over.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

ten čas táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil, a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají z pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divný národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na Mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružený žánru, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak mi jistě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hine Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný Kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

mluvili jsme o Folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos s Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o kterých jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, NOT, Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air, moc

0: Na závěr slete do upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Camelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Camelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Camelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trimské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobře vyladěný tež.
2: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Skupina Krištof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ne, ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátem?
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem totiž... Scenzorovat potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu přece, to jako nemůžeš. Do toho zasahovat nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dane Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáček vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce nebo v jiné hře. No, jo, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel? Ano. To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla kolegrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď Rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsáh řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže... Prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku. Na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek asi.
0: Samozřejmě.
2: No, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolalo za
2: krkem. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: Ty postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž, však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musíme mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba
0: to. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo, nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok dňa, dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré, až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je jedna z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle! Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně.

0: ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou za placený daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si ji dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se nám tě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, léto bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těším se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Armáda bude nabírat víc vojáků. Maximální cena benzínu dnes znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Areál zkrachovalého kovosvitu v Sezimově Ústí koupila firma Tropner. Na jihu Čech bude zpočátku deštivo, později srážky ustanou. Naměříme maximálně 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
3: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
2: Maximální cena benzínu dnes znovu klesne. Čerpací stanice ho můžou prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míní než včera. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastavil. Cenový strop u ní proti včerejšku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Areál zkrachovalého podniku Kovosvit Mass Machine Tools v Sezimově Ústí na Táborsku koupila společnost Tropner. Ta je součástí české zbrojařské skupiny STV Invest. ČTK to řekl insolvenční správce Lukáš Vlašaný. Společnost Tropner je dodavatelem vojenské výstroje. Kupní cenu správce neuvedl. Další informace budou zveřejněné v insolvenčním rejstříku v následujících dnech. Odhadní cena areálu byla téměř 600 milionů korun. Soud poté souhlasil s prodejem za nižší cenu. Zastupitelé Plané nad Lužnicí na Táborsku se dnes seznámí s výsledky výběrového řízení na stavební úpravy Sokolovny a vybudování víceúčelového sportovního areálu v Údolní ulici. Od 18 hodin budou taky řešit opravu chodníku v ulici ČSLA. Ke svému jednání dnes usednou taky zastupitelé Lažišť na Prachaticku, probírat budou plánovanou instalaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla pro místní školku. To zastupitelé Benešova nad Černou na Českokrumlovsku budou řešit žádost školy o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské antuce totiž porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. V pátek Menšíka čeká olympijský šampion Zverev z Německa. I Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále Ale Deblu. S americkou spoluhráčkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle bouřkami, odpoledne budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Správa železnic pokračuje v opravě přejezdů na trati z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Dnes budou pracovat v Českých Budějovicích v Křižíkově ulici a v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby. Taky ve Včelné na silnici do Českých Budějovic a mezi Včelnou a Kamenným újezdem. Počítejte tam proto s uzavírkami a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na svém samém počátku je třetí den měsíce června. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a s vámi 4,5 minuty po 5. hodině. Adéla Jirkalová u mikrofonu začíná dnešní jihočeské ráno. Buďte vítáni při jeho poslechu a obzory si za moment rozšíříme díky dnešnímu kalendáriu. Kalendáriu s datem 3. června 2026. Písničky, které nestárnou, už mám pro vás také nachystány. Těšit se můžete na Anu K. zazní Black Ivone Přenosilová. A hned na rozjezd dnešního jihočeského rána vám posílám Babiho Daňka. Na cestě. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: Dobré ráno a krásnou středu s datem 3. června. Dnešní den patří všem Tamarám. Je to jméno hebrejského původu, znamená datlovou palmu a nosí ho například mezzosopranistka Tamara Brumerová nebo baletka a choreografka Tamara Černá. Když už jsme u dnešního data, počasí umí být 3. června pěkně nevyspytatelné. V pražském Klementinu naměřili roku 2019 tropických 32,1 stupně Celsia, zatímco roku 1810 jenom 4,4 stupně. V českých dějinách si dnes připomínáme rok 1421, kdy byl v Čáslavi zahájen slavný Čáslavský sněm. Jeho účastníci tehdy odmítli uznat Zikmunda Lucemburského českým králem a přijali 4 pražské artikuly. O více než 160 let později získal Vilém z Rožmberka prestižní řád Zlatého rouna. A rok 1953 přinesl jednu z nejvýznamnějších poválečných občanských protestních akcí u nás. Po měnové reformě vyšly v Plzni do ulic 10 000 lidí. Ve světě se 3. června 1888 setkal český elektrotechnik Emil Kolben s Thomasem Alvou Edisonem, který ho přijal do své společnosti. V roce 1893 si Antonín Dvořák po dokončení Novosvětské symfonie užíval rodinné chvíle v americkém Spillville. V roce 1989 rozhodlo čínské vedení o nasazení armády proti demonstrantům na pekingském náměstí Nebeského klidu. Narozeniny dnes slaví americká rocková legenda Suzy Quatro, bývalý hokejový reprezentant František Černík, herec Jiří Langmajer, kterého známe například z komedie Co pak je to za vojáka, či Po čem muži touží. Narozeniny má i českobudějovický rodák a krasobruslař Tomáš Werner a také jeden z nejúspěšnějších tenistů historie, Rafael Nadal. Ať je váš 3. červen stejně zajímavý jako události, které si dnes připomínáme. Přeji dobré ráno a za chvíli už se společně budeme věnovat počasí. Doufám, že i s vaší účastí, tak to brzy po ránu. 90 011 03 je číslo naší SMS brány a já vás prosím o zaslání SMSky ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text o tom, jaké počasí je právě tam, kde naše rozhlasové vlny ladíte. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 6:15, k tomu 1 minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, přeji všem dobré, i když poněkud mokré jitro.
1: Počasí.
0: Ale to nám zahrádkářům rozhodně nevadí, co si budeme povídat. V Praze prší 12 stupňů, mírný vítr, klidný, asi uplakaný den, přeje všem Josef. Taková jest jedna SMSka od vás, ta druhá, kterou hned přidám. Kamenice nad Lipou zataženo, déšť 14 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Děkuju za vaše brzké ranní SMSky o stávajícím počasí. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude zataženo s občasným deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle se mohou vytvořit bouřky. Během odpoledne budou srážky ubývat, večer pak budou zcela ustávat a od západu začne ubývat i mraků. Středeční nejvyšší maxima 16 až 19 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů. Vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 6 mm, v bouřkách kolem 15 mm. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Proč nás strach brzdí v předcházení rakovině? Co se v nás odehrává, když víme, že bychom měli jednat, ale stejně váháme? Podle psychologů cesta ke zdraví začíná v hlavě. Více už o tomto tématu za chvíli tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Velká část Čechů nechodí na preventivní vyšetření. Upozorňují na to psychoonkologové. Ne proto, že by screeningové programy nebyly dostupné, ale kvůli strachu, studu nebo obavám z toho, co by museli změnit. Naše chování tak podle odborníků není čistě logické, ale takzvaně psychologické. Přitom právě včasný záchyt rakoviny může zásadně ovlivnit naši šanci na vyléčení.
1: Jsem měl kašel, člověk si řekl, že to nachlazení, že jo, dobře, to bude za nějaký ten týden, to bude v pořádku, jenže bohužel.
2: Vyšetření plic tehdy u 55-letého Leoše odhalilo nález, bral ho ale na lehkou váhu.
1: No a teda jsem váhal, to bude něco zesvažování, dobře, jsou kuřák, ale paní doktorka říká, tak dobře, tak přijďte za 3 měsíce. No tak jsme teda přišli za 3 měsíce a ono to o 3 mm vyrostlo.
2: Brzdil ho strach i nechuť jít do nemocnice.
1: Každý má strach, jo, jako řekne si, já nemusím chodit k doktorům. Nevím, ale člověk si to neuvědomuje.
2: Rakovinu pacientovi ale odhalili lékaři včas, tedy ve stádiu, kdy mohli nádor operovat.
1: Zabralo to, no, nemám tam nic, zebrali mě teda třetinu plíc, cítím se jako dobře, surát, říkám, no, každý by tam měl jít. Dřív jak já.
2: Sám přiznává, že nebýt manželky, k lékaři by nešel. Leošův příběh tak ukazuje, jak silně dokáže strach člověka zastavit. A přesně to potvrzuje i praxe psychoonkologa Martina Pospíchala z České onkologické společnosti.
3: Strach je s onkologickým onemocněním s rakovinou spojený. Je to takový ten dům na konci vesnice, kterému se všichni jako důmyslně vyhýbají. A právě to, co dneska dokáže věda nabídnout, je zachytit tu nemoc včas. A lidé si pořád tu nemoc spojí s tou konečností. A to je paralyzuje.
2: Užitečnou technikou je podle Martina Pospíchala například zkusit si nahlédnout svoji aktuální situaci pohledem těch, u kterých se nemoc zjistila až v pokročilém stádiu. Nebo se jako společnost naučit, že lékařské prohlídky jsou běžnou součástí života.
3: Myslím si, že to, co by nám hodně pomohlo, je zvyk, že je to normální. Když my dva bychom se bavili, jestli chodíme k zubaři, tak většina řekne, to je normální, že se chodí k zubaři, stejně je normální třídit odpad.
2: Rozhodující chvíle tak často nepřichází až v ordinaci, ale mnohem dřív, ve chvíli, kdy člověk zvažuje, jestli na vyšetření vůbec půjde. Přitom například u časně zachyceného karcinomu plic dosahují 5letého přežití podle dat z Národního onkologického registru zhruba 2/3 pacientů. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: a ze San Franciska zpátky do jihočeského rána. Tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Připravené jsou čerstvé zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Požár bytu, při kterém v lednu v Českých Budějovicích zemřel starší muž, vznikl od svíčky na vánočním stromku. O příčině požáru v jednom z panelových domů v Průběžné ulici informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. V době požáru byla v bytě i žena, která utrpěla zranění. Kouře se nadýchali i další lidé v domě. Dřevěná lávka přes řeku Vltavu pod cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku je tento týden uzavřená. Jak se píše na webu města, důvodem jsou plánované opravy, které mají zajistit bezpečnost a její dlouhou životnost. Lidé musí využívat nedaleký most pro pěší. Stadion SKP v Českých Budějovicích bude dějištěm středoškolského mistrovství republiky v požárním sportu. Jde už o devátý ročník této akce. Start závodu bude ve 8:45. Dopoledne je na programu běh na 100 metrů s překážkami, odpoledne patří štafetám a útokům. Čeští basketbalisti vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím zůstává kvůli kompletní rekonstrukci uzavřená až do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje jihočeské ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my vás srdečně zdravíme, ať už posloucháte kdekoliv ve Veselí nad Lužnicí, v Plané u Českých Budějovic, Rožnově, na Borku a tak dále a tak dále. Přejeme, ať máte příjemný vstup do nového dne, tedy středečního s datem 3. června. Česká fotbalová reprezentace se v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech připravuje na začátek šampionátu. Hráči mají za sebou dlouhý let a zvykají si mimo jiné na časový posun. I o tom v našem vysílání uslyšíte už za pár minut.

0: Ano, už svítá. 5:36. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V pondělí se hráči po náročném cestování věnovali hlavně regeneraci.
1: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře, měli jsme komfort v letadle.
2: Přiznává reprezentační záložník Lukáš Provod. Národní tým odletěl z Prahy v neděli krátce před 11. hodinou večer českého času a po mezipřistání v Irsku dorazil do New Yorku v pondělí před 4. hodinou ranní času tamního.
1: Trošku jsem z toho měl samozřejmě respekt, protože ne úplně vždycky spím v letadlech nebo v autobusech, ale bylo to celkem v pohodě a měli jsme UNO, měli jsme nějaký nový varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
2: Říká opora Slávie Lukáš Provod, který si s reprezentačními spoluhráči musí zvyknout na to, že v New Jersey je oproti Česku o 6 hodin méně.
1: Ať už co se týče suplementace nebo těch typů a doporučení, tak máme všechno a snažili jsme se prostě najet co nejrychleji na ten režim, který je tady, na ten časový posun a 3 hodinky potom, co jsme přijeli, tak jsme ještě spali a myslím si, že to bude v pohodě.
2: V pondělí měli čeští fotbalisté jen lehčí program na hřišti či v posilovně a absolvovali i takzvaný heat training.
1: Ten by vlastně nás měl adaptovat na ty podmínky, na to horko, na trošičku pomoc třeba i s tou nadmořskou vejškou. Jsme všichni natěšení. Já si myslím, že to na nás dejchá hodně a nemůžeme se dočkat, až to vypukne.
2: Vyhlíží začátek mistrovství světa záložník Lukáš Provod. Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí příští týden v pátek ráno českého času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z New Jersey Lukáš Michalík, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Já jsem přes webkameru zrovna zkontrolovala například komín v Milíně. A zatímco vy nás patrně posloucháte někde v suchu u dobré kávy, tak čápy právě na Milíně se statečně berou s deštěm a do toho jako o život krmí svá několika týdenní mláďata. Krásná je ta síla přírody, co říkáte. Všechno má své zákony. I počasí.
1: Počasí.
0: A já děkuji za vaše SMSky. Dobré ráno v Třeboni, po dešti zataženo plus 10 stupňů, zdraví Ruda. Větřní plus 14, po dešti zataženo, ale jinak pohoda po ránu, zdraví Zuzka a Honzo a dva pejsci. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je zataženo 13 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, já osobně jsem docela ráda za to, že prší, aspoň ty zahrádky zase trošku oživnou po tom velkém několika týdenním nebo spíš několika měsíčním suchu. Co říkají rosničky? Dnes zvětšená oblačnost a srážky, které ale během odpoledne budou ustávat, a to až tak, že odpoledne, respektive večer, pak budou srážky zcela ustávat a od západu začne i mraků ubývat. 16 až 19 stupňů Celsia jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 11 až 14 stupňů a povene vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Co se týče předpokládaného množství srážek, tak srážkové úhrny do 6 mm v bouřkách kolem 15 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Do Bechyně, do Písku, Pelhřimova a také do Borovan se vypravíme už za pár okamžiků v dnešních tipech pro volný čas. Tak si je v našem jihočeském ránu, milí posluchači, nenechte ujít. Teď Růže a Lucie Vondráčková.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnešní den nabízí hned několik zastavení, která potěší oko, ucho i duši. Pokud máte rádi výtvarné umění, zaměřte v 5 hodin odpoledne do kláštera Borovany. V bývalém pivovaru otevřou výstavu V záři pohybu, která představí tvorbu žáků výtvarných kroužků místní základní umělecké školy. Čeká vás svět fantazie, nápadů a překvapivě vyzrálých prací mladých autorů. Také v 5 hodin začíná v galerii M v Pelhřimově vernisáž výstavy Cestou necestou. Setkají se na ní dva výrazní tvůrci, táborský malíř Theodor Buzu a designérka porcelánu Lenka Sárová-Malíská. Obrazy plné energie a křehká krása porcelánu slibují zajímavý dialog dvou uměleckých světů. Milovníci divadla mohou zamířit do Písku. Právě dnes tam začíná celostátní přehlídka Waldorfských škol Duhové divadlo. Do města přijede 28 souborů z celé republiky a kromě představení nabídne festival také hudbu, pouliční umělce, loutkáře nebo cirkusové dílny. Písek tak na několik dní zaplní mladá energie a tvořivost. Umění v neobvyklých kulisách najdete také v Bechyni. Tamní zámek otevřel novou sezónu současného umění. Historické interiéry, zámecký park i stará sýpka hostí instalace českých i zahraničních umělců. K vidění jsou zvukové projekty, sochy i díla, která přímo reagují na jedinečnou atmosféru místa. A pokud vás láká historie s nádechem tajemství, vydejte se večer do Třeboně. Od 8:30 v divadle Jekatila ožije příběh Perchty z Rožmberka, známé bílé paní. Divadelní inscenace nabídne nejen dávnou legendu, ale také skutečný životní osud ženy, jejíž jméno dodnes provází jeho české hrady a zámky. A na závěr ještě tip pod širým nebem. V 21 hodin a 30 minut rozezní zámeckou zahradu v Českém Krumlově příběh lásky, humoru a lidských slabostí. Jeho české divadlo uvede na otáčivém hledišti Decameron, divácky oblíbenou komedii inspirovanou slavným dílem Giovanniho Boccaccia. Ať už dnes vyrazíte za uměním, divadlem nebo jen za příjemným podvečerem, přeji vám, aby vám červen nabídl co nejvíce krásných setkání a dobrých zážitků. Teď už Michal Tučný, já budu žít na věky. Aktuální čas 5:52. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Proti netransparentní volbě nového ředitele základní školy v Třeboni se psali lidé petici. Kriminalisti obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. Jihočeské divadlo kvůli rekonstrukci přesunulo svou pokladnu. Dnes naměříme maximálně 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Část rodičů a učitelů nesouhlasí s volbou nového ředitele základní školy Sokolská v Třeboni. Odborná komise doporučila na pozici současnou zástupkyni ředitele. Rada města ale nakonec dala přednost druhému kandidátovi v pořadí. Nastoupit má 1. srpna.
3: Prosím, chcem vědět, jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. To svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí. Nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy na to předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje.
4: Říká zástupce rodičů Pavel Janda. Rada města v čele se starostou Janem Váňou z ODS odmítá volbu nového ředitele komentovat.
5: Ty důvody, které k tomu vedly, já nebudu rozdělovat prostě do médií, neřekl jsem je tady, ale skutečně to byly takové důvody, které nás přesvědčily. Vyslechli jsme si ty jejich názory, já osobně jsem dával všem stejné otázky a v podstatě to přesvědčení ve mně vzniklo.
4: Proti volbě nového ředitele vznikla také petice, kterou podepsalo víc než 400 lidí. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozdněnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. Pokladnu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích lidé najdou na jiném místě. Lístky si zájemci koupí ve stejné budově divadla, je ji nutné ale z ulice Doktora Stejskala obejít směrem na nábřeží Malše. Jihočeské divadlo přemístilo pokladnu dočasně kvůli rekonstrukci. Po dobu jejího trvání nebude v provozu ani pevná telefonní linka. Divadlo na změnu upozorňuje na svém Facebooku.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody zatím hlášené nemáme, proto připomínáme, že dnes budou neprůjezdné železniční přejezdy mezi Včelnou a Kamenným újezdem, pak taky ve Včelné směrem na České Budějovice a v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby a v Křížíkově ulici. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady středeční ráno s datem 3. června. Aktuální čas 6 hodin k tomu 4 minuty a jeho české ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje. Písničky, které nestárnou, už mám pro vás také přichystány. I pro příští chvíle Karel Gott, Zůstanu svůj, Alíče, Una nota speciale a také Lucie Šrouby do hlavy hned v zápětí. Zkrátka máte na co se těšit. Mezi Benešovem a Bedrčí vede nová cyklostezka. Obyvatelům osady má umožnit bezpečnou cestu do práce nebo do školy. Byli jsme u otevření a reportáž vám přineseme už za pár minut.

0: Benešov a jeho osadu Bedroč propojila nová cyklostezka. Město za ní zaplatilo téměř 13 milionů korun. Obyvatelům Bedroče má umožnit bezpečnou cestu do práce a školy. Lidem z Benešova zase rychlejší přístup do přírody. Stezku slavnostně otevřeli básničkou děti z blízké školky Úsměv.
1: S klukama
2: po škole závodíme na kole, do pedálu směle šlapem.
3: Provoz na cyklostezce zahájili děti z mateřské školky Úsměv, tedy tématickou básničkou.
4: A kdo bude chtít z delegace, můžeme se projít po cyklostezce.
3: Abychom si novou cyklostezku lépe představili, tak se na ní ještě zeptám místostarosty Benešova Romana Tichovského z ODS.
5: No tak cyklostezka je široká 2,5 metru, což je minimum pro cyklostezky, a dlouhá je 2,5 kilometru. Hlavně cílem bylo, abychom v úseku mezi Benešovem a Bedrčí, protože Bedrč je osadou města, tak aby tato trasa byla bezpečnější, protože v současné době veškerý cykloprovoz byl vedený po silnici.
3: Na otevření té nové cyklostezky dorazila taky hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
6: My jsme v tom loňském roce dali do podpory cyklostezek asi 67 milionů korun a v letošním roce plánujeme investovat 327 milionů korun.
3: Kamil Jiránek, jeden z prvních, který si projel právě otevřenou cyklostezku, tak jak se vám líbila?
7: Je to krásná cyklostezka, určitě bude lidem dobře sloužit pro jízdu do práce i do škol. Je tady krásné okolí a jede se po ní krásně.
3: Paní Marcela, obyvatelka Benešova, se přišla podívat na cyklostezku, zatím se dívám teda bez kola, takže přišla jste na takovou obhlídku.
8: Líbí se mi to moc, i tady jsme viděli ukázku, jak děti ze školky jezdili, takže si myslím, že to bude bezva i pro moje děti.
3: Tak a protože jsou tady půjčení taky kola, tak jsem si jedno teď vzala, jdu se s vás po té cyklostezce. Vidím tady před sebou i dva kopečky, ale dají se přežít. Jak mi říkali ti, kteří už projeli cyklostezku tam a zpátky, tak je to celé tak na 20-25 minut. Z Benešova, Věra Hájková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: V přírodě síly neubývají, naopak s tím deštěm sílu získává a to je velmi dobře, řekla bych. Deštivé ráno plus 13, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Děkuju za tuhle SMSku. I vy ostatní se můžete přidat, napište nám, jestli u vás prší či nikoli. CB mezera počasí, mezera text, bez diakritiky samozřejmě na číslo 90 011 03. Zašlete právě vaši SMSku. Předem díky. Co říkají rosničky? Dnešek bude zatažený s občasným deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle se můžou vytvořit i bouřky. Během odpoledne, respektive večer, bude srážek i mraku ubývat 16 až 19 stupňů Celsia, to jsou středeční přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 11 až 14, vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, srážkové úhrny do 6 mm, v bouřkách kolem 15 a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Jeho české ráno v plném proudu, a to v klasickém čase 5 až 9. Hned poté, tedy po 9, se rozjede jeho české dopoledne. A abych vás, milí posluchači, trošku nalákala, tak jedním z jeho témat budou smíšené stezky pro chodce a cyklisty. To a další zajímavé reportáže dnes s kolegyní Hankou Šoberovou. No a dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
0: Tedy po 13. hodině. Aktuální čas 6.22. Pokračuje jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a teď už otěže přebírá Jana Chládková.

0: Beach Boys ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli vystřídá Jan Kalousek. Pokračuje jeho české ráno. Tamarám, jen to nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchonině na Orlickou Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země. Vedení Jindřichova Hradce společně s městským architektem dnes představí aktuální urbanistické témata. Mluvit se bude o lokalitách Miřijovského a z Buzany. Setkání začíná v 17 hodin v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. Lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbauer dnes nabídne svou zdravotní přednášku v městské knihovně v Netolicích na Prachaticku. Ve 14 hodin budou tématem bylinky a mastičky. Jak uvádí město na svém webu, přednáška je zdarma a je vhodné si vzít tušku a papír pro vlastní poznámky. Dnešní představení v zámecké lékárně v Třeboni se přesouvá do divadla Josefa Kajetána Tyla. Tajemný příběh Bílé paní se tak neodehraje venku, kde hrozí déšť, informovali o tom pořadatelé. Přesunem se zvýšila kapacita, k dispozici jsou proto stále vstupenky. Na jihu Čech bude zataženo s přeháňkami, odpoledne budou srážky i oblačnost ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžádala uzavírku v Černém dubu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude uzavřená až do konce srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jediný pomník v Jihočeském kraji, který připomíná Karla Havlíčka Borovského, najdeme na kopci za východním okrajem obce Mačkov na severním Strakonicku. Proč zrovna tam, tak to si prozradíme v Jihočeské vlastivědě, kterou pro nás dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček už za pár chvil. Teď už se projdeme některou z jihočeských ulic, kterou právě vy, naši milí posluchači, zrovna chcete. Chodím ulicí a Jan Kalousek, další z písniček, které nestárnou.

0: Jediný jihočeský pomník Karla Havlíčka Borovského najdeme jinde, než bychom čekali. Kde? To vám řekneme v Jihočeské vlastivědě. Známý novinář a spisovatel z doby národního obrození Karel Havlíček Borovský byl pro své protivládní názory a porušování tiskového zákona deportován roku 1851 do jihotyrolského Brixenu. Pod policejním dohledem se vydal na cestu dostavníkem z tehdy německého Brodu a putoval přes Jindřichův Hradec a České Budějovice. Jediný pomník v jihočeském kraji, který ho připomíná, však najdeme úplně jinde. Nachází se na kopci za východním okrajem obce Mačkov na severním Strakonicku. Jedním z iniciátorů výstavby byl Antonín Kalina, tajemník okresního úřadu v Blatné a poslanec Českého zemského sněmu původem z rodného kraje Karla Havlíčka. Základní kámen k pomníku byl položen při velké vlastenecké slavnosti v roce 1906, kdy uplynulo půl století od Havlíčkova úmrtí. Jenomže různé problémy zapříčinily, že samotný pomník už postaven nebyl a na celý projekt se postupně zapomnělo. Příběh však má šťastný konec. Koncem roku 2016 totiž došlo k oprášení záměru a v následujících měsících k dobudování pomníku. Jeho slavnostní odhalení se odehrálo 23. září 2017, tedy po více jak 100 letech od položení základního kamene.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Ano, jdeme za aktuální předpovědí, teď už s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého vítám v našem jihočeském ránu. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte nám, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Počasí u nás ovlivňuje okluzní fronta nad Německem, která postupuje k východu. Na jihu Čech máme tedy zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm, a to zejména tedy na jihu a na východě kraje. Teploty se pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo a slabě prší. Teplota je 14,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo s deštěm, teplotu 9,6 stupně Celsia a vítr slabý jeho západní 4 metry za sekundu.
1: Jak to s mraky, deštěm a teplotami bude vypadat dnes odpoledne?
2: Odpoledne srážek i oblačnosti bude lehce ubývat. Začne nás ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Zpočátku odpoledne bude tedy ještě se zvětšenou oblačností, místy s občasným deštěm nebo s přehaňkami a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Během odpoledne budou ale srážky i oblačnost ubývat. Večer bude již polojasno a pouze výjimečně se slabými přehaňkami na Šumavě. Maximální denní teploty budou dneska nižší než ty včerejší, mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: V kolik hodin se dnes rozednilo a v kolik se sešeří?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 1 minutu a zapadat bude přesně v 9 hodin večer.
1: A nějaké teplotní rekordy, které se vztahují ke 3. červnu?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1981, a to 32,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom k dnešnímu dni v roce 1928, a to minus 0,8.

0: 8 stupně Celsia.
1: Tak zdá se, že dnes teplotní rekordy lámat nebudeme. Prozraďte, jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
0: Do střední Evropy bude postupovat další okluzní fronta, před kterou k nám ale bude proudit ještě teplejší vzduch od jeho západu. V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno, pouze na Šumavě výjimečně se slabými přehaňkami a ojediněle se během noci budou tvořit mlhy, které se ráno budou rychle rozpouštět. Dopoledne potom bude oblačnosti přibývat, odpoledne bude převážně polojasno a večer potom od severozápadu bude přibývat další právě té frontální oblačnosti a postupně se na většině území budou vyskytovat také přehánky, ojediněle se opět můžou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a maximální denní budou vyšší než dnes mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 19. Vítr bude slabý jižních směrů, který se večer potom bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jedničce. Mírná zátěž.
1: Tolik Petr Fribauer, já prozatím děkuji a opět se naslyšenou těším zase za hodinu.
0: Naslyšenou.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: U Lipenské přehrady v posledních dnech uhynulo několik psů a dalšího se podařilo zachránit jen díky rychlé veterinární pomoci. Příčinu nyní zjišťují veterináři, policie i vědci. Co zatím odborníci vědí a na co by si měli dát pejskaři na Lipensku pozor? Dozvíte se už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nyní už kapela Peha, deň mezi nedělou a pondělkou. Pondělkom. Dobré ráno společně s námi.

0: okolí Lipna nad Vltavou a přední Výtoně řeší úřady i odborníci sérii náhlých úhynů psů. Zvířata podle svědků skolabovala krátce po pobytu u vody a měla podobné příznaky, včetně křečí nebo pěny u tlamy. Příčina zatím potvrzená není. Jednou z prověřovaných možností je otrava toxiny produkovanými některými druhy synic. A na podrobnosti se editora Jana Kopřivy zeptala moderátorka Hanka Šoberová.
1: Tak na Lipensku teď mezi majiteli psů panují obavy. Co se tam vlastně stalo?
2: Tak my o tom případu víme díky spolku Lipensko pro život, který ty informace přinesl jako první. A víme, že v posledních dnech jsou opravdu hlášeny nejméně 3 vážné případy. Víme, že 2 psy uhynuli v Vraclavi, další 2 mezi přední Výtoní a Lipnem nad Vltavou. Rakouského labradora se podařilo zachránit jenom díky rychlému zásahu veterináře a ve všech případech šlo o podobný průběh, náhlý kolaps, silné křeče, pěnu u tlamy a rychlé, hodně rychlé zhoršení zdravotního stavu.
1: Už se ví, co za těmi úhyny stojí?
2: Zatím ne, odborníci zdůrazňují, že příčina opravdu stále není potvrzená. Nejdřív musí proběhnout pitvy a případné toxikologické rozbory. Jednou z prověřovaných možností je ale opravdu otrava neurotoxiny, které produkují některé druhy synic, ale ty definitivní závěry, tak ty zatím neexistují, nemáme je.
1: Přitom lidé mají synice většinou spojené s takovým tím zeleným povlakem na hladině. To je i případ Lipna.
2: No, tady v tom případě to tomu tak být nemusí. Vědci totiž upozorňují na takzvané bentické synice a ty se můžou nacházet ve slizu různě na kamenech, v bahně na dně nebo v různých naplaveninách u břehu. Voda přitom může na pohled působit čistě. Právě na místech, kde k těm úhynům došlo, tak odborníci našli materiál obsahující druhy synic, které jsou schopné produkovat toxické látky.
1: Jaká doporučení tedy odborníci a obec dávají?
2: No tak než se přijde na tu příčinu do vyjasnění té situace, experti doporučují nenechávat psy pít vodu z přehrady, neházet jim aporty do vody a vlastně zabránit kontaktu s bahnem nebo s nějakými podezřelými usazeninami u břehu. Pokud by se už u psa křeče objevily, objevila by se dezorientace nebo náhlý kolaps, tak je zapotřebí i hned okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Výsledky dalších analýz by měly napovědět, zda za těmi úhyny skutečně stojí toxické látky, anebo zda ten důvod je někde jinde.
1: No a my budeme další vývoj celé té situace sledovat. S aktuálními informacemi od Lipna přišel do studia Jan Kopřiva. Děkuju za to a hezký den, naslyšenou.
2: Díky, krásný den.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do našeho studia už dorazil Lukáš Pelikán a má pro vás čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Policisté řeší případ otravy psů na Lipensku. Správa železnic dnes bude opravovat přejezdy v Českých Budějovicích a v Čelné. Na jihu Čech bude během dne ubývat mraků, na večerní polojasno. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
3: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
4: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
3: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
5: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
3: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Několik psů se v posledních dnech otrávilo v blízkosti vodní nádrže Lipno. Informace zveřejnil na svém facebookovém profilu spolek Lipensko pro život. Případem se zabývá i policie, potvrdil její jihočeský mluvčí Miroslav Šupík.
6: Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou Jack Russell teriérů, ke kterému mělo dle oznamovatelky dojít v příčinné souvislosti s otravou synicemi z vodní nádrže Lipno. Případ si nyní od policistů převzali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově, kteří se jim nyní intenzivně zabývají.
1: Policisti mají k dispozici informaci z povodí o pravidelném monitoringu kvality vody. Ten nasvědčuje, že je voda v nádrži zdravotně nezávadná. Správa železnic dnes opraví přejezd mezi ulicemi Františka Halase a Křižíkova v Českých Budějovicích. Vyrovná jeho povrch a odstraní výškové zlomy pro pohodlnější jízdu, informovala o tom mluvčí českobudějovické radnice Jitka Bruha-Velclová. Dělníci budou pracovat mezi 10. a 14. hodinou. V tuto dobu řidiči musí jezdit Novohradskou ulicí. Dělníci dnes pracují taky na železničním přejezdu ve Včelné. Objížďkou přes Boršovské nádraží jezdí autobusy, ty proto mezi 8. a 15. hodinou nebudou zajíždět do Boršova nad Vltavou a pracuje se taky na přejezdu v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby nebo mezi Včelnou a Kamenným Újezdem. Na těchto dvou místech platí vícedenní uzavírky.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1008 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat, večer bude polojasno. Teploty vystoupí maximálně k 16 až 19 stupňům Celsia, na horách ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se srazila u Dynína na Českobudějovicku na silnici 603 z Veselí do Ševětína. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin, k tomu 4 minuty. I nadále posloucháte jeho české ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já už zdravím také všechny sběratele. Schválně, kupíte si doma něco, co vám dělá radost? Já osobně sbírám magnetky, na lednici mi přibývají z každého místa, které jako rodina navštívíme společně, takže například magnetka z Českého Krumlova, také z rozhledny u Jakuba, což je Český Rudolec, nebo z nedávné návštěvy Vídně. No a pokud se to dá považovat za sbírku, tak si doma sumíruju knížky, které přečtu a miluju. Můj manžel trpí, ale přijal je aspoň jako tolerovanou dekoraci. No, každý to máme nějak. A sběratelství se už za chvíli pověnuje i naše rozhlasová sloupkařka Věra Hlaváčková.

0: I když je zamčen na 7 západů, tak ho teď krátce po 7 hodině odemkneme, mluvím o rozhlasovém sloupku. O čem ten dnešní bude? O důchodovém sběratelství slovo dostává Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek. Zaslechla jsem v autobusu rozhovor dvou mužů. Jeden se ptal druhého. Tak co teda budeš dělat teď, když jdeš do důchodu? Nevím. Asi začnu něco sbírat. A co? To ještě nevím. No, nebyl to nějak kreativní rozhovor, ale uvědomila jsem si, že je spousta lidí, kteří něco sbírají. Našemu švagrovi vozíme pivní tácky z každé dovolené a teď, když vaří tolik soukromníků vlastní pivo, hromadí se toho požehnaně. Jako děti jsme sbírali známky, časopis ABčko a největším fenoménem byla Cčka. Nesmyslná barevná plastová Cčka, která jsme měnili mezi sebou a kdo jich měl nejvíc, byl King. Soused má garáž, ale nemá v ní auto. Má tam obrovskou sbírku lahví od alkoholu. Pivní, whisky, nejrůznější tvary lahví a také zátek. Vypadá to impozantně, ale manželka nadává, kolik to stojí a kolik to zabere místa. Partner mé kadeřnice má zase jednu velkou místnost s vláčky, s nádražím a tráví tam podle ní všechen svůj volný čas. Zdá se, že sbírání je koníčkem spíš mužů než žen. Přemýšlím. Ale pak narazím na internetové stránky, kde ženy sbírají drahá klubíčka na pletení, kuchařky anebo novinové výstřižky. Musím se zamyslet. Důchod se blíží a já ještě nevím, co budu sbírat, až ke mně dorazí.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Minuta zbývá do čtvrt na osm. Přeji všem hezké středeční ráno s datem 3. června. SMSky od vás. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je deštivé počasí, zataženo, klidno, 14 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, slabý vítr, prší a teplota je plus 13 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Děkuju za vaše SMSky. Ještě jedna dorazila pro tuhle chvíli aktuální. Ve Velešíně zataženo 12 stupňů. Všem dobré ráno přeje Andulka. I tady velké díky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude zataženým dnem na většině území našeho kraje s občasným deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle se mohou tvořit i bouřky. Během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Večer bude již polojasno, pouze výjimečně se slabými přeháňkami na Šumavě. Dnešní odpolední maxima nicméně příjemná 16 až 19 stupňů. Nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat v rozmezí 11 a 14 stupňů. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Srážkové úhrny až 10 mm. A rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
2: Jak se připravit na příchod psa do rodiny, jak svému čtyřnohému parťákovi co nejlépe porozumět a co si dobře promyslet, než si psa vůbec pořídíme? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá nová kniha Leony Pospíšilové s názvem Já a pes. Autorka dlouhodobě vytváří vzdělávací projekty zaměřené na vztah člověka se zvířaty. O tématu si s ní v našem vysílání popovídáme ve středu 3. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Každý pivař zná větu, že jde jen na jedno. A také ví, jak to obvykle dopadne. Někdy z toho ale může vzniknout spolupráce, která vydrží celé roky. Ta v případě slavné vídeňské restaurace Schweizerhaus a budějovického budvaru právě letos oslavila rovných 100 let. Jak se z podniku v Prátru stal nejstarší a největší odběratel tohoto piva? Uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli.
0: Jeho České ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Ve Vídni pravděpodobně neexistuje známější hospoda než Schweizerhaus v Prátru. A přitom je to vlastně tak trošku česká hospoda. Provozuje ji rodina Kolariků původem z jižních Čech a přesně 100 let tam z píp teče Budějovický Budvar. Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem tohoto piva na světě. Tenhle příběh přitom začal docela nečekaně.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout, on bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici a takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková, němčiny jako ve Vídni Lidia Kolarik a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, aby kolik pili. A oni měli takovou svou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
1: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
2: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace a pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovickému pivu.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického Budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez Budvaru a zrovna tak by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si Budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Česká.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

jako půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Obžalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Dílo skladatele Bohuslava Martinů zazní dnes v městské knihovně v Písku. Večer tam totiž otvírají výstavu s názvem Martinů kráčí Prahou. Součástí vernisáže bude od 18 hodin přednáška muzikoložky Lucie Jirglové, doplněná zpěvem žákyní místní základní umělecké školy. Na závěr promluví klavírista Pavel Voráček z jeho českých klavírních kurzů a festivalu. Výstava uspořádaná u příležitosti 30. výročí založení institutu Bohuslava Martinů bude přístupná do 10. července. Stadion SKP v Českých Budějovicích bude dnes dějištěm středoškolského mistrovství republiky v požárním sportu. Jde už o 9. ročník této akce. Start závodu bude ve 8:45. Dopoledne je na programu běh na 100 metrů s překážkami, odpoledne patří štafetám a útokům. Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vyšetřování nehody dvou aut zpomaluje provoz na silnici 603 z Veselí do Ševětína na křižovatce u Dynína. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme krátce po půl osmé a jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále, a to až do 9. hodiny. Dnes začíná duhové divadlo, celostátní divadelní přehlídka waldorfských škol. Tváří letošního ročníku je herec Martin Myšička. Co dalšího si organizátoři pro letošek připravili, tak to se dozvíme už za pár minut.

0: 7.36, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Písek hostí další ročník Duhového divadla. Startuje dnes a divadelní soubory waldorfských škol se budou na pódiu střídat až do soboty. Na celostátní přehlídku divadelních představení waldorfských škol nás teď pozve organizátorka Jitka Čápová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Do Písku zavítají téměř 30 divadelních souborů a obsadí hned několik scén ve městě. Kdo se vlastně na pódiu představí?
1: Jelikož je to celostátní přehlídka divadelních představení waldorfských škol, tak se nám tady sjedou osmáci a deváťáci z waldorfských škol z celé České republiky. A na to, jak je naše republika v podstatě maličká, tak máme hodně waldorfských škol a těch existujících, které už dorostly od té první třídy až do osmé, deváté, je v podstatě 20, takže se nám tady sjede vlastně minimálně těch 20 souborů z celé republiky, takže je to od Plzně až po Ostravu, od Semil až po České Budějovice, zkrátka napříč celou republikou tady budou ty soubory. A z některé školy přijedou dokonce i osmáci, i deváťáci, proto je to celkové číslo větší.
0: Jaká představení jsou na programu a jsou přístupná veřejnosti?
1: Vlastně každý rok si ten třídní učitel, který se v tu chvíli stává v drtivé většině režisérem, vybírá divadelní představení a titul, který je takzvaně na míru pro tu jeho konkrétní třídu, aby v něm vlastně zazněla a rezonovala témata, která jsou pro ty jeho svěřence vlastně nějakým způsobem aktuální. Takže potom ta přehlídka je plná velmi pestrých titulů, které jsou v rozpětí zase od třeba klasiky, jako je od Nestroje Dům čtyř letor nebo Třech mušketýrů od Dumase, Goldonyho Poprask na laguně, až k takovým vlastně jako, dá se říct, autorským dílům, která buď se inspirují nějakým filmem či knihou, anebo je to naprosto autorské představení. A tam bych mohla jmenovat asi dneska představení Boj ahoj, které sama nevím, co bude obnášet podle anotace tím, jak je to vlastně právě autorské. No, takže vlastně ta pestrost je veliká, pak tady bude samozřejmě i Shakespeare, komedie plná omylů, nebo Charlieho teta, oblíbený titul. Většinou jsou to vlastně komedie nebo nějaké veselé věci a pak pohádky.
0: Mm-hmm. Doprovodný program nabídne například možnost setkání s profesionálními umělci. Můžete prozradit něco i k tomuto?
1: Určitě, moc ráda. Vlastně v té předchozí otázce jsem vám ještě nezodpověděla, jestli jsou představení přístupná veřejnosti, a stejně tak i ta venkovní produkce, i ta představení v divadlech, všechno je veřejnosti úplně volně přístupné, vlastně vstupné je zdarma a může přijít kdokoliv. Ta venkovní produkce má tu výhodu, že opravdu kdokoliv jde okolo a skrz tady písecký náš veliký park, skrz Palackého sady, tak může vidět i tu venkovní produkci. A vlastně ta profesionalita těch venkovních a pouličních vystoupení je vždycky taková jako milá a není na první pohled možná zřejmá, i když u takového žongléra a cirkusového umělce Jirky Sadily je to jasné, prostě žonglovat s 6 míčkama a jezdit u toho na jednokolce zkrátka neumí každý.
0: No já
1: takže
0: určitě
1: cirkusová
0: ne.
1: Dílna je naše každoroční vlastně taková pozvánka pro ty menší děti, ale i pro některé teenagery, když jde okolo partička, tak si vždycky ráda zažongluje. Potom z těch dalších umělců zase úplně jiného ražení, tady bude třeba koncert oblíbené písecké kapely, která má takový zajímavý název Kérmi dere tvár a hrajou písně své i písně převzaté a hrajou velmi krásně. Pak tady bude písecký ochotnický, teda soubor amatérský, který působí při waldorfské škole. Ty budou hrát zase pro nejmenší děti pohádku o Palečkovi. A taková jako specialitka tady bude opravdu profesionální vypravěč. A my jsme moc rádi, že vlastně přijal naše pozvání Justin Svoboda, který je velkým propagátorem storytellingu a umí vyprávět tak, že opravdu nadchne každého posluchače, takže ten bude mít vlastně takové krátké vstupy, krátké příběhy, vždycky v celou a v půl a člověk se může na chvilku zastavit, spočinout, 10 minut poslouchat příběh a pak jít zase dál.
0: A poslední myšlenka, otázka zároveň na závěr. Pro děti festival není jen možnost vystoupit na pódiu, pomáhají také s organizací. Tak jaká je vlastně hlavní myšlenka celého festivalu?
1: No, s tou organizací pomáhají děti skrz ta svá konkrétní představení, kde se podílí nejen

0: účastníků, tak vlastně pro ty děti musíme zajistit i nějaké zázemí a musíme v divadlech to mít taky pokryto a s tímhletím vším vlastně rodiče pomáhají, abychom ty děti tady ubytovali, nakrmili, pohostili a aby na to měli zkrátka krásné vzpomínky.
1: Dokonalá spolupráce. Povídala jsem si s organizátorkou celostátní divadelní přehlídky Valdorfských škol Duhové divadlo paní Jitkou Čápovou. Děkuji za váš čas, zdravím do Písku a ať se vše vydaří, naslyšenou.
0: Děkujeme moc, nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: To, že prší, vidíme všichni při pohledu z okna. Jak je obecně aktuálně tady na jihu Čech, to už nám prozradí meteorolog Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Počasí u nás ovlivňuje okluzní fronta nad Německem postupující k východu. Na jihu Čech máme tedy zataženo nebo skoro zataženo a místy prší. Teploty se pohybují mezi 9 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích, jak jste již říkala, máme zataženo se slabým deštěm. Teplota je 15 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu.

0: a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženost deštěm, teplotu 9,3 stupně Celsia a vítr slabýho západní 4 metry za sekundu.
1: Vyprší se to dnes odpoledne nebo déšť bude pokračovat?
0: Zpočátku odpoledne bude ještě se zvětšenou oblačností a místy s deštěm nebo s přeháňkami. Během odpoledne budou ale srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Večer potom bude převážně polojasno a pouze výjimečně se slabými přeháňkami na Šumavě. Přechodně počasí u nás totiž bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Maximální denní teploty dneska budou nižší než ty včerejší, mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude odpoledne mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A protože řekla bych, pršelo celkem vydatně, zeptám se i na stav vody v jeho českých řekách. Změnil se nějak?
0: Trošku se to změnilo, Vltava, Soumarský most, tam je stále sjíždění zakázáno, výška hladiny pouhých 47 cm. Ve Vyšším Brodě ale vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny je 62 cm, průtok 6,8 metrů krychlový za sekundu. Lužnice, stanice Pilař, tam je sjíždění možné, výška hladiny 127 cm, v Bechyni je to nesjízdné, výška hladiny 85 cm a Otava Katovice je na hranici sjíznosti 45 cm, průtok 5,6 metrů krychlový za sekundu. Ještě doplním teplotu vody v řekách, ta se pohybuje mezi 15 až 19 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21 stupňů Celsia.
1: Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
0: Do střední Evropy bude postupovat další okluzní fronta, před kterou k nám bude zítra proudit teplejší vzduch od jeho západu. V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno. Na Šumavě pouze výjimečně se slabými přehaňkami a ojediněle se mohou tvořit mlhy, které se budou ráno rozpouštět. Během dne potom bude oblačnosti přibývat a večer potom od severozápadu bude postupně na většině území přehaňky a ojediněle se můžou tvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a maxima budou vyšší než dnes mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 19. Vítr bude slabý, jižní směru, večer se potom bude měnit na mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A já ještě, abychom to měli kompletní, poprosím o předpověď na páteční den.
0: V noci na pátek přes naše území přejde ta okluzní fronta, o které jsem mluvil, a za ní se k nám opět začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne tedy bude zataženost deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti večer až do vyjasnění. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 17 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: 7.50 byl s námi meteorolog Petr Friebauer a my se společně uslyšíme zase přibližně ve 8:45. Těším se na slyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží už za chvíli Martin Písařík. Ať už posloucháte právě v Českých Budějovicích, Písku, Táboře, Prachaticích či Strakonicích. Přejeme vám dobré ráno.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Sezónní návštěvnická centra na Šumavě zahajují letní provoz. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v semifinále Grand Slamového turnaje. Zpočátku zatažené počasí s možností srážek vystřídá k večeru polojasné nebe. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
2: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Vrátit by se poslanci dnes měli taky ke schvalování novely zákona o podpoře bydlení. Projednat by mohli taky novelu stavebního zákona. Zastupitelé Plané nad Lužnicí na Táborsku budou se dnes seznamovat s výsledky výběrového řízení na stavební úpravy Sokolovny a vybudování víceúčelového sportovního areálu v Údolní ulici. Od 18 hodin budou řešit taky opravu chodníků v ulici ČSLA. Ke svému jednání dnes usednou taky zastupitelé Lažišť na Prachaticku. Probírat budou plánovanou instalaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla pro místní školku. To zastupitelé Benešova nad Černou na Českokrumlovsku budou řešit žádost školy o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Šumavský národní park znovu otevřel sezónní informační středisko Idina Pila u Boubína. Od června nabídne centrum program pro děti i dospělé. Detaily doplňuje mluvčí národního parku Jan Dvořák.
4: Otevíráme sezónní informační střediska. Jedno z nich je Idina Pila, ideální zastávka při toulkách směrem k Boubínskému jezírku. Na malé návštěvníky tady čeká nově upravený dětský koutek ve stromě, kde si mohou hrát a objevovat Šumavu. Dospělí si mezi tím mohou vychutnat fotografickou výstavu, která je vtáhne do jedinečné atmosféry místní divoké přírody.
2: Naopak lávka nad Vlčím výběhem u návštěvnického centra v Srní bude kvůli opravám zavřená, a to až do odvolání. Budova návštěvnického centra i parkoviště jsou dál přístupné.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi čtyři nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zataženo s přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat, večer bude i polojasno. Teploty vystoupí maximálně k 16 až 19 stupňům Celsia, na horách ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď hlášené nemáme, malé zdržení vás čeká kvůli stavebním pracím na silnici 3 z Kaplice do Českých Budějovic u Krasejovky a taky na silnici 22 za Strakonicemi směrem na Vodňany. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A my pozvolna vplouváme do poslední dnešní hodiny jihočeského rána s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme si se řídit hodinky, 8 hodin k tomu 4,5 minuty přesně právě teď. Novou fasádu a střechu letos získá historická Kendeho vila v Českých Budějovicích. Město svou nejvýznamnější židovskou památku postupně zrekonstruuje. Pohnutý osud domu dodnes dokládají nacistické vazební cely. Více za chvíli v reportáži. A také písničky, které nestárnou, pro vás chystáme. Zazní Eva Farná, Elvis Presley a právě teď Marie Rotrová. Příjemný poslech.

0: Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě radnice zaplatí 8 milionů korun.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendů, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli půjdete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník / správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
3: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Tady se dochovalo dokonce i osvětlení. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, když byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A na jině tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a tu budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
5: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Krátce po čtvrt na devět ladíte Český rozhlas České Budějovice. Míříme za počasím, protože je třeba dozvědět se, jestli bude pršet tak, jako prší právě teď na jihu Čech.
1: Počasí.
0: A já si myslím, že přírodě a

0: půdě obecně se velice ulevilo. Dnes bude zataženo na většině území našeho kraje s občasným deštěm nebo s přeháníkami a ojediněle se mohou vytvořit také bouřky. Během odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat, večer bude již polojasno, pouze výjimečně se slabými přeháňkami na Šumavě. Středeční nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách pro dnešek mezi 11 až 14, vítr mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout, předpokládané množství srážek až 10 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Už za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem, tedy jihočeském kraji. A hudebně, kdybych si tak s Evou Farnou mohla tohle zaspívat třeba na náměstí v Českých Budějovicích, nevím, jestli by z toho byl tak úspěšný virál, který právě koluje po sociálních sítích. Nicméně tady je máte. Eva Farna na ostří nože. Dobré ráno.

0: 8 hodin téměř 22 minut posloucháte Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli zavane nebo zaduje severní vítr a Jaroslav Uhlíř. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne a prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/22 na 2-kilometrovém úseku mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi pracujeme na opravě povrchu vozovky. Během prací vyměníme krytové vrstvy, o 60 mm navýšíme niveletu a celkově celou konstrukci komunikace zesílíme. Doprava je v místě stavby vedená kyvadlově. Dokončení plánujeme do poloviny července.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec nevědí nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou úřady práce už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Dřevěná lávka přes řeku Vltavu pod cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku je tento týden uzavřená. Jak se píše na webu města, důvodem jsou plánované opravy, které mají zajistit bezpečnost a její dlouhou životnost. Lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbauer dnes nabídne svou zdravotní přednášku v městské knihovně v Netolicích na Prachaticku. Ve 14 hodin budou tématem bylinky a mastičky. Čeští basketbalisti vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat. Teploty vystoupí maximálně k 19, na horách ke 14 stupňům Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Žádná nehoda by teď podle našich informací neměla komplikovat provoz na jihu Čech. Správa železnic dnes bude opravovat přejezdy v Českých Budějovicích v Křižíkově ulici a v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby. Taky ve Včelné na silnici do Českých Budějovic a mezi Včelnou a Kamenným újezdem. Počítejte proto s uzavírkami a dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme krátce po půl deváté a pokračuje jihočeské ráno. Dobré ráno všem. Pozdravy ze Staré Šumavy zamíří na internet Regionální muzeum v Českém Krumlově digitalizuje rozsáhlou sbírku historických pohlednic. Podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice obdržíte už za pár minut.

0: Jak vypadala Šumava před desítkami let? Odpověď na tuhle otázku ukrývá sbírka historických pohlednic, kterou získalo regionální muzeum v Českém Krumlově. Teď se všechny snímky postupně přesunou do digitální podoby. Díky tomu budou dostupné nejen badatelům, ale také široké veřejnosti. Více o ní nám teď prozradí kurátor muzea fotoateliér Seidl Petr Hudičák, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Já přeju také dobré ráno.
0: Můžete nám přiblížit, kolik pohlednic k digitalizaci je a kde jste je získali?
1: My jsme dlouhodobě spolupracovali jako muzeum fotoateliér Seidl v Českém Krumlově se sběratelem Reinholdem Finkem z Německa. Jeho rodiče pochází ze Šumavy a on se dlouhá léta věnoval právě té šumavské tematice. A jednou z těch částí, čemu se věnoval, byly staré pohlednice. My jsme od něj koupili 21 tisíc pohlednic, které jsou do roku, dejme tomu, 1950 a dalších asi 5 tisíc o něco mladších, ale co to je mladé, když jsou staré 70 let. Takže dohromady se jedná něco přes 25 tisíc pohlednice.
0: To je neuvěřitelná sbírka. Jak to vypadá, když se takové obrázky převádí do digitální podoby?
1: No, ty pohlednice jsou velmi pečlivě organizované v šanonech, ve speciálních deskách a všechny ty průhledné desky bylo třeba polepit identifikačními čísly, tak aby bylo jasné, která pohlednice bude později mít nějaké číslo po té digitalizaci. Takže bylo třeba udělat téměř 30 tisíc malinkatých nálepek s dlouhými čísly, které přesně identifikují, ze kterého šanonu, ze které stránky jsou. A pak se tyhle pohlednice pokládají na skener, chvíli se čeká, malinko upraví, musí se ale všechny pojmenovat, musí se jim dát to číslo, které tam bylo nalepeno, je třeba přesně určit místo, odkud ta pohlednice je, pokud je známý autor, také autora, dataci, pokud je známá, nebo jinou dataci, třeba podle poštovní známky, tak aby ten, kdo si jednou bude prohlížet, vlastně o té pohlednici věděl téměř všechno.
0: Co všechno na těch pohlednicích je? Je něco, co vás osobně zaujalo?
1: No, je tak, že jsem neměl možnost vidět úplně všechny. To bych možná prohlížel ještě teďko. Ale samozřejmě mohli jsme se seznámit s náhledy těchto šanonů. Tedy víme, že se jedná, a také to známe z předchozích knih, které vydal Reinhold Fink, nebo z materiálu, který nám půjčoval, tak abychom je mohli zařadit do knih, které vydávalo Muzeum fotoateliér Seidl. Tedy jedná se o velkou spoustu černobílých fotografií, ale taky velmi zajímavých barevných litografií, tedy jedně z těch nejstarších pohlednic, které se na Šumavě vydávaly. Co nás, mě zajímá nejvíc a očekávám od té sbírky doplnění našeho archivu Josefa a Františka Seidlových, doplnění právě o ty pohlednice, které neznáme. Takže to je velké očekávání.
0: Kde posléze lidé pohlednice najdou?
1: Předpokladem toho projektu, nejen koupy, ale digitalizace projektu Interacto je projekt mezi muzeem fotoateliér Seidl z Českého Krumlova a Šumavským muzeem ve Vídni, tedy Böhmerwald muzeem ve Vídni. Tenhle ten společný projekt počítá s tím, že digitalizované pohlednice budou na webu ve fotobance muzea fotoateliér Seidl. To je jedno místo, kde si je lidé budou moct nalézt. Dalším pro přesměrování na databankách našich partnerských organizací v Rakousku, jako je právě Böhmerwald muzeum ve Vídni. Takže ve fotobankách, kde je dneska, možná už někteří hledají nebo hledají podobné staré snímky.
0: O sbírce historických pohlednic, o tom, jak vypadala Šumava před desítkami let, jsem si povídala s kurátorem muzea Fotoateliér Seidl, panem Petrem Hudičákem. Děkuji, že jste si na nás našel čas a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Já jsem taky rád a někdy zase naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: na šálu to dnes asi nebude, nicméně to počasí je takové, jaké je. Optimisté by řekli, že je skvělé, že prší, zahrádky budou zalité a příroda si to tak žádala. Já souhlasím.
1: Počasí.
0: Takže nezapomeňte deštníky, přátelé, a na aktuální podrobnosti o stavu počasí na jihu Čech už se ptám meteorologa Petra Fribauera. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme zataženost s deštěm na většině území kraje. Počasí u nás ovlivňuje okluzní fronta nad Německem, která postupuje k východu. Teploty se na jihu Čech pohybují nejčastěji mezi 12 až 15 stupni Celsia, na Šumavě kolem 10 stupňů. Prší je v Českých Budějovicích, kde máme aktuální teplotu 14,8 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo a aktuálně beze srážek, teplotu 9,2 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 4 metry za sekundu.
0: Dočká se středa v odpoledních hodinách nějaké změny?
2: Odpoledne bude zpočátku ještě se zvětšenou oblačností a místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. Během odpoledne budou ale srážky i oblačnost ubývat a večer bude tedy převážně polojasno a pouze výjimečně se slabými přehaňkami na Šumavě. Teploty budou nižší než včera, maxima mezi 16 až 19 stupně Celsia, na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: Co přinese dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den?
2: V noci bude vlastně do střední Evropy postupovat okluzní fronta, před kterou k nám bude ještě během zítřka proudit teplejší vzduch od jeho západu. V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle mohou navíc vytvořit mlhy. Během dne pak bude od západu přibývat oblačnosti, večer se pak od severozápadu postupně na většině území kraje začnou vyskytovat i přehánky a ojediněle se může vytvořit i bouřka. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a maximální budou zase vyšší mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19. Vítr bude zítra slabý jižních směrů, který se večer potom bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A jaké počasí nám přinese poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek?
2: V pátek nás přejde vlastně ta okluzní fronta a za ní k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne bude teď zataženo s deštěm, odpoledne pak srážky budou ustávat a začne ubývat i oblačnosti večer až do vyjasnění. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 17 stupňů Celsia. A vítr bude v pátek mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: A ještě poprosím o předpověď na sobotu.
2: V sobotu v noci a ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, které se ráno budou rozpouštět. Během dne pak bude od jeho západu přibývat oblačnosti a pouze ojediněle se budou vyskytovat slabé přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude v sobotu pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Sám jste mi to mimo éter potvrdil, předpověď jako na houpačce. Děkuji za váš čas. Byl s námi meteorolog Petr Fribauer. Zase brzy naslyšen.

0: Valdemar Matuška, aktuální čas 8.54. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vrcholí dnešní jihočeské ráno a takovou třešničkou na dortu je příchod kolegyně Hanky Šoberové k jihočeskému dopoledni. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adélko, hezké dopoledne tobě i našim posluchačům. Tak asi tě bude zajímat, co nás čeká.
0: Samozřejmě.
1: Po 9. hodině. Tak téma, které se bude hodit, uděláme si pořádek v tom, jak se správně pohybovat po stezkách. Připomeneme před létem, která strana patří cyklistům, která chodcům, která bruslařům, která maminkám z kočárky.
0: Je pravda, že zrovna včera jsem šla pěšky po stezce Purkarec Hluboká. Uprostřed šly čtyři dámy přes celou vlastně stezku. Zhora jel pán na kole a oni, nebo oni se uhybali mně. Nevím, jestli to bylo úplně bezpečné, ale byla tam taková jako zajímavá situace, kolizní bych řekla.
1: No a bývá jich velmi poměrně hodně. My jsme se o tom bavili se Zdeňkem Zajíčkem, on ostatně s tím tématem přijde do studia. A já jsem zjistila, že to dám vlastně celé úplně špatně, že třeba bruslař, já jsem vždycky jezdila po pravé straně a on bruslař je chodec, což jsem netušila. No ostatně povíme si. Zdeněk přijde, udělá nám v tom pořádek. Jinak se taky podíváme na to, jak daleko je oprava českobudějovické Kendehovily. Na stezku Volarských seníků se dneska vydal náš regionální stopař, odkud se přihlásí do vysílání. Jinak zmíníme i to, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost. To je taky téma, které se může teď hodit. No a poslední mám pro naše posluchače připravenou soutěž o knížku a myslím, že se na letní dny bude ta kniha hodit.
0: Tolik pozvánka Hanky Šoberové k dnešnímu jihočeskému dopoledni. Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Vystrčila důležitější než okamžitý zisk, řekl to v proslovu na Tchajvanské univerzitě v Čengči. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok, na místě je několik zraněných. Vedení Jindřichova Hradce dnes představí veřejnosti aktuální urbanistická témata. Teploty se dnes dostanou maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na Tchajvanské univerzitě v Čengči. Zmínil podobnosti Česka a Tchajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
2: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
3: Předseda Senátu svoji cestu na Tchajvan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchajvan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchajvanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu na Tchajvan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Informoval o tom ředitel správy úložišť radioaktivního odpadu Lukáš Vondrovic. Vrty o hloubce 30 a 100 metrů se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa. Na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Kromě Janocha jde i o Březový potok v Pošumaví a lokality Hrádek a Horka na Třebíčsku. Obce ze zvažovaných lokalit podali proti povolení geologického průzkumu žaloby, soud je ale zamítl. Zástupci vedení města Jindřichův Hradec budou dnes s lidmi diskutovat o dalším využití lokality Miřijovského a z Buzany. Setkání začíná dnes v 17 hodin v divadelním sále kulturního domu Střelnice. O jakých tématech bude řeč, ví mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: Městský architekt Lukáš Soukup společně se starostou města Michalem Kozárem zde představí možnosti využití pozemků v lokalitě Miřijovského Pražská a zároveň přiblíží projekt z Buzany nové předměstí Jindřichova Hradce, včetně jeho současného stavu i dalších plánovaných kroků. Přijďte se seznámit s připravovanými záměry města, zeptat se na to, co vás zajímá, a zapojit se do společné diskuze.
0: Správa železnic dnes opravuje přejezd mezi ulicemi Františka Halase a Křižíkova v Českých Budějovicích. Vyrovná jeho povrch a odstraní výškové zlomy pro pohodlnější jízdu, informovala o tom mluvčí českobudějovické radnice Jitka Bruha-Velclová. Dělníci budou pracovat mezi 10. a 14. hodinou. V tuto dobu řidiči musí jezdit Novohradskou ulicí. Dělníci dnes pracují taky na železničním přejezdu ve Včelné. Objížďkou přes Boršovské nádraží jezdí autobusy, ty proto mezi až do 15. z té hodiny nebudou zajíždět do Boršova nad Vltavou.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jen ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat, večer očekáváme i polojasno. Teploty vystoupí maximálně k 16 až 19 stupňům Celsia, na horách ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila na kurhovém objezdu v Českých Budějovicích v Okružní ulici a taky na silnici Střeboně do Majdaleny. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, přátelé. Dnešní 3. červen patří mimo jiné Světovému dni jízdního kola. Takže pokud jste dneska dorazili do práce na kole, gratulujeme. No a pokud autem, nevadí. Při dnešním uplakaném počasí je vám to samozřejmě odpuštěno. Jinak musím připomenout jedny herecké narozeniny. 60. slaví Vojín Kouba ze známého filmu Copak je to za vojáka. V tomto případě musíme říct, že některé role nestárnou vůbec, na rozdíl od občanky jejich představitelů, ale Jiří Langmajer je ve skvělé formě a tak mu přejeme, aby mu ještě dlouho vydržela. No a když už je dneska taky Světový den běhu, možná je dobré připomenout, že není nutné pořád jenom někam spěchat. Tak si s námi udělejte pohodové dopoledne, ať už na kole, po svých, anebo jen tak v klidu u našeho vysílání. Jsme rádi, že jste s námi. Hanka Šuberová vám přeje od mikrofonu ničím nerušený poslech.

0: jsou fámy, ale fámy my šířit v našem dopoledním vysílání rozhodně nebudeme. Společná stezka pro chodce a cyklisty, kde není žádný piktogramem ani vodorovným dopravním značením určeno, kde má kdo chodit a kudy jezdit. Tak určitě jste po ní už šli anebo jeli a už se vám taky stalo, že někoho jste viděli chodit vpravo, někoho vlevo, někoho kličkovat mezi kočárky a chodci a navzájem se poučovat, jak to má být správně. Jak se pohybovat na společné stezce pro chodce a pro cyklisty. Tak tímto tématem se zabýval redaktor kolega Zdeněk Zajíček, kterého tímto vítám ve studiu. Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Hezký den, hezký den. Prokličkoval jsem, dnes ne, dneska jsem kličkoval mezi kapkami deště, ale tebe jsem dlouho neviděl, ty jsi byla pryč.
0: Byla jsem. Ano, my jsme byli totiž s Pavlem Chloubou natáčet v Holandsku reportáže do pořadu Zelené světy a vlastně to se nám, Zdeňku, docela dobře hodí, tahle země k tématu, protože tady mají vlastně, v Holandsku mají víc kol než obyvatel, na zhruba 18 milionů lidí, připadá víc než 22 milionů jízdních kol, takže tam kolo není ani tak sportovní náčiní, je to běžný dopravní prostředek a dokonce děti se tam učí jezdit a pohybovat se v provozu na kole, podobně samozřejmě jako u nás se učí násobelka, takže součástí školní výuky bývají dopravní zkoušky a v souvislosti s tématem, o kterém budeme mluvit, musím říct, že to tam mají prostě hezky vychytané. Dokonce Holanďané často říkají, že kolo není dopravní prostředek, ale je to součást osobnosti. Když jedete ráno do práce, potkáte na kolech manažery v oblecích, studenty, rodiče s dětmi, ale taky seniory. Takže tam to žije na kole skutečně.
1: Takže to máš z první ruky, doslova do písmene, možná z první nohy. Ale i u nás je to trošku jinak. Tam to mají jednoduché, že tam určitě jsi všimla, že je to tam nalinkované doslova do písmene i na zemi.
0: Přesně.
1: Čili
0: tak.
1: Všichni vědí, kudy kdo má chodit podle těch čár a podle těch piktogramů. U nás to dost často bohužel takto nebývá. V některých lokalitách, ano, já jsem si všiml třeba na Lipně nebo jinde, ale v Českých Budějovicích byste to hledali marně. A základní pravidla, která by měla zajistit takový bezpečný pohyb všech účastníků, dá se říct, tohoto v podstatě silničního provozu, stanovuje zákon číslo 361/2000 sbírky. Jenomže jediná konkrétní právní norma, která nějakým slovem doslovně upravuje společný pohyb cyklistů a chodců v jednom takovémto prostoru zní, cituji, cyklista nesmí ohrozit chodce a chodec nesmí ohrozit cyklistu. To je všechno. Jenomže, když se v tom začneš trošku víc, řeknu to česky, hrabat a dohledávat, tak zjistíš, že se přece jenom něčeho máš chytit. A že abys našla nějakou přesnější normu, tak v těch textech to skutečně je. A když jsem se tím začal zabývat já, tak jsem oslovil různé odborníky a asi tu nejkomplexnější odpověď mi poskytl Martin Hrinko, ředitel městské policie v Českých Budějovicích. Jeho rozbor najdete na našem webu, na stránkách www.budějovice.rozhlas.cz, v článku Chodí se vlevo nebo vpravo, ale podstatnou a nejdůležitější část nám teď bude tlumočit na mikrofon mluvčí městské policie v Českých Budějovicích Věra Školková.
2: Pozemní komunikace jsou totiž podle zákona o pozemních komunikacích děleny na jednotlivé kategorie a třídy. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty je komunikací čtvrté třídy, tedy místní komunikací, která je komunikací nepřístupnou provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. Pro chodce pohybující se na této stezce smíšené pro chodce a pro cyklisty platí pravidla pro chůzi tam, kde není chodník. Jelikož cyklistická stezka smíšená se stezkou pro chodce není chodníkem. Tudíž používáme právě toto pravidlo podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde se stanoví, že kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Toto pravidlo tedy analogicky můžeme použít i pro pohyb na té smíšené stezce pro chodce a pro cyklisty. Zákon o provozu na pozemních komunikacích také stanoví, že na jízdním kole se jezdí vpravo. To znamená, že na této smíšené stezce pro chodce a pro cyklisty by měl chodit chodec vlevo a jízdní kola nebo cyklisté jezdit po pravé straně. Je to bezpečnější i pro chodce, protože mají přehled o tom, kdo proti ním přijíždí třeba na tom jízdním kole. Že to jízdní kolo se mu neobjeví za zády, protože chodec samozřejmě neví, co se mu děje za zády.
1: Toho tedy vyplývá, ale že vlevo by se měli pohybovat i lidé na kolečkových bruslích, čili inlinisté, protože ti jsou de facto chodci.
2: Ano, přesně tak, protože ne každý si uvědomuje, kdo se všechno považuje za chodce. Protože za chodce se považuje i osoba, která tlačí nebo táhne dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, ale také pohybuje se třeba na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, nebo také pomocí ručního motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl, psa a podobně.
1: Já se zeptám ještě ze své osobní zkušenosti. Já jsem z hlouby přesvědčen, že mám chodit vlevo, že tak je to správně. Nicméně, když vidím kolikrát velice rychle se blížícího cyklistu, který se ke mně blíží po jeho pravé straně, čili po mé levé, tak já pro jistotu raději přejdu na tu druhou stranu, čili napravo. A raději se mu uhnu, protože jednak jezdí velice rychle, za druhé už jsem byl i několikrát doslova peskován za to, že jdu po špatné straně. I když teď jsem se dozvěděl, že jsem šel správně. Někteří chodci se mi přiznali, že to dělají úplně stejně. Čili z toho vzniká takový ten dojem, že teda většina lidí nebo podstatná část těch chodců tam raději jde vpravo, i když z hlouby duše ví, že to tak být nemá. Jak to tedy je, nebo je to správně, není to správně? Jsou to de facto sebezáchranné pudy?
2: Tak mělo by platit to, co jsme si řekli teď k pohybu na smíšené stezce pro chodce a pro cyklisty, že tedy chodec by měl chodit vlevo a cyklista vpravo, ale platí hlavně to pravidlo, že cyklista nesmí ohrozit chodce a chodec naopak při pohybu na stezce nesmí ohrozit cyklistu.
0: Říká Věra Školková, mluvčí městské policie v Českých Budějovicích. Zdeňku, takže jaké je řešení?
1: No já myslím, že si ho zažila teď v Holandsku. To je úplně nejjednodušší, ano. Protože vzhledem k tomu, že na těch našich smíšených stezkách se to opakuje každým rokem, pořád stále do kolečka to samé, tak já mám takový pocit, že na toho by měly být spíše místní samosprávy, které by měly mít a mají tyto smíšené stezky pod sebou ve správě velice často a hlavně oni mají pravomoci označovat. To znamená, občané, voliči by to měli po nich vyžadovat.
0: Ano, asi než to tu bude u nás tak jako v Holandsku, ještě bude chvilku trvat, protože tam už ta síť cyklistická je skutečně vymakaná. Dokonce jsem si teď Zdeňku uvědomila, že tam na přechodu pro chodce je zebra, je tam samozřejmě semafor pro chodce, ale vedle je ještě speciální samostatný pruh pro cyklisty, kde je samostatný semafor, semafůrek, mnohem menší, než je ten pro chodce, a je tam i třeba mini značička dej přednost jízdě. Takže to je skutečně úplně separátní skupina. Cyklisti, to je prostě jiný svět. Tak uvidíme, kdy to sem dojde. Věříme, že ano. Docela se nám hodilo dneska to téma, protože dneska je Světový den jízdního kola.
1: Tak. No vidíš, jak jsme
0: paráda. Hezky jsme to vychytali. Tobě, Zdeňku, děkuju moc za informace, užitečné informace. Já už třeba od dneška vím, že jako bruslař jsem chodec na stezce a mám se pohybovat tedy po levé straně. Nevím, jestli to přijmou ty ostatní, ale ostatně budeme si muset zvyknout. Hlavně bezpečně dojet v pořádku do cíle. Zdeňku, díky moc za informace a pěkný den.
1: Hezký
0: naslyšenou.
1: Den. Ahoj.

0: na čase být.
1: Vydat se jen pár desítek minut na pěší procházku, to je realita trávení volného času známého jihočeského kuchaře Petra Šímy, který je také spolumoderátorem televizního pořadu Kluci v akci. Možná vás taky může inspirovat, ale jak prozradil Mirce Nezvalové, sní třeba o tom, že si jednou pořídí v pozdějším věku chalupu v Alpách. Zatím mu ale stačí výlety kolem Boršova a okolí.
2: Místa v srdci.
3: Tak moje nejoblíbenější místa jsou samozřejmě v jižních Čechách. Já jsem se tady narodil a všechny ty kouty jižní krajiny jsou pro mě jakoby balzamující pro tělo. Jo, takže já rád jdu opravdu někam ven do přírody. A jelikož bydlím kousek za Boršovem, tak to mám vlastně hned za barákem.
4: Muž, který se pohybuje většinou v kuchyni, tak asi nemá tolik času, aby třeba si vyjel na kole nebo se někam vydal na běžky.
3: Tak kolo mě nebaví, z toho mě bolí zadek, ale začal jsem jakoby chodit, protože za první musím a za druhý to chození je fakt jako příjemný, takže dělám různý jakoby takový procházky a opravdu mě baví vyjít někam, kde je prostě úplně klid, kde je ticho, jo, a to je to, co mě nabíjí, ale jako nedělá mi problém, strašně rád chodím třeba s manželkou.
4: Tak to je skvělé, protože máte 3 děti, tak si aspoň můžete popovídat při procházkách o jejich výchově, je to tak?
3: Jo, my jsme rádi, že si ji zbavíme na chvíli aspoň.
4: Petře, my se léta známe a vím, že jsi býval vášnivý lyžař. Zůstala ti tato vášeň, anebo už si ji kvůli vytíženosti prací v kuchyni odsunul do pozadí?
3: Tak lyžování mě baví stále a možná i víc teďkon. A to, když jsi se ptala na to, co mě nabíjí, tak mě opravdu nabíjí ty hory. Jak jsem říkal, že chodím rád do přírody, tak jako já bych možná i to stáří si dokázal představit někde v Alpách a tam někde čučet a to by mě opravdu asi jednou hodně naplnilo.
4: Neuvažoval jsi teda o tom, když máš takovou lásku k horám, že by si vyměnil svou jihočeskou kuchyni třeba za vaření na nějaké alpské chalupě?
3: Ne. Určitě už vařit jako komerčně někde v horách, to ne, ten směr takhle já nemám, ale uvažovali jsme o tom, že bychom si tam nějakou nemovitost koupili a jednou se tam přestěhovali. Ale jelikož jak mám 3 děti, teď ještě musím trošku makat, aby se trošičku oni zajistili. A ten nejmladší, tomu je 9 let, takže to nevím, jestli se tam jednou někdy odstěhuju.
4: Jsou místa, o kterých člověk sní, tak ty sníš o tom, že jednou v Alpách skončíš na nějaké chalupě, ale co třeba nějaká dovolená, cizokrajina, anebo je to ta jihočeská, jak vůbec trávíš dovolenou? Inspiruj naše posluchačky a posluchače.
3: Tak jezdíme opravdu rádi v létě i v zimě do těch Alp. Jezdíme rádi i do Itálie, to je taková země kulinářsky zaslíbená pro nás. Jeden z těch mojich snů, kam já bych se chtěl podívat, je Skotsko-Irsko. Máme v plánu projet na motorce i Norsko, protože mimo to lyžování tak mám rád motorku, takže bychom chtěli i to Norsko projet. No, takže těch snů je docela dost, no a exotika, válet se u moře, já tomu říkám taková blbůzdorná dovolená a tak to jednou ročně prostě absolvujeme s těma dětma, kde je to all inclusive, kde se flákneme a oni tam jenom jí, pijou, cvičí, koupají se a my nemusíme vůbec nic dělat. Takže to jako taky jako jednou ročně absolvujeme.
4: Říká Petr Šíma, známý kuchař a také spolumoderátor televizního programu Kluci v akci. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: A příští týden pro vás autorka rubriky připravila rozhovor se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou, která právě relaxuje v třeboňských lázních. Tak si nás nalaďte.

0: Jak se připravit na příchod psa do rodiny, jak svému čtyřnohému parťákovi co nejlépe porozumět a co si dobře promyslet, než si psa vůbec pořídíme? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá nová kniha Leony Pospíšilové s názvem Já a pes. Autorka dlouhodobě vytváří vzdělávací projekty zaměřené na vztah člověka se zvířaty. O tématu si s ní v našem vysílání popovídáme ve středu 3. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Proč stál a proč už nestojí u Týna nad Vltavou pomník připomínající letecké neštěstí? Tak to připomene dnešního česká vlastivěda. V neděli 7. září roku 1929 nedaleko Týna nad Vltavou totiž tehdy končilo velké vojenské cvičení a skončilo tragédií pádu vojenského letadla. Ten pomník tam místní spolek postavil rok po nešťastné události. Jeho českou vlastivědu poslechněte za chviličku, připravili ji pro vás archivář Daniel Kovář a kolega redaktor Zdeněk Zajíček. Předtím ale Václav Neckář.

Ve 20. letech 20. století provázela československé vojenské letce smůla a my si je připomeneme v jihočeské vlastivědě. Nedokonalost letadel, ale i výcviku vedly v počátcích letectví k mnoha nehodám s tragickými následky. Jedna taková se odehrála v neděli 7. září 1929 nedaleko Týna nad Vltavou. V jižních Čechách tehdy končilo velké vojenské cvičení, jehož se účastnil i první letecký pluk TG Masaryka z Prahy k Bel. Od provizorní plochy polního letiště v Čihovicích odstartoval dvoumístný letoun pilotovaný desátníkem Václavem Benešem. V jehož druhém sedadle byl k plnění cvičných úkolů připraven pozorovatel svobodník Václav Černý. Když letadlo dosáhlo výšky asi 100 metrů, naklonilo se a začalo klouzat po křídle k zemi. Veškeré pilotovy snahy o vyrovnání byly marné. Stroj se v několika vteřinách zřítil do pole nedaleko vesnice Třitimi. Nádrž měl krátce po startu ještě plnou a tak došlo k prudkému vznícení paliva. Pokud oba letci nepodlehli hned po dopadu zraněním, v zápětí uhořeli. Rok po nešťastné události vznikl na místě havárie důstojný pomník, zřízený zásluhou Vltavotýnského spolku založeného za tímto účelem. Nikdo se však o tento bavátník nestaral, ještě v 70. letech byl celkem v pořádku, ale později se rozvalil a zanikl. Dnes tragédii dvou letců pod Třitimí připomíná alespoň informační tabule, ale je snaha pomník obnovit.

0: Tak to byla Viana Bartošová a písnička Dotek lásky v jeho českém dopoledni. Cestujete rádi a byli jste už někdy v Amsterdamu, tak o Holandsku dneska už tady byla řeč. Potom si při čtení knížky autorky Kate Frost Láska v Amsterdamu, kterou vydalo nakladatelství Kazda, určitě živě připomenete místa, která jste navštívili. A pokud se tam teprve chystáte, pak máte skvělou příležitost dozvědět se třeba, jaká cukrárna je vyhlášená, kam si zajít na skvělý oběd, nebo kterou památku určitě nemáte vynechat. Právě do kulis tohoto města je totiž zasazen příběh hrdinky Iris, která se nebo je postavena svým přítelem Willem před skutečnost, že pokud s ním chce nadále být i po 7 letech vztahu, musí opustit svoji práci a z Anglie se přestěhovat do Amsterdamu. Tam totiž dostal novou práci. Jak to celé dopadne? Název románu Láska v Amsterdamu sice napovídá, jak celý příběh dopadne, ale otázkou je, v čí prospěch. Jestli ve prospěch Iris anebo Willa. Jasné je jen to, že tahle knížka z nakladatelství Kazda je určená všem, kdo mají rádi romantiku, naději, přátelství, nové začátky, ale taky druhé šance. Pokud byste chtěli získat tuto knížku, a myslím, že teď před létem se bude hodit, potom můžete zatelefonovat na číslo 22 155 44 11, no a vysoutěžit si jí. Měla bych tady pro vás samozřejmě soutěžní otázku, myslím, že to nebude těžké, no uvidíme. Bylo by potřeba, abyste měli trošku povědomí o této zemi. Když už totiž soutěžíme o romantiku s Amsterdamu, tak pojďme si o tomto městě zjistit něco víc. Moje soutěžní otázka zní, Amsterdam je hlavním městem Nizozemska, ale jestli pak víte, jak se jmenuje provincie, jejímž hlavním městem právě Amsterdam je. Buď je to za A Jižní Holandsko, za B Severní Holandsko, za C Utrecht, anebo za D Frýsko. Jedna ta odpověď je správná, ptám se vás, která, volejte na 22 155 44 11. Tak, v tuto chvíli už bych tu měla mít prvního z vás, hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak Josef, nemýlím se, říkám to správně.
1: Ano, ano.
0: Josefe, zdravím vás po dlouhé době.
1: Tak řeknu.
0: Tak typněte Bčko, typujete Severní Holandsko. No, proč by ne? Je to naprosto správně. Trefil jste to, Josefe, představte si to. Knížka je vaše, já vám gratuluji k výhře. No a my se domluvíme už za malou chvilku o předání té knihy. Mějte se jinak pěkně, ať už v přítomnosti knihy nebo třeba na zahradě. A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. A gratuluju.
1: Děkuju.
0: Tak přátelé, kniha rozdána, nakladatelství Kazda, tomu samozřejmě taky děkujeme za tu cenu, kterou nám zpestřili naše jihočeské dopoledne. Taky muzika nemůže chybět u nás na vlnách 106,4.

0: Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit, tehdejší justici, ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že bylo škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Z Třebíčska Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kriminalisti obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Kendeho vila v Českých Budějovicích získá novou fasádu a střechu. Na jihu Čech bude během dne obývat oblačnost, na večerní polojasno. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi je v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
2: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
0: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu taky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky, pokračuje náměstek primátorky TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
0: Město Tábor uzavřelo s hokejovým klubem HC Tábor reklamní smlouvu za bezmála 3 miliony korun. Hokejový klub za to bude propagovat město například umístěním loga na ledovou plochu, mantinely, ochozy nebo multimediální kostku nad ledem. Smlouvu schválili tento týden zastupitelé. Sport. Basketbalisti Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely. Počasí. Na jihu Čech bude zataženo s přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat, večer bude i polojasno. Teploty vystoupí maximálně k 16 až 19 stupňům Celsia, na horách ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor si dejte při jízdě z Třeboně na Majdalenu u parkoviště na rozcestí u splavů se srazila 2 auta. A novou nehodu střet nákladního auta s osobním máme hlášenou z Českých Budějovic z křižovatky u výstaviště. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik zprávy a Lukáš Pelikán a jihočeské dopoledne pokračuje 4 minuty po 10. Dobrý poslech stále přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Novou fasádu a střechu letos získá historická Kendeho vila v Českých Budějovicích. Město svou nejvýznamnější židovskou památku postupně zrekonstruuje. Pohnutý osud domu dodnes dokládají nacistické vazební cely. Víc se dozvíte za chvilku v reportáži.

0: Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení, řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky, návštěvnický provoz ale neomezili. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě radnice zaplatí 8 milionů korun.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendů, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli půjdete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník / správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
3: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Tady se dochovalo dokonce i osvětlení. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, kdy byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A na jině tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendeho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
5: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. We

0: Tipy pro volný čas.
1: Co vy a volný čas, přátelé, budete mít nějaký při dnešku, tak pokud se to povede, měla bych pro vás i několik tipů, jak ten dnešní den můžete kulturně strávit. Pokud máte rádi výtvarné umění, zaměřte v 5 hodin odpoledne do kláštera Borovany. V bývalém pivovaru otevřou výstavu V záři pohybu, která představí tvorbu žáků výtvarných kroužků místní základní umělecké školy. Čeká na vás svět fantazie, nápadů a překvapivě vyzrálých prací mladých autorů. Taky v 5 hodin začíná v galerii M v Pelhřimově vernisáž výstavy Cestou necestou. Setkávají se na ní dva výrazní tvůrci, jednak táborský malíř Theodor Buzu a taky designérka porcelánu Lenka Sárová Malíská. Obrazy plné energie a křehká krása porcelánu slibují zajímavý dialog dvou uměleckých stylů. Milovníci divadla můžou zamířit do Písku, právě dneska tam začíná celostátní přehlídka Waldorfských škol Duhové divadlo. Do města přijede 28 souborů z celé republiky a kromě představení nabídne festival taky hudbu, pouliční umělce, loutkáře anebo cirkusové dílny. Písek tak na několik dní zaplní mladá energie a taky tvořivost. Umění v neobvyklých kulisách najdete taky v Bechyni, tamní zámek otevře novou sezónu současného umění, historické interiéry, zámecký park i stará sýpka hostí instalace českých i zahraničních umělců. K vidění jsou zvukové projekty, sochy i díla, která přímo reagují na jedinečnou atmosféru místa. No a na závěr ještě přidám tip pod širým nebem. V 21 hodin a 30 minut rozezní zámeckou zahradu v Českém Krumlově příběhy lásky, humoru a lidských slabostí. Jeho české divadlo uvede na otáčivém hledišti Decameron divácky oblíbenou komedii inspirovanou slavným dílem Giovanniho Boccaccia. No ať už dneska vyrazíte za uměním, za divadlem, anebo třeba jen tak za příjemným podvečerem, tak vám přeji, aby vám červen nabídl co nejvíc krásných setkání a dobrých zážitků k tomu. To bychom nebyli my, abychom vám nenabídli z kultury něco navíc, jak se rodí obraz, který nevypráví příběh doslova, ale působí emocí, rytmem a barvou. Hostem bude už za chvíli malíř Theodor Buzu. Jehož tvorba se pohybuje na pomezí abstrakce a taky hlubokého prožitku. Tak zůstaňte s námi. Tohle je ale Aleš Brychta. Je jeho Dívka s perlami ve vlasech. Pěkné dopoledne.

0: Jak už jste, přátelé, mohli slyšet v našich kulturních typech, galerie M v Pelhřimově dneska v 17 hodin otevírá výstavu Cestou necestou, která propojuje obrazy akademického malíře Teodora Buzu a porcelánové objekty Lenky Sárové Malíské. S Teodorem Buzu, který žije a pracuje v Táboře, si teď budeme povídat o jeho vztahu k malbě, o hledání harmonie v extrapním obrazu, ale taky o tom, jakou roli hraje v současném světě vizuální zkušenost. Tak já vás zdravím, Teodore, do Pelhřimova. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné a dobré dopoledne z krásného starého města Pelhřimov z Malebné Vysočiny.
0: Děkujeme za pozdravení. Jinak název výstavy Cestou necestou evokuje pohyb i hledání. Co pro vás osobně znamená?
1: Pro mě umění je cesta. Umění nemá progres nebo regres. Umění má nebo nemá hloubku, duši. Na umělecké cestě můžeš bloudit, ale je dobře se nestracet.
0: Jinak na této výstavě se vaše malba, jak už tady zaznělo, setkává s porcelánovou tvorbou Lenky Sárové Malíské. Co vás na tomhle spojení dvou médií zajímá nejvíc?
1: Především porcelán je výsostné řemeslo, které přechází do poezie. Osobně mám rád prostorové věci, které ztrácí vizuální váhu. To přidává prostoru lehkost a eleganci. Ušlechtilé tvary porcelánu Lenky Sárové Malíské s patřičným dekorem nebo jen tak vizuální akcent velmi citlivě navazují na moji malbu. Nás spojuje přitažlivá různorodost, která na výstavě tvoří jeden celek.
0: Jinak ta vaše tvorba bývá označována jako emotivní abstrakce. Je pro vás emoce nějakým výchozím bodem malby, anebo spíš je jejím výsledkem?
1: Tak umělec má takovou výhodu, že může bloudit, může dostávat radost z procesu, protože žijeme v době, kdy je většinou čekám jenom na výsledek přes sociální sítě a tak, ale radost procesu už je raritní věc. Takže cesta může být někdy jiné cestou.
0: Jinak vy osobně akvarel označujete za královnu malby. Z jakého důvodu?
1: Tak pro mě akvarel je taková dáma v klobouku. Opravdická a náročná žena, která potřebuje ohromný cit, pozornost a taky velkou odvahu. Tam, kde končí rozum, tam začíná akvarel.
0: Jinak ta vaše práce působí velmi spontánně. Jak velký podíl má v procesu tvorby intuice a jak velký potom disciplína a nějaká životní zkušenost?
1: Můj život se skládá z velmi dobře připravených návod. Jinak čím dál více nechávám prostor pro intuici. Tam mě neklamě v poslední době. Opírá se o profesionální návyky, disciplínu a řád. Pro mě je však nejdůležitější raritní kvalita umění upřímnost. A s tím teď žiju.
0: No a na závěr ještě připomeňte čas a místo dnešní vernisáže a také dokdy bude výstava Cestou necestou k vidění.
1: Takže číslo 17, Masarykovo náměstí 17, 17 hodin. Nebudete litovat, přijďte. Kromě zajímavé výstavy bude i komentovaná prohlídka a také na vás čeká víno z mého rodného Moldavska.
0: O, výborné. Tak myslím, že teď jste mnohé zlákal, když už ne na umění, tak třeba i na sklenku toho dobrého moldavského vína. Pozval nás Teodor Buzu do Pelhřimova na výstavu. My za to děkujeme, ať se výstava líbí. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji moc.

0: 10 hodin 38 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice si hrajeme. Kapela Bee Gees dozněla právě teď, no ale já myslím, že je nejvyšší čas, abychom se společně vydali do terénu. Co vy na to?
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Stezka Volarských Seníků, tak se jmenuje nová trasa u tohoto města na Prachaticku. Co se na ní turisté dozvědí? To přímo na místě zjišťuje náš regionální stopař Petr Kubát, se kterým jsme ve spojení. Petře, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj Hanko, hezké dopoledne. Já teď stojím u železničního přejezdu v Mlýnské ulici na okraji Volár, kde právě ta nová stezka začíná a vede pak dál až k Planerově dvoru a Budějovické ulici. Já jsem si celou tu trasu už před chvilkou prošel, je dlouhá zhruba 2,5 kilometru a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Dá se tady jet taky s kočárkem nebo na dětském kole nebo odrážedle, protože je tady takový příjemný nový asfalt. V místech té stezky nebo tady potom okolí na těch lukách stávalo stovky typických volarských seníků k uskladnění se na. Dodnes už se tady zachovaly jenom nějaké pozůstatky a objekty a na té trase, na té naučné stezce je 5 zastavení s informačními panely. Texty a zajímavosti připravil ředitel Volarského kulturního a informačního centra Jaroslav Pulkrábek, který je tady teď se mnou, tak já se ho ptám, co všechno se lidi na té stezce z těch panelů dozvědí.
3: Tak samozřejmě je tady zmapována historie těch seníků, když je to naučná stezka Volarské seníky, a mlýny, tady stály 2 mlýny ze 4 volarských. Pak se věnujeme volarským lesům, respektive sporu vrchnosti a volaranů o místní lesy. Je tady tabule, která je věnována kalcovství, pěstování lnu a samozřejmě ta železnice, která byla zmíněna.
2: Já možná ještě se pana Pulkrábka zeptám, to mě zaujalo, kolik tady těch seníků historicky bylo?
3: Tak ten nejnižší odhad je asi 500, možná i bylo víc, on to nikdy nepočítal. A vlastně krom Třeboně, tak takováhle koncentrace seníků nikde v Čechách ani možná ve střední Evropě nebyla.
0: Jinak Petře, ještě obracím se na tebe, ve Volarech nejsou jediné dochované seníky na jihu Čech, že je tomu tak?
2: Je to tak, už to tady teď naznačil Jaroslav Pulkrábek. Známé jsou právě třeboňské seníky na takzvaných mokrých lukách hned u tohoto lázeňského města. Najdete jich tam zhruba přes 20. Jsou to roubené stavby se šindelovou střechou, sloužily statkářům k uskladnění sena, no ale v 50. letech minulého století přestali plnit svoji funkci a postupně chátrali. Dneska už jsou kulturní nemovitou památkou a Třeboň už má dokonce připravený návrh naučné stezky týkající se právě těchto staveb. Tak uvidíme, jestli se podaří naučná stezka taky tam zrealizovat.
0: Petře, děkujeme za zajímavé informace. Měj se pěkně a hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Regionální stopař.
0: Tak přátelé, tolik pozvání na Volarsko, ale teď už legendární česká country skladba, kterou proslavil Michal Tučný, píseň Kosmický vandr, není ale jeho sólem. O vokály i autorství se v ní podělil s jeho dvorním textařem Zdeňkem Rytířem. V písni fungují jako pěvecký duet a jinak tahle písnička dokonce zazněla jako jedna z hlavních skladeb na pohřbu Zdeňka Rytíře. Bylo to v roce 2013, tak pojďme si tyto dva skvělé muzikanty připomenout.

0: Pražské rady.
1: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A taky zajímaví hosté patří k jeho českému dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Kdo přijde do studia po 11, tak to už nám poví Matěj Vodička. Ahoj, hezké dopoledne, Matěj.
2: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Kdo ti přijde dneska jako host?
2: Dneska přijde žena. Mladá dáma, publicistka Leona Pospíšilová, a budeme si povídat o tématu, které věřím, že bude přínosné pro spoustu posluchačů, zejména tedy pro ty, kteří zvažují, jestli si do rodiny pořídí pejska či nikoliv. No a právě jaká kritéria, jaká hlediska by měli takoví posluchači zvážit, co by si měli hlavně uvědomit předtím, než si pejska pořídí, ale samozřejmě je to přínosné i pro ty posluchače, kteří už pejska mají, jak třeba zlepšit to vzájemné soužití a tak dál. Tak přesně to bude tématem našeho dnešního rozhovoru, protože Leona Pospíšilová je autorkou nové knížky, která se jmenuje Já a pes, a je to takové, řekněme, taková příručka pro chovatele a taky pro ty, kteří zvažují pořízení čtyřnohého parťáka do rodiny.
1: Tak my se budeme těšit, jistě zajímavé informace. Užijte si to, Matěj, a hezké dopoledne.
2: Díky, naslyšenou.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Ukrajina se přihlásila k dronovým úderům na Petrohradský ropný terminál. Celostátní divadelní přehlídka valdorfských škol dnes začíná v Písku. Na jihu Čech dnes teploty zůstanou kolem 18 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad, mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily taky na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštát ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Písek hostí další ročník Duhového divadla. Startuje dnes a divadelní soubory valdorfských škol se budou na pódiu střídat až do soboty. 30 souborů z celé republiky obsadí několik míst ve městě. Zahrají klasické tituly i autorské hry, doplňuje organizátorka festivalu Jitka Čápová.
5: Ta přehlídka je plná velmi pestrých titulů, které jsou v rozpětí zase od klasiky, jako je od Nestroje Dům 4 Letor nebo Třech mušketýrů od Dimase, Goldonyho Poprask na laguně, až k takovým autorským dílům, která buď se inspirují nějakým filmem či knihou.
3: Šumavský národní park znovu otevřel sezónní informační středisko Idi na Pila. Od června nabídne centrum program pro děti i dospělé. Detaily doplňuje mluvčí národního parku Jan Dvořák.
6: Otevíráme sezónní informační střediska. Jedno z nich je Idi na Pila, ideální zastávka při Toulkách směrem k Boubínskému jezírku. Na malé návštěvníky tady čeká nově upravený dětský koutek ve stromě, kde si mohou hrát a objevovat Šumavu. Dospělí si mezi tím mohou vychutnat fotografickou výstavu, která je vtáhne do jedinečné atmosféry místní divoké přírody.
3: Naopak lávka nad vlčím výběhem u návštěvnického centra v Srní bude kvůli opravám zavřená, a to až do odvolání. Budova návštěvnického centra i parkoviště jsou dál přístupné.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude zataženo s přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat, večer bude polojasno, jen na Šumavě můžou přetrvávat slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje dopravní nehody na průtahu Sedlicí na Strakonicku, na hlavním tahu z Plzně do Písku, taky v Sezimově Ústí, na kruhovém objezdu hlavní silnice číslo 3 a v Českých Budějovicích na křižovatce u výstaviště. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Zvažujete, že si do rodiny pořídíte čtyřnohého parťáka, tak právě vám může být k užitku náš dnešní rozhovor. Co si dobře promyslet, než si pejska pořídíme, jak se připravit na jeho příchod do rodiny, ale i další důležité věci ohledně vzájemného soužití detailně rozebírá nová kniha Já a pes publicistky Leony Pospíšilové s autorkou, která se dlouhodobě věnuje vzdělávacím projektům zaměřeným nejen na vztah člověka se zvířaty, si budeme povídat už za okamžik hned po písnice, tak si na to počkejte. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Nevím, jestli se dáma, která je teď se mnou ve studiu, cítí jako Alenka v Říši divů, každopádně publicistka a autorka nové knihy Já a pes, Leona Pospíšilová, je naším dnešním hostem. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Cítíte se být jako Alenka v Říši divů u nás tady v rozhlase ve vysílání ve studiu?
2: Tady v rozhlase se cítím velmi dobře.
1: Tak to jsme rádi. To je velmi důležité. Vaše cesta směrem k publicistice zaměřené na vztah člověka se zvířetem započala především přes vaši pomoc zvířatům v nouzi, o které určitě bude řeč v průběhu našeho dnešního rozhovoru. Samozřejmě většinou to tak bývá, že někdo začne někomu či něčemu pomáhat na základě nějaké vlastní zkušenosti. Když se tedy budeme bavit o tom vztahu člověka k psům, k zvířatům, je to i váš případ? Začala jste pomáhat psům na základě nějaké vlastní zkušenosti?
2: Já bych řekla, že u mě neproběhla žádná vnitřní, řekněme, emoční revoluce na základě nějaké negativní zkušenosti. A u mě to bylo spíš životním vývojem, byla to jakási moje cesta. Já samozřejmě jako malá už jsem inklinovala ke zvířatům, obecně k pomoci lidem i zvířatům, ale tím možná, jak člověk stárne, nabývá nějakých zkušeností, tak jsem začala v hlavě pomyslně přicházet s myšlenkou toho, že takové to splnění si toho dětského snu v podobě útulku asi nebude ta moje cesta, ale že tou mojí cestou bude přenesení těch užitečných ověřených informací do míst, kde se právě o psích osudech rozhoduje, a to jsou právě lidské domovy.
1: Čili nebylo to tak, že byste třeba někde na sociálních sítích viděla hodně těch fotografií se zuboženými pejsky, když to řeknu úplně na rovinu, a řekla byste si, tak tohle je přesně to, čemu bych chtěla zabránit, aby se to nestávalo.
2: No, tohle to je právě ten životní vývoj. Pochopitelně, čím možná víc těch obrazů zvířat jsem viděla, tak tím jsem měla větší tendenci se do toho tématu ponořit, a pochopitelně tím věkem se začnou objevovat otázky, na které chcete znát odpovědi, proč se to děje, za jakým účelem, jak tomu vlastně pomoci. A to byla ta moje cesta, takže po tom, co jsem nabývala těch zkušeností, tak i posléze jsem přemýšlela nad tím, jak vůbec to uchopit, abych společnosti v tomhletom ohledu mohla být přínosem, a začala se naskýtat taková cesta vlastního projektu, vlastní pomoci, a přemýšlet o tom, jak to jako uchopit, tak aby to bylo efektivní a řekněme celorepublikové řešení, které nejenom, že pomůže zvířatům na oko a bude to jednorázová pomoc, ale nějaké komplexní řešení.
1: Právě přesně kvůli tomu projektu, který jste zmínila, se na to ptám, protože jste spoluautorkou projektu Dárcovství. S jakou podporou se setkal tento projekt, a konkrétně spíš byste mohla i říct to nejdůležitější, co bylo jeho cílem vlastně?
2: Ten projekt jsme spolu založili cca před 8 lety, takže už má určitou historii. Zakládal se s vizí pomoci komplexně útulkům z celé České republiky, a to konkrétně personalizovaně. To znamená, čím jsem sbírala zkušenosti, navštěvovala jsem jednotlivá zařízení, tak jsem chápala, že ne každé zařízení potřebuje stejnou pomoc jako to ostatní. To znamená, tenhle ten projekt začal sdružovat útulky, spolky, dočas na umístění psů, a nabízím vlastně formu pomoci personalizovanou. To znamená, že si konkrétní útulek tam může nadefinovat, co konkrétně v dané situaci nejvíce ocení. Ono neznamená, že když jedete do útulku a přivezete tam obrovské množství granulí, že je to vlastně v ten daný moment žádoucí. Každé to zařízení v ten daný moment ocení opravdu něco jiného, proto je i důležité se třeba před každou návštěvou informovat. Samozřejmě nějaké zařízení potřebuje finanční prostředky na třeba veterinární výlohy, nějaké zařízení ocení třeba pomoc materiální, nebo i to, že jdete venčit, to, že tam pomůžete dobrovolně postavit plot. A tento projekt, když si konkrétně třeba nějaký zájemce, který by chtěl touto formou pomáhat, na ten projekt najede, ve své lokalitě, nabídne mu to konkrétní zařízení z jeho oblasti, včetně té konkrétní pomoci, kterou si tam to zařízení jako takové nadefinuje samo. Takže tou vizí bylo vlastně sdružit to zařízení nebo ta zařízení z celé České republiky a nabídnout jim ta konkrétní řešení, nejenom finanční a materiální, ale dejme tomu i jinou formu pomoci.
1: Jinými slovy, každý útulek má svou nějakou individuální potřebu. Co ta podpora? S jakou podporou se setkal tenhle projekt?
2: A ten projekt, vzhledem k tomu, že už funguje léta, tak má velmi dobré ohlasy. On je založený i na tom principu, že spolupracujeme s jednou firmou, která z každé objednávky dává určitou částku na pomoc zvířatům v nouzi. A ty částky se kumulují do takzvaných v uvozovkách kasiček jednotlivých spolků. A ty spolky si pak ty částky nebo tu sumu jako takovou právě můžou vybírat na pomoc, kterou momentálně upotřebují. Já když jsem zakládala nebo spolu zakládala ten projekt, tak mojí hlavní myšlenkou bylo to, že já jsem nechtěla manipulovat s finančními prostředky, protože to je velmi diskutabilní téma. A cílem bylo to, aby oni jsou to takové jako pomyslné finanční prostředky, tudíž jako se do rukou konkrétních spolků nedostávají finanční obnosy, ale oni si je proměňují v rámci té svojí kasičky za právě, dejme tomu třeba granule, hygienické prostředky a tak dále. Takže ano, ohlas měl a má, doufám, dobrý.
1: To je dobře. Posluchači taky, někteří možná mohli zaznamenat váš vzdělávací seriál, který jste vytvořila. Ten se jmenoval Jak se žije na čtyřech nohách. A teď se dostáváme třeba právě k tomu tématu toho povědomí o tom problému jako takovém, protože i když jsou sociální sítě doslova zaplavené těmi různými projekty na ochranu zvířat a často právě i těmi nehezkými záběry z těch útulků, jak jsme to zmiňovali, myslíte si, že je ta edukace u nás v tomto ohledu dostatečná?
2: Z mého pohledu edukace dostatečná.
1: Nebo tak... ono to ani není možná o edukaci, spíš jako o tom povědomí.
2: To povědomí určitě v naší společnosti existuje. Obecně bych řekla, že jsme velmi dobrosrdečný národ, ať se týká pomoci psů, tak pomoci lidem. A to povědomí určitě je, ale za mě asi co je důležitější zmínit, není objem informací, který plyne do společnosti, ale kvalita těch informací. To je právě i ta moje cesta, kterou já dělám, ta edukativnost, ta vůbec ta osvěta v ověřených informacích, to znamená dostat do domácností informace, které jsou odborně ověřené, aby lidé nemuseli pátrat po internetu a hledat si relevantní informace, ale aby jsme jim vlastně nabídli nějaký sumář základní, který je důležitý pro to, aby se dostal ke každému člověku, který přijde do kontaktu, dejme tomu v tomto případě se psem. Takže a samozřejmě hovoříme o cílových skupinách. Existují různé cílové skupiny ve společnosti, které jsou více méně zaměřeny třeba na zvířata. Jsou lidé, kteří, i kdybyste, jak já říkám, opakování matka moudrosti, pořád stejnou informaci se snažili jim tlumočit, tak oni nepřijmou, protože samozřejmě žijí v určité sociální bublině, nějak vyrůstali, mají nějaké sociální návyky a není to o tom, že bychom lidi chtěli měnit, ale jak já říkám, nebo věřím v to, že když se snažíte pracovat na tom a mít spokojený vztah se svým psem, tak tím nevědomě ovlivňujete i svoje okolí a s tím takovým, dejme tomu možná nevědomým vzorcem v chování. Takže pokud se bavíme o nějaké jako komplexitě a o tom, jak ty informace do té společnosti dostávat, tak za mě je to především o tom mít ověřené ty informace, ne o objemu těch informací.
1: Autorka nové knihy Já a pes Leona Pospíšilová je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Právě jsem zmínil tu vaši novou knihu Já a pes, kterou jste přinesla sem k nám taky do studia. Moc za to děkuji. Není právě to, že si lidé, obrazně řečeno, neuvědomují, do čeho jdou, když si pořizují pejska, tím, řekněme, největším problémem a zároveň nejzásadnější příčinou toho, že jsou právě ty útulky plné opuštěných a často zubožených zvířat?
2: No, v tomhletom ohledu ta odpověď určitě není jednoznačná, vstupuje tam vícero faktorů. Lidé mají určitá očekávání a ty očekávání vstupují do vztahu vlastně já a pes. A často jsou to nereálná očekávání. Já, když bych to měla vzít z pohledu svých zkušeností, tak mám pocit, že bych to schovala pod jedno pojmenování a to je vůbec snaha nebo chuť řešit problémy. Jsou lidé, kteří nemají třeba chuť řešit problémy ve chvíli, kdy nějaký problém nastane, ať už se jedná o psa nebo cokoliv jiného. Žijeme v konzumní společnosti, kde pokud se něco rozbije, něco se pokazí, spousta lidí má tendenci tu danou věc vyhodit a nahradit ji jinou. A aplikuje samozřejmě tenhle ten přístup i v přístupu vůči zvířatům, což je přístup, který pak vede k tomu, že ty útulky jsou přeplněné. Pokud mám motivaci vzít si psa, musím samozřejmě přemýšlet, nebo vůbec žít s nějakým zvířetem obecně, musím přemýšlet nad tím, že se objeví vždycky nějaký problém. Je to jenom otázka času. Ano, je to potřeba si tohleto uvést na pravou míru, protože pes stárne, my stárneme, mění se nám životní situace, standardně se vypořádáváme v životě s problémy a řešením není ve chvíli, kdy ten problém nastane, psa vzít a někam ho odložit. Takže tím prvním faktorem, proč tam ty psy končí, je možná míra řešitelnosti obecně problémů jako takových. Jestli mám chuť je řešit, anebo nemám chuť je řešit. A dalším faktorem je za mě i to, že si vybíráme psa podle toho, jestli se nám líbí, a ne podle toho, jaký žijeme životní styl. To znamená, že pes má koncepčně zapadat do našeho životního stylu. Nevybírám si psa podle toho, že vidím hezkého psa na obrázku, jdu do útulku a řeknu si, tenhle ten se mi líbí. Ale já musím řešit to, jak žiju. Jak kolik hodin času trávím v práci, jestli žiju jako individualita, jestli mám rodinu, ty mám děti, jak moc pes zapadá do našeho životního stylu, a to je to, co často lidé opomínají.
1: Čili když to hodně zjednoduším, jsou velmi běžné i případy, kdy třeba ten pes přestane si nějakým způsobem rozumět s tím člověkem, ale člověk to řešit nechce, tak ho prostě dá do útulku a tím to obrazně řečeno vyřeší.
2: Je to jeden samozřejmě z častých případů, které vznikají, ale zase jsme u toho, že je to o té míře řešit, chuť řešit ty problémy, a je potřeba říct ještě jednu věc. Tady se bavíme o takzvaném nežádoucím chování. Nežádoucí chování je něco, co vzniká z pohledu majitele. Typicky pes mi začal něco dělat, začal mi doma štěkat. Lidi často neřeší to, neřeší tu podstatu. Proč mi začal pes doma štěkat? Nevznikla nějaká jiná situace, nenastěhoval se nám tam vedle soused, který každé ráno hraje na klavír a ten pes z toho důvodu vydává nějaký zvukový projev. To znamená, musíme řešit, řešit tu danou podstatu toho, oč tam běží. A ano, jako těch případů je mnoho, můžeme se tady bavit o tom, proč ty psy v tom útulku končí a nekončí, ale pořád se vlastně točíme okolo toho stejného tématu, protože pořídit si psa nemá být jednorázové rozhodnutí na základě toho, že mi přišla myšlenka, že by bylo byť třeba fajn zachránit pejska, protože je v nouzi. A ne, to je o dlouhodobém racionálním přístupu a dát si na stůl opravdu plusy a mínusy.
1: Mm-hmm. Samozřejmě vaší ambicí v rámci té knihy je určitě šířit osvětu, ale taky jste svou knihu označila za jako určitý příslib pomoci psům v nouzi. Když bychom si to tedy shrnuli do nějakých zásadních a stručných bodů, co by si měl tedy každý uvědomit, než si psa pořídí? Co je to nejdůležitější?
2: Za mě je nejdůležitější si říci, proč toho psa chci. Co mi ten pes má do života přinést? Má to být náplast? Jsem sám, cítím se sám, má mi ten pes pomoci být partnerem v mém životě, má mi nahradit dítě, nebo chci jenom parťáka pro život, který se mnou bude sdílet moje zážitky. Tohle to je zapotřebí si uvědomit. Pokud si psa pořizuju s motivací toho, že mi má něco nahradit, třeba být náplastí, protože se mi nevydařil třeba nějaký vztah, je potřeba si uvědomit, že podvědomně už do toho vztahu s tím psem přistupuji s touhletou informací a tu informaci o sobě mu předávám. A ta informace se projeví v rámci jeho chování, často právě nežádoucím chováním, kdy ten pes vzhledem k tomu, že já k němu nějak přistupuju, třeba trpí separační úzkostí ve chvíli, kdy má být sám doma, protože samozřejmě jsme se na sebe na začátku nafixovali. Takže věc je, první určitě je ta, odpovědět si na otázku, proč psa potřebuji a jestli mi nemá v mém životě něco nahradit, protože v té knize taky popisujeme psychologické aspekty s psycholožkou, která vlastně popisuje to, že opravdu platí pravidlo spokojený pán rovná se spokojený pes. V té knížce se snažíme i říci to, že není to jenom o tom sledovat potřeby psa, ale sledovat potřeby pána, jak je na tom psychicky. Jestli ho ten pes třeba v rámci toho soužití nějakým způsobem třeba automaticky k něčemu nevybízí, k nějakým úzkostem, musím jít cvičit, dneska jsem nešel se psem cvičit, mám z toho výčitky, jsem nemocný, teď jsme nebyli a tak dále. Takže tohle to je potřeba všechno nad tím přemýšlet, než ten pes do té domácnosti přijde. Pak jsou to pochopitelně praktické momenty, to znamená určitě finanční situace, určitě. A v kontextu s tím přemýšlet v horizontu, dejme tomu následujících 10 let, protože psa v průměru, psa si nepořizujeme na 3 roky, jak může vypadat můj život za 10 let. Samozřejmě nikdo nevíme, co bude zítra, ale jsem teď sám, budu mít pak rodinu, přibyde do té rodiny dítě, nebo jaká bude možná pravděpodobně moje finanční situace za 10 let, budu stabilní, nebo už budu v důchodu. A to je pohled, který určitě musíme také reflektovat. Místo souhlasí s tím pořízením celá rodina, jakou roli tam má ten pes v té rodině hrát a spousta dalších faktorů, takže to je asi na diskuzi dlouho.
1: Určitě, ale když jste zmínila tu rodinu, tak jak se právě připravit rodina jako celek, jak by se měla připravit na příchod toho čtyřnohého parťáka do rodiny, do nového prostředí?
2: Je to určitě o tom se připravit nebo připravit si technicky domácnost, pokud to bereme po té technické stránce, tak bereme si třeba štěně, schovatelské stanice nebo z útulku staršího pejska, je to úplně jedno, ale projdeme si domácnost, zjistíme, co by tam teoreticky mohly být jakési nástrahy, to znamená od kabelu počínaje, pojedovaté květiny konče, to jsou takové ty spíš úsměvnější věci, ale ono se to nezdá, taky je dobré se racionálně zamyslet nad tím, kde bude mít pes své místo, jestli vůbec v rámci domácnosti máme místo na to, kam si pes může jít odpočinout, protože je potřeba říct, že v téhleté společnosti kolikrát panuje mýtu, že je potřeba psa tahat všude a sdílet s ním všechny zážitky, ale takhle to vůbec není. Pes je stvoření, které potřebuje minimálně 18 hodin spánku, štěňata 20. A samozřejmě každé plemeno, pozor, to má zase jinak, ale často nežádoucí chování pramení z toho, že je pes přetažený, že je unaven. Tudíž je potřeba přemýšlet nad tím, v jaké místnosti zdalí vůbec mám, můžu tomu psovi dopřát klid. To znamená projít celou tu domácnost toho technického hlediska a pochopitelně příprava typu obojky, postroje a tak dále. A další věc je určitě to, že by si lidi měli na příchod psa vyměřit čas, který s ním budou v počátku trávit. Nemůžou si pořídit psa nebo neměli by si pořídit psa a jít do práce a jako děj se vůle boží, ale měli by si skutečně vyhranit. Alespoň říká se první 14 dní, každý odborník to samozřejmě má časově ohraničené jinak, ale vyhranit si čas, pozor, nebýt s ním 24 hodin, 7 dní v týdnu, protože ve chvíli, kdy vy pak do té práce skutečně odejdete a ten čas byl, ten pes byl celý čas zvyklý trávit s vámi, mohl by to brát jako zradu, mohly by tam právě vznikat ty úzkostné stavy, separační úzkosti a podobně. Takže určitě čas, určitě technická stránka, určitě to, že je dobré si o tom promluvit, o tom režimu v té rodině, ty venčíš, jak často, kdo bude doma, co kdyby se stalo to a to, takže jak by se to se psem řešilo, to je mimochodem i hodně důležité v rámci toho pořízení toho psa, co když by se mnou něco stalo, co bude se psem. A odpovědí by nemělo být, dám ho do útulku v nejhorším případě. Odpovědí by mělo být, ano, mám tady plán B, kdyby se mnou něco stalo, pes může jít tady ke členovi rodiny, k tetě, k sousedce a tak dále.
1: Nejen o tom, co si dobře rozmyslet, než si pořídíte psa, mluvíme v našem dnešním dopoledním vysílání s Leonou Pospíšilovou, autorkou nové knihy Já a pes. O ní se taky budeme bavit ještě za okamžik, hned po písničce Marie Rotrové.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je přesně 11:30 a čas, ve kterém se vracíme k našemu dnešnímu dopolednímu rozhovoru se Leonou Pospíšilovou, autorkou knihy Já a pes. Mimochodem, Leono, teď jsem se koukal na můj telefon během té pauzy, během té písničky. Psala mi jedna naše kolegyně tady z rozhlasu, která si teď čerstvě pořídila pejska, Fenku. Psala právě, že by si dost ráda pořídila vaši knihu, tak ta se jí bude určitě hodit. My jsme samozřejmě mluvili o té pomoci útulkům. Útulky jsou, nechci říkat přeplněné, ale dost často jsou v nich pejsci, kteří z různých důvodů přišli o domov, zároveň taky bohužel dost často nebývají třeba v nějakém úplně utěšeném stavu. Je správné chtít pomoci takovým pejskům za každou cenu? Jinými slovy, může samozřejmě nastat problém i ve chvíli, kdy tak hrozně chci pomoci nějakému pejskovi z útulku, tak si ho vezmu k sobě, ale po čase třeba zjistím, že na něj nestačím, nebo že tam něco nefunguje, že mi vadí něco z jeho chování. Jemu naopak může, jak jste taky zmínila dobře, vadit něco z mého chování a tak dál. Děje se tohle třeba i často?
2: Děje se to velmi často. Ráda bych tady upozornila na inzeráty, jak hovoříte právě třeba o štěněti a o takových těch bohulibých inzerátech typu daruje štěně na nejmenovaných portálech. Nemůžu to tady opomenout, protože je velmi důležité si uvědomit, že pokud vstupuji do pomoci s tím, že si beru psa z určitých nevhodných podmínek a už do toho vztahu s tím jsem vstupuji, že jsem ho zachránila a ten pes je tam tou obětí, tak už to chování vůči tomu psovi celý život pramení z téhleté nálepky. Oni ty inzeráty, které jsem tady zmínila, daruje štěně, často vybízí k tomu, že to evokuje, pojďte pomoci štěniti, vemte si ho. Ale tady je důležité téma, které je ve společnosti dost často tabuizované a jsou to témata typu množíren, vůbec překupování psů, nelegálních chovů a tak podobně. A těch inzerátů je opravdu velmi mnoho. Oni se na první pohled tváří poměrně nevinně, ale ve chvíli, kdy už si domluvíte, řekněme, darování toho psa a předání toho psa, tak se z toho většinou v uvozovkách vyloupne něco víc ve formě, ale já jsem vezla to štěně ze Slovenska a jsou tady náklady na ten transport 4 000 korun a to už jsou vlastně, to už jsme potom ve fázi, kdy ten člověk samozřejmě nechce hýbnout, protože třeba už vidí to štěně, častokrát se ty štěňata předávají na místech, kde nemají, na benzínových stanicích, na různých veřejných prostorách, nejsou k tomu žádné kupní smlouvy nebo velmi prapodivné a opravdu ty triky těch množitelů a těch překupníků, těch psů jsou opravdu velmi tak vychytralé, že kolikrát člověk není schopen ani z jeho pohledu to rozlišit. Takže to je věc, na kterou bych určitě chtěla upozornit. Když už se rozhodnu a mám motivaci pomoci nějakému psovi z nějakého zařízení, tak je to o tom si o něm co nejvíce opravdu nastudovat, chodit do toho zařízení, povídat si tam s provozovateli toho útulku, zjistit, jestli my dva se vůbec k sobě hodíme, jestli je tam ten potenciál dobrého soužití. A častokrát říkám lidem, že je možná lepší, než sáhnout po štěněti, kde pokud dáte inzerát na internet, že hledá domov štěně, tak pochopitelně na to máte tisíce okamžitých reakcí lidí, kteří si pejska chtějí osvojit. Tak chci říct, že i tak velké, jako velkou pomoc a možná i častokrát pro lidi lepší je si adoptovat po staršího psa, který už je hotový, který už má hygienické návyky, kde už víte skutečně, do čeho jdete, kde ten pes má finální povahu, ano, přizpůsobuje se podmínkám a musíte ho v uvozovkách naučit s vámi žít, ale nemusíte nutně šahat jenom po štěnětech, dá se i právě po těch starších psech a kolikrát je to opravdu větší míra pomoci. A na druhou stranu říkám to, nemusí všichni adoptovat psa, ne všichni mají mít doma psa, můžou pomáhat úplně jinými způsoby, těch způsobů je mnoho, od toho docházet do útulku, pomáhat tam stavět ploty, uklízet nebo být třeba dočaskářem, pokud mám kousek teplého místa u sebe doma a chci chci tam mít na nějaký čas psa do té doby, než si najde finálního majitele, tak můžu psa si vzít k sobě domů a na náklady spolku s tím sem nějakým způsobem po určitou dobu fungovat. Stejně tak existují spolky, kde si třeba můžete adoptovat plyšového psa, což je skvělý způsob, jak učit děti nějaké zodpovědnosti. Děti dostanou adopční smlouvu na plyšáka, učí se o něj starat a ve chvíli, kdy jsou, dejme tomu, připraveni, tak potom si můžou přijít pro toho pejska reálného živého.
1: V tomto ohledu se samozřejmě nabízí taky otázka, zda lze vůbec v uvozovkách převychovat pejska i v jeho pokročilém věku.
2: Já bych tady ráda zmínila to, že nejsem odborníkem, nejsem trenérem, nejsem veterinářem. Já i tu knihu, kterou jsem dávala dohromady s 30 odborníky, tak v té knize vystupuji jako takový oslí můstek mezi předáváním odborných informací směrem k domácnostem nebo lidem, k veřejnosti. Ale z mé vlastní zkušenosti, co se týče převýchovy, nerada používám tenhle ten pojem převýchova. Je potřeba si rozlišit dva pojmy, výchova a výcvik. Výchova je něco, co probíhá kontinuálně celý život u psa, to znamená pes se narodí, pes odejde, probíhá 365 dní v roce a pramení z toho, že vy se psem nějak žijete. Vy mu o sobě dáváte informaci, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle tady doma dělej, tohle jsou naše pravidla. A pes vám na oplátku předává informace o sobě, konejšivými signály, typicky stažení ocas, odvrácení tváře, třese se, něco se mu líbí, nelíbí a tak podobně. Tady hovoříme o výchově, takže pokud se ptáte na to, lze psa převychovat v uvozovkách, tak ano, lze, protože vy, když si adoptujete postaršího psa z útulku a umístíte ho do úplně jiných životních podmínek, než v kterých žil, tak on se prakticky od začátku znova učí novým návykům, ne hygienickým samozřejmě, s povahou určitou již existuje, ale dejme tomu, ty výchovné návyky se učí s novým majitelem znova. Co se týče výcviku, typově učím na pozornost psa, učím ho na manipulaci a tak dále, to už je potom jako jiný vyloženě trenérský pojem.
1: Zmínila jste, že na té knize s vámi spolupracovali 30 odborníků a mimochodem vaše publikace obsahuje třeba i etiketu pejskaře, to mě osobně docela zaujalo. Nicméně, možná na závěr, protože čas vymezený pro náš dnešní rozhovor už se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Můžete zmínit některé z těch odborníků, kteří spolupracovali na té knize?
2: Nerada bych tady někoho opomenula, protože odborníků bylo mnoho, ale pokud se bavíme o veterinářích, tak od paní doktorky Anna Čeracké, veterinářky paní doktorky Liebezeit, Benešové, Orlovské, paní doktorky, která se specializuje vyloženě na psychiku psů, tak to je paní doktorka Amousa, pak tam máme profesionálního trenéra zvířat, který se zabývá etickým tréninkem, to je pan doktor Šusta, jsou to samozřejmě trenéři, kteří řeší třeba hodně emoce, komunikaci, takže to jsou holky od Maggie, paní Kubešová, potom jsou tam ale i laici, laická veřejnost, jsou tam zástupci Českomoravské kinologické unie, je tam paní doktorka pediatrička, která právě řeší vztah v rámci soužití dítěte a psa v jedné domácnosti, kočičí behavioristka, paní Štiblická, která zase řeší vztah soužití psa a kočky, je tam psycholožka právě, která se zaměřuje nejenom na děti, ale vůbec i na dospělé osoby. Takže rozebíráme psychiku z pohledu majitele psa a samozřejmě těch trenérů je tam nespočet. Paní Bémová je nemůžu vyjmenovat všechny, Hejzlarová jsou tam, je tam laická veřejnost, to znamená najdete tam i názory běžných pejskařů.
1: O tom, co si dobře rozmyslet, než si pořídíte psa, jsme se bavili dnes s Leonou Pospíšilovou, která byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a hlavně za všechny cenné rady. Ať se vám daří, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Velmi děkuji, přeji krásný den.
1: Vám, milí posluchači, ať už jste pejskaři či nikoliv, děkuji za vaši dnešní přízeň a pozornost. No a uslyšíme se ještě za chvíli u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Od mikrofonu se s vámi zatím tedy hloučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce po 11:45 po písničce skupiny Jelen pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o důchodovém sběratelství. Slovo má Věra Hlaváčková. Příjemný poslech a hezký den.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Zaslechla jsem v autobusu rozhovor dvou mužů. Jeden se ptal druhého. Tak co teda budeš dělat teď, když jdeš do důchodu? Nevím. Asi začnu něco sbírat. A co? To ještě nevím. No, nebyl to nějak kreativní rozhovor, ale uvědomila jsem si, že je spousta lidí, kteří něco sbírají. Našemu švagrovi vozíme pivní tácky z každé dovolené a teď, když vaří tolik soukromníků vlastní pivo, hromadí se toho požehnaně. Jako děti jsme sbírali známky, časopis ABčko a největším fenoménem byla Cčka. Nesmyslná barevná plastová Cčka, která jsme měnili mezi sebou a kdo jich měl nejvíc, byl King. Soused má garáž, ale nemá v ní auto. Má tam obrovskou sbírku lahví od alkoholu. Pivní, whisky, nejrůznější tvary lahví a také zátek. Vypadá to impozantně, ale manželka nadává, kolik to stojí a kolik to zabere místa. Partner mé kadeřnice má zase jednu velkou místnost s vláčky, s nádražím a tráví tam podle ní všechen svůj volný čas. Zdá se, že sbírání je koníčkem spíš mužů než žen. Přemýšlím. Ale pak narazím na internetové stránky, kde ženy sbírají drahá klubíčka na pletení, kuchařky anebo novinové výstřižky. Musím se zamyslet. Důchod se blíží a já ještě nevím, co budu sbírat, až ke mně dorazí.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice. O čem se mluví?
1: Kam se stále přibývajícími auty v centru i mimo něj? Tento problém dlouhodobě řeší i radnice v Táboře. Aktuálně zvažuje vytvoření parkovacích zón se třemi režimy fungování téměř po celém městě. Projekt vzešlý z již hotového průzkumu by měl vznikat po etapách. Bude v centru města dostatek míst pro rezidenty, vznikne nové záchytné parkoviště a kolik peněz bude parkování vlastně řidiče stát? Zeptáme se táborského místostarosty Martina Maredy z České pirátské strany. Další díl pořadu O čem se mluví si nalaďte ve čtvrtek 4. června zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Tento týden ohlašuje poledne zvon svatý Josef ze zvoničky na střeše hřbitovní síně v Horní Stropnici na Novohradsku. Má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na boku zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním německá modlitba, která v překladu zní: Svatý Josefe, pros za nás. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Školní rok si do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. Strakonice dokončili modernizaci denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením v Ellerově ulici. Nový objev jihočeských vědců může přispět k omezení šíření infekčních nemocí z klíštěte na člověka. Teploty se zítra vrátí na letní hodnoty, bude až 26 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
0: Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením ve Strakonicích má novou přístavbu a zateplení. Modernizace dvou vzájemně propojených budov v Ellerově ulici stála 18 milionů korun. Město za ně vybudovalo přístřešek pro auta nebo nové požární bezpečnostní schodiště. Zateplená je fasáda budovy i střecha, pokračuje mluvčí města Markéta Bučoková.
3: Součástí stavebních prací byla také výměna části oken a vstupních dveří a nově byly osazeny výplně otvorů ve spojovací chodbě mezi oběma budovami. Významnou změnou je zároveň vybudování nové bezbariérové rampy, která usnadní přístup klientům s omezenou schopností pohybu.
0: Posun ve výzkumu klíšťat učinili vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Klíště obecné si podle jejich studie umí samo vytvářet kyselinu sialovou. Molekula byla dosud spojovaná s buňkami obratlovců, včetně člověka. Objev mění pohled na biologii přenašečů infekčních nemocí, doplňuje mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
4: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech, popřípadě jejich schopnost přenášet nebezpečné patogeny.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude postupně ubývat oblačnosti, srážky budou ustávat, večer bude i polojasno, jen na Šumavě můžou přetrvávat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 11 až 8 stupně Celsia. Zítra ráno očekávejte jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni, na horách se dostanou maximálně k 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní. Biozátěž se zítra zvýší na 2.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržíte se v Sedlici na Strakonicku. Na hlavním tahu z Plzně do Písku se srazila dvě auta a obousměrně se postává v kratších kolonách. Nákladní auto skončilo v příkopu na silnici z Horažďovic do Rabí. Počítejte i tam se zdržením. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: A ty dnešní písničky pro radost nesou datum 3. června 2026. Při poslechu vás všechny, naše milé posluchače, vítá a srdečně zdraví Adéla Jirkalová. Máme před sebou hodinu, kde se bude hrát ku vašemu poslechu dechovka, vaše oblíbená, ta, o kterou jste si napsali pro ty, které máte rádi. A že těch oslavenců máme. Začneme panem Jaroslavem Vítkem a pozdravíme ho do Chotěboře. Slaví sedmdesátiny. Na Jihlavsku vychován, hvozdy, lesy odchován. Přírodu on ctí a chrání, živé tvory vždycky brání. Životním posláním stalo se mu vzdělání. Dětem předat vědomosti, dovednosti, zkušenosti, aby v světě obstáli. Jednou z jeho vášní byla a je stále hudba lidová, dechová a tak dále. Proto zahráti mu chceme dát, aby radost měl a byl moc rád. Milý náš tati a dědo, 70 jar chodíš po cestách tohoto světa. Přejeme ti, ať si i nadále zdravý, užíváš krás a radostí života s blízkými, které máš rád. S věrnou psí přítelkyní Eli a s dobrou dechovkou vždy na doslech. Máme tě moc rádi a děkujeme ti, že nás podporuješ na našich cestách. Vše nejlepší k tvému jubileu přejí dcery a syn s rodinami a všech 10 vnuček a vnuků. Přáli jste si písničku Ty hvězdičko jasná od staré v uvozovkách netoličky Stanislava Rožbouda. Písnička je připravena a hrajeme ji velmi rádi panu Jaroslavu Vítkovi do Chotěboře.

Dne 3. června slaví František Češka z Blatné svoje krásné kulaté narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a ještě mnoho ujetých kilometrů na kole. To vše ti přejí manželka a synové s rodinami. Vnoučata ti nechávají zahrát tvoji oblíbenou písničku. A před námi jsou tedy Babouci pro oslavence. Hrajeme panu Františku Češkovi do Blatné k 70. narozeninám.

Za námi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Babouci, před námi Podhoranka, kteráž to je součástí dalšího přání. Konkrétně teď tedy přečtu přání dvě. Začneme tím prvním, které je k 70. Posílat vzkaz budeme do Nových Hradů, a sice panu Vilému Kobzíkovi. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. A máme tady druhé blahopřání, tentokrát k 75. narozeninám. Oslavencem je pan František Malec z Bavorova a tak je na snadě, že hrát si budeme písničku Kdyby byl Bavorov. Milý dědo, dneska slavíš 75, přejem štěstí, zdraví a spokojený svět. Ať máš kolem sebe pořád lidi rád a důvod každý den se znovu smát. Krásné narozeniny ti přejí Jarka, Majka, Lenka s rodinami. Budeme hrát velice rádi a já ráda připomenu, že oslavenci jsou pan Vilém Kobzík a pan František Malec. Vše nejlepší.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A my už teď míříme do Nových Dvorů u Opařan. Gratulovat budeme k 75. narozeninám. Prosíme o písničku pro paní Helenu Machutovou, která dnes slaví své narozeniny touto cestou. Jí přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a životní optimismus. Hasičky a hasiči z Nových Dvorů. Děkujeme za zahrání, věříme, že písnička udělá paní Machutové radost. My věříme také, Jižani jsou připraveni. A právě k nim a k písničce Cikánka v Nadná se váže další přání. Je taktéž k 75. narozeninám a blahopřání zní takto. Dnes 3. června se dožívá manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Kratoška z Chýnova 75 let. Pan Jaroslav je celý život náruživý myslivec a miluje všechno, co souvisí s přírodou a s lesem, včetně práce v něm. Poslední dobou se rád věnuje i rybaření se svým vnukem. Pan Jaroslav byl a je vzorný a obětavý manžel, milující svá vnoučata. A my mu přejeme do dalších let hlavně zdraví a pohodu v kruhu svých blízkých. Manželka Hana, dcera Hana s manželem Jakubem a vnoučata Aneška, Radim, Rostě a Alžbětka. K přání se připojuje také tchýně Vlasta. My tedy připojujeme srdečnou gratulaci a sice panu Jaroslavu Kratoškovi z Chýnova, což je Táborsko, k 75. a stejně tak k 75. letí gratulace do Nových Dvorů u Opařan paní Heleně Machutové. Vše nejlepší!

0: To byly Jižani, i takto zní dnešní písničky pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Před námi je Moravanka. Hrát budeme do Tábora k 78. narozeninám. Vážená redakce, máme na vás prosbu. Naše kamarádka Jaruška Slunečková oslavuje dnes narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a malé radosti každý den přejí spolužačky z Humpolecké školy. Děkujeme za předání gratulace a prosíme o písničku Morava, krásná zem. Je připravena hned v zápětí a přidáme ještě jedno přání. Tentokrát poletí do Dlouhé Lhoty k 79. narozeninám paní Janě Pokorné. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel. Obě dámy, tedy věřím, právě teď si poslechnou Moravanku. Zdravíme paní Jaroslavu Slunečkovou a paní Janu Pokornou. Všechno nejlepší k narozeninám.
1: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů.

A teď už v rámci písniček pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice zamíříme na Šumavské stráně. Hrát a zpívat budou Babouci, a sice panu Jiřímu Vincigovi do Kájova k 80. Přejeme dědečkovi a tatínkovi vše nejlepší ke krásným kulatým 80. narozeninám, které oslavil 11. května. Přeje dcera Jiřina s manželem Michalem a vnoučata posílají pusu Dominik, Leontýna, Michal, Anička, Jiřík a Lily. Přáli jste si tedy Babouky, hrají právě pro vás a hlavně pro pana Jiřího Vinciga do Kájova k 80. narozeninám. I Český rozhlas České Budějovice přeje jen a jen to nejlepší.

Když tohle poslouchám, tak se hodí připomenout, že v sobotu 6. června od 13 hodin v Kolodějích nad Lužnicí proběhnou pivní slavnosti. Hrát bude Blaťácká pětka, tradiční česká dechovka. Tak věřím, že si právě v sobotu 6. najdete cestu do Kolodějí nad Lužnicí a že si pivní slavnosti užijete do polosita, do polopita, zkrátka naplno, že to bude krásné, příjemná zábava. Dechovková. Máme tady písničky pro radost, pořad, který je právě dechovce věnován a další gratulace. Obě k 80 nám jsou před námi. První pozdravíme dámu. Krásné 80. narozeniny dnes slaví naše milovaná maminka, babička a prababička Anna Mašková z Kloužovic u Chýnova. Celá rodina na ně dnes s láskou a vděčností myslí a děkuje jí za všechnu péči, obětavost a laskavost, kterou po celý život rozdává. Je pro nás velkou oporou i radostí a vážíme si každé společné chvíle. Synové Pepa, Luboš, Milan a Míra s rodinami jí ze srdce přejí především pevné zdraví, mnoho štěstí, klidu, pohody a ještě spoustu krásných let naplněných úsměvem a životním elánem. Prosíme o zahrání písničky Tvé vlasy kvetou, maminko, od Veselky. Děkujeme. Ano, tak tato krásná písnička je připravena a pozdravíme ještě do obce hosty pana Ivana Jordáka a též budeme gratulovat k 80. 1. 6. oslavil pan Ivan Jordák z hostů 80. narozeniny. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo obce hosty. Jednak pana Ivana Jordáka a jednak paní Annu Maškovou. Oba oslavence zdravíme a posíláme Veselku. Vše nejlepší.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: Vážené písničky pro radost, chtěli bychom nechat zahrát dne 3. června 2026 paní Marie Dolákové z Popelína, která v ten den oslaví své 80. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. Přidáme ještě jednu gratulaci, tentokrát do Rankova panu Josefu Jiříkovi k 85. Tedy opožděné přání dne 26. dubna oslavil své 85. narozeniny náš tatínek, švagr, dědeček, strýc, pradědeček a celoživotní myslivec pan Josef Jiřík z Rankova u Trhových Svinů. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let. Podepsání manželka Jana, syn s rodinou a pravnučka Amálka. Přáli jste si pro oslavence písničku Za mýho živobytí, je připravena, užijte si a my zdravíme oba jmenované paní Marii Dolákovou a pana Josefa Jiříka. Všechno nejlepší k narozeninám.

Malá kapela Pavla Havlíka dozněla v písničkách pro radost tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a pokračujeme dalšími přáními. Zdravíme do Šindlových dvorů, koho? To uslyšíte v zápětí. Rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku paní Růžence Chladové ze Šindlových dvorů, která dne 3. června oslaví 85. narozeniny. Na další cestě životem mnoho zdraví, pohody, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých blízkých přejí za obec Litvínovice starosta Martin Král a členky sociální komise. Další gratulace letí do Frimburka. Zahrajte prosím písničku Holuběnku bílou 3. června pro pana Michaela Surmina právě z Frimburku k 87. narozeninám. Milý Míšo, jak se to stalo, že tomuhle mládí je 87? To přece není žádné stáří, ať se ti dál všechno daří. Smích, ať pokrývá tvůj ret, a to nejmíň do 100 let. Ať štěstí v tvých očích září, ať se ti ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Míšo, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, pohody, přeje Eva a 4 pravnučky. Děkuji. Michael Surmin, jeden z oslavenců, druhou dámou v tuto chvíli, druhý oslavenec zmíněný paní Růžena Chladová. Přejeme vše nejlepší.

Posloucháte písničky pro radost, Český rozhlas České Budějovice s vámi, aktuální čas 12 hodin 54 minut a to znamená, že před námi poslední písnička. Zazní Doubravanka, Když se pšenka zelenala a k ní tady mám před sebou dvě dnešní poslední přání v písničkách pro radost. Václav Krotký z Mirovic slaví devadesátiny. Rok se s rokem sešel, věk do tvých dveří vešel. Kdo má tu dnes kulatiny, ty krásné 90. narozeniny? Ať zdraví, štěstí, láska je s tebou na pořád. To chceme tobě všichni dnes ze srdce přát. Máme tě rádi. Ze srdce přeje Majka s celou rodinou. Právě v tomto případě jste si zažádali o písničku Když se pšenka zelenala, která je připravena a panu Václavu Krotkému z Mirovic hned v zápětí bude hrát a znít. A ještě jedna oslavenkyně. Marie Šulistová z Českých Budějovic má 91 let. Přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, veselou mysl, radost z dětí, vnuků a pravnoučků a hlavně hodně zdraví, přeje rodina. My tedy ještě jednou zdravíme oba zmíněné oslavence paní Marii Šulistovou z Českých Budějovic a pana Václava Krotkého z Mirovic. Vše nejlepší k narozeninám. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost. Mějte se krásně.

vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. Vedení Jindřichova Hradce dneska představí aktuální urbanistická témata. Přijít diskutovat může i veřejnost. Písecká městská knihovna dneska otevře výstavu věnovanou skladateli Bohuslavu Martinů. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 20 stupňům, oblačnosti i srážek bude ubývat. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Alena Schillerová z Hnutí ANO dneska představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Zástupci Jindřichova Hradce budou dneska diskutovat s lidmi o dalším využití lokality Miřijovského a z Buzany. Setkání začíná v 5 hodin v divadelním sále Střelnice. O jakých tématech bude řeč, ví mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Městský architekt Lukáš Soukup společně se starostou města Michalem Kozárem zde představí možnosti využití pozemků v lokalitě Miřijovského Pražská a zároveň přiblíží projekt z Buzany nové předměstí Jindřichova Hradce, včetně jeho současného stavu i dalších plánovaných kroků. Přijďte se seznámit s připravovanými záměry města, zeptat se na to, co vás zajímá a zapojit se do společné diskuze.
2: Dílo skladatele Bohuslava Martinů zazní dneska v městské knihovně v Písku. Večer tam otevírají výstavu s názvem Martinů kráčí Prahou. Součástí vernisáže bude od 18 hodin přednáška muzikoložky Lucie Irglové, doplněná zpěvem žákyň místní základní umělecké školy. Na závěr promluví klavírista Pavel Voráček z jihočeských klavírních kurzů a festivalu. Výstava uspořádaná u příležitosti 30. výročí založení Institutu Bohuslava Martinů bude přístupná do 10. července.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude postupně ubývat oblačnosti a ustávat budou i srážky. Večer pak bude až polojasno. Jen na Šumavě můžou přetrvávat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách ke 14. Mírný vítr bude večer slábnout. V noci pak budou teploty mezi 11 a 8 stupni. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty vystoupí zítra ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou k 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní. Biozátěž se zvýší na 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu máme v Soběslavi, v Tyršově ulici se srazilo nákladní auto s osobním. Projíždějte tudy opatrně. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz. Alex a host.
4: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu a jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou a to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem, vítám vás.
5: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různé kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na Pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se asi aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jako, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádel na Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valila oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak,
1: je to domácí scéna pražská, tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Jo. Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly,

0: aktivní a může vlastně vás někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem jo, té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost. Vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění. Tím vlastně to pouliční umění podporujeme. Nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí. Takže ta myšlenka je taková. Ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádel v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Voděrátkách a pak samozřejmě s divadlem Bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterým udělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Sude tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Biologové se snaží zlikvidovat populaci invazivního sumečka černého v rybníku Stráž v Pelhřimově. V Písku začala celostátní divadelní přehlídka waldorfských škol. Noční teploty se budou na jihu Čech pohybovat kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Poslanci dneska schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Odborníci z Ústavu biologie obratlovců tento týden pomáhají pelhřimovským rybářům s likvidací sumečka černého. Všežravá invazní ryba nemá v českých vodách přirozeného predátora. Loni ji poprvé zaznamenali taky v rybníku Stráž v Pelhřimově. Biologové tam proto teď do vody umístili 60 vrší, do kterých ryby chytají. Vysvětluje Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců.
3: Především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, protože ten revír je úplně zničený.
2: Písek hostí další ročník duhového divadla. Divadelní soubory waldorfských škol se budou na pódiu střídat do soboty. 30 souborů z celé republiky obsadí několik míst ve městě. Zahrají klasické tituly i autorské hry, doplňuje organizátorka festivalu Jitka Čápová.
4: Ta přehlídka je plná velmi pestrých titulů, které jsou v rozpětí zase od klasiky, jako je od Nestroje Dům čtyř letor nebo Třech mušketýrů od Dumase, Goldonyho Poprask na laguně, až k takovým autorským dílům, která buď se inspirují nějakým filmem či knihou.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech postupně ubývá srážek i oblačnosti, večer bude až polojasno, jen na Šumavě můžou přetrvávat slabé přehánky. Teploty se pohybují kolem 18 a na horách kolem 12 stupňů, mírný vítr bude večer slábnout. V noci pak budou teploty mezi 11 a 8 stupni. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne čekáme opět přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky a ojediněle bouřky. Maximální teploty vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou k 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda komplikuje provoz v Českých Budějovicích na Pražské třídě. U křižovatky s ulicí U Trojice se srazilo osobní auto s motorkou. Pozor taky v Soběslavi v Tyršově ulici. Tam policie řeší srážku nákladního auta s osobním. A opatrní buďte i na silnici 34 u Jindřichova Hradce. Je tam odstavené nákladní auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a 4 minuty. Písničky, které nestárnou a středeční odpoledne se vším, co k němu patří. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině přidáme aktuální příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i další penzum zajímavých informací. Ve francouzské fotbalové lize si hned na úvod v premiérové sezóně získal velký respekt. Nyní by Pavel Schulz rád pomohl české reprezentaci k dobrému výsledku na mistrovství světa. Za národním týmem zamíříme v našem vysílání do New Jersey. Vypravíme se také přímo do vodárenské věže v Táboře, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Co tam zjišťuje, na to se ho živě zeptáme už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou skupina ABBA, Rangers a právě teď Michal Hrůza se svou slavnou seriálovou písní.
0: náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

lékařem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Český rozhlas České Budějovice. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě zaplatí radnice 8 milionů korun.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendu, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli půjdete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník / správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
3: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Tady se dochovalo dokonce i osvětlení. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, kdy byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A na jimě tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendeho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
5: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skupina Lucie na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské odpoledne. Zvažujete, že si do rodiny pořídíte čtyřnohého parťáka? Tak právě vám může být k užitku rozhovor, který jsme na naší stanici vysílali dnes dopoledne. Hostem totiž byla publicistka Leona Pospíšilová, autorka nové knihy s názvem Já a pes. Moderátor Matěj Vodička se jí například zeptal na základní otázku. Co by si měl každý člověk uvědomit předtím, než si psa pořídí?
1: Za mě je nejdůležitější si říci, proč toho psa chci. Co mi ten pes má do života přinést? Má to být náplast? Jsem sám, cítím se sám. Má mi ten pes pomoci být partnerem v mém životě? Má mi nahradit dítě? Nebo chci jenom parťáka pro život, který se mnou bude sdílet moje zážitky? Tohle to je zapotřebí si uvědomit. Pokud si psa pořizuju s motivací toho, že mi má něco nahradit, třeba být náplastí, protože se mi nevydařil třeba nějaký vztah, je potřeba si uvědomit, že podvědomně už do toho vztahu s tím psem přistupuji s touhletou informací a tu informaci o sobě mu předávám. A ta informace se projeví v rámci jeho chování. Často právě nežádoucím chováním, kdy ten pes vzhledem k tomu, že já k němu nějak přistupuju, třeba trpí separační úzkostí ve chvíli, kdy má být sám doma, protože samozřejmě jsme se na sebe na začátku nafixovali. Takže věc je, první určitě je ta, odpovědět si na otázku, proč psa potřebuji a jestli mi nemá v mém životě něco nahradit, protože v té knize taky popisujeme psychologické aspekty s psycholožkou, která vlastně popisuje to, že opravdu platí pravidlo spokojený pán rovná se spokojený pes. V té knížce se snažíme i říci to, že není to jenom o tom sledovat potřeby psa, ale sledovat potřeby pána, jak je na tom psychicky. Jestli ho ten pes třeba v rámci toho soužití nějakým způsobem třeba automaticky k něčemu nevybízí, k nějakým úzkostem, musím jít cvičit, dneska jsem nešel se psem cvičit, mám z toho výčitky, jsem nemocný, teď jsme nebyli a tak dále. Takže tohle to je potřeba všechno nad tím přemýšlet, než ten pes do té domácnosti přijde. Pak jsou to pochopitelně praktické momenty, to znamená určitě finanční situace. Určitě. A v kontextu s tím přemýšlet v horizontu, dejme tomu následujících 10 let, protože psa v průměru, psa si nepořizujeme na 3 roky, jak může vypadat můj život za 10 let.
2: Když jste zmínila tu rodinu, tak jak se právě připravit, rodina jako celek, jak by se měla připravit na příchod toho čtyřnohého parťáka do rodiny, do nového prostředí?
1: Je to určitě o tom se připravit nebo připravit si technicky domácnost, pokud to bereme po té technické stránce, tak bereme si třeba štěně z chovatelské stanice nebo z útulku staršího pejska, je to úplně jedno, ale projdeme si domácnost, zjistíme, co by tam teoreticky mohly být jakési nástrahy, to znamená od kabelu počínaje, pojedovaté květiny konče, to jsou takové ty spíš úsměvnější věci, ale ono se to nezdá, taky je dobré se racionálně zamyslet nad tím, kde bude mít pes své místo, jestli vůbec v rámci domácnosti máme místo na to, kam si pes může jít odpočinout, protože je potřeba říct, že v téhleté společnosti kolikrát panuje mýtu, že je potřeba psa tahat všude a sdílet s ním všechny zážitky, ale takhle to vůbec není. Pes je stvoření, které potřebuje minimálně 18 hodin spánku, štěňata 20. Samozřejmě každé plemeno, pozor, to má zase jinak, ale často nežádoucí chování pramení z toho, že je pes přetažený, že je unaven. Tudíž je potřeba přemýšlet nad tím, v jaké místnosti zdalí vůbec mám, můžu tomu psovi dopřát klid. To znamená projít celou tu domácnost toho technického hlediska a pochopitelně příprava typu obojky, postroje a tak dále. A další věc je určitě to, že by si lidi měli na příchod psa vyměřit čas, který s ním budou v počátku trávit. Nemůžou si pořídit psa nebo neměli by si pořídit psa a jít do práce a jako děj se vůle boží, ale měli by si skutečně vyhranit. Alespoň říká se první 14 dní, každý odborník to samozřejmě má časově ohraničené jinak, ale vyhranit si čas, pozor, nebýt s ním 24 hodin, 7 dní v týdnu, protože ve chvíli, kdy vy pak do té práce skutečně odejdete a ten čas byl, ten pes byl celý čas zvyklý trávit s vámi, mohl by to brát jako zradu, mohly by tam právě vznikat ty úzkostné stavy, separační úzkosti a podobně.
0: Celý rozhovor s Leonou Pospíšilovou, ve kterém zazní třeba i otázka pořizování psů z útulku, najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítřejším hostem Matěje Vodičky bude ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda a marketingová manažerka souboru Kateřina Kyselová. Povídání si můžete naladit jako obvykle po 11. hodině dopoledne.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu. A někteří také ty, jejichž životy tehdy zničily politické procesy. V třetím díle seriálu o blahořečení kněží Václava Bůly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček na Hustopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

poměrně zásadní 90-kový hit britské zpěvačky Tasmin Archer. A kdybychom chtěli být statisticky přesní, tato píseň vyšla na první školní den roku 1992. Ladíte ji o české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a za chvilku se vypravíme do vodárenské věže v Táboře, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Co tam zjišťuje? Na to se zeptáme už za malý okamžik.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tichá zastavení, tak nazvala svou první velkou samostatnou výstavu Stanislava Hudíková. Své obrazy představuje ode dneška v táborské vodárenské věži. Jel si je prohlédnout i náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Já jsem si prošel všechna patra téhle unikátní památky z počátku 16. století, které obsadily barevné obrazy Stanislavy Hudíkové. Autorka, jak mi řekla, je amatérská malířka, která pochází z jižních Čech, konkrétně z Ratiborských hor. Přivezla jsem do Tábora zhruba 30 obrazů, jak mi popisuje tady přímo před svými díly.
3: Přivezla jsem vám ukázat nějakou svoji tvorbu, hlavně krajinky. Mám je moc ráda, protože jsem vyrostla na jihu Čech a tady vlastně jsem se naučila fakt mít ráda lesy, vodu, kytky, stromy a poznáte to určitě z mých obrazů. No a protože teď už dlouhou dobu žiju v Praze, tak vlastně tam mám některé kousky, Nový Město, Nový svět a takový ty starý domečky a tak, ty mě moc baví. Tady konkrétně mám olej na plátně, mám tady dva nebo tři kousky, které jsou jenom na papíře a pak špachtlí, protože to je taková poměrně zajímavá technika a dost mě baví, tak tam jsem zkoušela nějaký impresionismy, něco jakoby inspiraci Monetem.
1: Petře, dokdy je výstava k vidění?
2: Potrvá tady až do 28. června a ta vodárenská věž je otevřená každý den i v pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Jinak tahle výstava je prodejní, takže si můžete zarezervovat obrázek, který se vám líbí a potom si ho pořídit domů.
1: Jaké další výstavy jsou teď k vidění v táborských městských galeriích?
2: Po celý červen a ještě červenec vystavuje v galerii u radnice sochař, fotograf a básník Libor Hřivnáč. Představuje tam dva své cykly uměleckých plastik, které doplnil svými verši. No a v galerii 140 v Koželužské ulici se teď připravuje výstava s názvem Svět kouzelníků, která začne už příští čtvrtek a představí historii a taky triky slavných kouzelníků.
1: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice,

0: Čeští fotbalisté už naplno ve Spojených státech připravují svou formu na mistrovství světa. Ještě než se přesunou na svoji základnu v Dallasu, čeká je v New Jersey přípravný zápas s Guatemalou. A v noci ze čtvrtka na pátek českého času u toho bude i Pavel Schulz, jedna z předpokládaných opor našeho týmu na šampionátu.
1: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
2: Pavel Schulz vyrostl hned v premiérové sezóně v Lyonu v důležitého hráče, dával góly. A český reprezentant litoval jen zranění. Teď má další šanci ukázat se.
1: Já bych řekl, že to tak bere jako každý. Pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu.
2: Právě na Schulze si ale soupeři budou dávat asi větší pozor.
1: Na tím jsem přemýšlel, ale nevím, samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, že ho Páťu Šika, asi řekl bych jeho nejvíc, co se týče nějaký jako ofenzívy. A potom třeba mě, ale uvidíme, jak to bude. No.
2: Šikovný fotbalista zaujal fanoušky výkony, ale v současném světě sociálních sítí i svou vizáží. Výrazné oblečení a doplňky, typický účes, u kterého plánoval změnu před mistrovstvím světa.
1: Přemýšleli jsme samozřejmě nad copánkama, že si nechám udělat, taky že si nechám narůst vlasy. Pak bylo ještě třetí možnost, že se oholím. Ale to by bylo asi moc, aby si pak lidi neříkali, že jsem se sem přijel hlavně ukazovat a nehrát fotbal.
2: A na sociálních sítích získala

0: popularitu i Šulcova kočka Franta, která s ním bude alespoň na dálku i při zápasech.
1: Mám tam připravený, že na jedný kopačce mám vlastně jakoby Frantu jako kočku jméno a na druhý mám Nateli přítelkyni, takže si to budu dávat ještě na Instagram.
0: A co přítelkyně řekla českému reprezentantovi před cestou na světový šampionát?
1: No, že budu chybět měsíc, ale samozřejmě, ať se mi daří a že je to jako, že to je úžasný.
0: Říká Pavel Šulc, který by měl patřit k důležitým hráčům fotbalového národního týmu na mistrovství světa. Z New Jersey, Mirko Vasič, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření, chce ho hlavně zvýhodnit pro mladé. Opozice většinu opatření vítá. Strakonice dokončili modernizaci denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením v Ellerově ulici. Přívoz přes Vltavu v Českém Vrbném v Českých Budějovicích zahájil provoz. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou k 26 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Třeba u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
5: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
4: Vláda by měla změny projednat do konce června, pak je předloží sněmovně. Podle Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením ve Strakonicích má novou přístavbu a zateplení. Modernizace dvou vzájemně propojených budov v Ellerově ulici stála 18 milionů korun. Město za ně vybudovalo přístřešek pro auta nebo nové požární bezpečnostní schodiště. Zateplená je fasáda budovy i střecha. Pokračuje mluvčí města Markéta Bučoková.
6: Součástí stavebních prací byla také výměna části oken a vstupních dveří a nově byly osazeny výplně otvorů ve spojovací chodbě mezi oběma budovami. Významnou změnou je zároveň vybudování nové bezbariérové rampy, která usnadní přístup klientům s omezenou schopností pohybu.
4: Cyklisti a pěší můžou opět využívat přívoz přes Vltavu v Českém Vrbném v Českých Budějovicích, informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. V červnu, v červenci a v srpnu bude přívoz v provozu od středy do neděle od 12 do 20 hodin. Loď s kapitánem bezplatně převeze kromě lidí i kola, koloběžky, kočárky nebo psy.
1: Počasí.
4: Na jihu Čech postupně ubývá srážek i oblačnosti a večer bude až polojasno. Jen na Šumavě můžou přetrvávat slabé přehánky. Teploty se pohybují kolem 18 a na horách kolem 12 stupňů. Mírný vítr bude večer slábnout. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou k 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní. Biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Protivíně v Jiráskově ulici řeší policie nehodu čtyřkolky a se zdržením počítejte stále u Jindřichova Hradce na silnici 34. Je tam odstavené nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne, které vám i dnes přinese zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Nebudou chybět ani písničky, které nestárnou a které vás mohou provázet v práci, na cestách nebo třeba už v klidu a pohodě domovů. Těšit se můžete například na Briana Adamse, Pavla Bobka nebo právě teď na Vítězslava Vávru. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Kvůli suchu nenarostla tráva a jihočeští farmáři sklidili až o 60% méně pícnin než loni. Dobytek proto musí krmit zásobami z loňska a vymýšlet jiné alternativy. Doufají, že další seče budou po deštích lepší a dorovnají ztráty.
1: Není tady skutečně hmota žádná, je to všechno uschlý.
2: Na louku nedaleko Mečichova na Strakonicku jsem v traktoru vyjela se zemědělcem Františkem Maškem ze zemědělského družstva Třebohostice.
1: Jindy bývají řádky pomalu pod nápravu, teď pomalu řádek není ani vidět. Z těch 8 hektarů, co svážíme, tak je tady zhruba 1,5 fůra. V jiném období, když je vlhko, pěkný počasí, tak tady bývá okolo 6-7 fůr.
2: S předsedou zemědělského družstva Třebohostice Miloslavem Kořánem se teď půjdu podívat na sousední neposekanou louku.
3: Můžeme se tou loukou projít. Zde vidíte, že to spodní patro tráv je úplně vypálen. Zbyly tady nějaký jitrocele žebříčky, které jsou ve výši 10 cm, takže ty do sklizně vůbec nezasáhnou. Ty trsy tráv, těch je tady několik a vymetan jsou vždycky z jednoho trsu 2-3 stébla, které dorůstají do výše nějakých 30 cm. V normálním stavu by to mělo být někde 50 cm vysoký a hustý.
2: Zemědělské družstvo Třebohostice sklidilo o 50% méně pícnin než loni. V Třebonině na Českokrumlovsku byly výnosy ještě nižší. Doplňuje předseda zemědělského družstva Jan Rytíř.
4: Oproti minulému roku jsme sklidili pouze nějakých 35-40%. To jsme hlavně dali do senáže a z těžko přístupných ploch jsme udělali seno. Ale toho seno opravdu bylo 2-3 fůry. Zatím krmení nahrazujeme z loňských zásob. A opravdu věříme, že krmení zajistíme tím, jak uděláme nějaký ty směsky, aby dobytek nestrádal.
2: Farmáři si musí poradit i s nedostatkem senáže.
4: Jakmile sklidíme obiloviny, ty první, což znamená ozimý ječmen, tak to vysejeme nějakýma směskama. Směsku považuji u nás oves plus nějaký luskoviny, aby jsme to mohli koncem září sklidit do silážní jámy.
2: Někteří farmáři uvažují podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové i o jiných alternativách.
5: Například využívat cukrovarské řízky nebo další alternativní krmné suroviny. Taková řešení však znamenají dodatečné náklady, které dále zvyšují tlak na ekonomiku živočišné výroby. Další vývoj bude záviset především na počasí a výsledcích následujících sečí. Pokud by se nepodařilo zajistit dostatek krmiva pro nadcházející období, nelze vyloučit, že někteří chovatelé budou nuceni přehodnotit rozsah svých chovů.
2: Ještě větší ztráty očekávají zemědělci u řepky a ozimu, což citelně zasáhne do jejich hospodaření. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Velice příjemné vyznání v rytmu country. Pavel Bobek, Víc nehledám, na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Známe ho všichni, ale my rybáři bychom bez něj byli tak trochu na hraní. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží už za chvíli Martin Písařík.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes slaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer. Rodák z Plzně patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Pardon. Jeho kariéra prakticky začala filmem Co pak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí třeba svůdníků nebo kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme jeho účinkování v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
3: Tak. Role hrdiny s velkým nosem, Syriána z Beržeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat do rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
4: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
6: Já ti přikazuju, abys nezavedl domů.
5: Nejsem tvůj sluha.
6: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne a písničky, které nestárnou, to potvrdili i Alphaville a jejich nesmrtelný hit z 80. let Forever Young. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V letošních oceněních audiokniha roku zabudovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a lyžák navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové tentokrát zavítají pod vodní hladinu.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají dunivé zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavej a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11-letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Počasí i teploty se lepší, ale k ideálu to má především po ránu a mnohdy i přes den stále daleko.
1: Počasí.
0: A jak tomu s počasím skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra do střední Evropy bude postupovat studená fronta, před kterou k nám bude ale proudit teplejší vzduch od jeho západu. V noci

0: zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaký bude první červnový pátek?
0: V noci na pátek přes naše území přejde studená fronta a za ní se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne bude tedy zataženo s deštěm a výjimečně se mohou vytvořit opět i bouřky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti večer až do vyjasnění. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia a maximální denní budou za studenou frontou o trošku nižší, kolem 17 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu večer potom bude slábnout.
1: A teď bych směrem k víkendu prosil jen dobré zprávy, jak v sobotu?
0: V sobotu zpočátku nás bude ještě ovlivňovat tlaková výše nad naším územím a odpoledne pak postupně brázda od severozápadu a s ní související frontální systém. V noci a ráno bude tedy jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, které se opět budou rychle rozpouštět. Během dne pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a pouze ojediněle se budou vyskytovat slabé přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maximální kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v sobotu bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A nakonec se zeptám na počasí v neděli.
0: V neděli bude polojasno až oblačno a v první polovině dne pouze výjimečně se slabými přehánkami. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v neděli bude slabý, během dne potom přechodně mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové Jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. První sklizeň pícnin na jihu Čech je letos kvůli suchu podprůměrná. Jihočeští podnikatelé se můžou hlásit do soutěží Firma a živnostník roku. Noční teploty klesnou na 8 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dneska schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
2: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Jihočeští farmáři sklidili letos při prvních sečích až o 60% míň pícnin než loni. Na vině je dlouhodobý nedostatek vláhy. Zemědělci mají zatím ještě zásoby krmiva z loňska. Nedostatek pícnin chtějí někteří dorovnat pěstováním jiných plodin, vysvětluje předseda zemědělského družstva Třebonín Jan Rytíř.
4: Jakmile sklidíme obiloviny, ty první, což znamená ozimý ječmen, tak to vysejeme nějakýma směskama, oves plus nějaký luskoviny, aby jsme to mohli koncem září sklidit do silážní jámy. Věříme, že krmení zajistíme tím, jak uděláme nějaký ty směsky, aby dobytek nestrádal.
2: Podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku zahájili svůj 21. ročník. Zájemci o účast v soutěžích můžou zasílat svoje přihlášky do poloviny června. Následovat bude hodnocení a 23. září proběhne v Českých Budějovicích krajské kolo. Nejúspěšnější firma a živnostník pak postoupí do celorepublikového finále, doplňuje za organizátory Petr Kopáček.
5: Malí a střední podnikatelé, ale i živnostníci z celého Jihočeského kraje, tak mají opět zajímavou možnost, jak se představit a prodat své příběhy a tím si třeba i nějakým způsobem pomoci ve svém biznise. Uzávěrka soutěže je 12. června, účastníci neplatí žádné poplatky.
0: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 11 až 8 stupňů, zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý, během dne pak čekáme přibývání oblačnosti, večer postupně na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty zítra vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou ke 20. Slabý vítr se k večeru změní na mírný, biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici číslo 4 u Drhovle na Písecku, havarovalo tam osobní auto a pozor taky v ulici na Dolech v Kamenném újezdu na Českobudějovicku. Je tam spříčený nákladní automobil. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, Tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne, to nesnad.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za humoriádu, za Patrika, za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju.
0: Rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Ale řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno, teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let. Až za rok
1: let... zase. No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takovej ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takovej usměvavej. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jaksi ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, je chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: Jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Halo, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto.
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme?
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? Hmm.
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

cestva cůbky mám.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý děkujeme, den. Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás zuba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať si krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: No, co bylo dát, co vám říkal?
11: No, abyste... zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
10: no?
11: Že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
10: Za co?
11: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
10: Počkejte.
11: Kam?
10: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
10: Počkejte. Vy počkejte.
11: No já čekal.
10: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
10: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
10: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
10: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když vy odkaď mě znáte?
10: Vždyť jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
10: No tak.
11: No jo, to
10: tak,
11: je pravda.
10: Když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: No, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
10: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
10: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
10: No tak co vlastně chcete?
11: No, Ježišmarja, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
10: No.
11: Raště rozumět.
10: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
10: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
10: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
10: No, ovšem.
11: To je zajímavý.
10: No.
11: Tak to by bylo všechno v pořádku.
10: No, to je vyřízený.
11: Nehníváte se, že jsem vás držel.
10: Ale vůbec ne.
11: Ne, no, tak to jste hodnej.
10: No.
11: No, tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
10: No.
11: Co jsem dlužen?
10: No, to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna?
10: Všem, to je zadarmo.
11: No tak, ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle. 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete ano. Si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, tak, jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, jo. Uklidníme no. To. Já vám zatím jo. Přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, jo. Tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
2: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám na zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá. Ne, to je... Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no. No že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle
1: byla
0: píseň?
1: Poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
4: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
4: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
4: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
4: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
4: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
4: Víte, co máme společného?
1: Co?
4: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
4: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
4: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
4: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
4: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
4: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
5: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděch Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
5: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
6: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
7: Já už chci jít cvičit.
8: Podej mi žrádlo, prosím tě.
7: Šmara, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
8: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
7: No ale mě esperanto nebaví.
8: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
7: No mě baví gymnastika, chci cvičit. No. Počkej, s tom vemu.
8: Já to vemu.
7: Nemusí jej furt sedět.
8: Halo. Hola. Nic. Halo. Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
7: Mal sprita.
8: To bylo esperanto. No. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. No. Tupí. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
7: Bovo,
8: výborně, bovo, to je odbn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
7: Počkej, kde já? Já to vemu ten telefon.
8: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
7: No to teda nebyl.
8: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko

0: jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď, chudáku.
1: Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
0: Pane zástupče, pojďte sem.
2: No,
0: tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
2: Ano.
0: Teďka poje do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
5: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
4: Drama.
5: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
4: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači tak vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on

0: Se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
0: No, bych, no tak
1: protože
0: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
0: Moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříš je zde, Petr Haničinec má slovo.
2: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro stokrát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte. Když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě. Dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte. Jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
0: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
0: na mě hodný,
1: stalo.
0: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Vládní hnutí SPD podněcovalo k nenávisti, uznal soud. GIBS prověřuje chování policisty v Českých Budějovicích při zásahu proti hlučným mladíkům. Biologové se snaží zlikvidovat populaci invazního sumečka černého v rybníku Stráž v Pelhřimově. Zítřejší teploty se na jihu Čech dostanou k 26 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Soud uložil vládnímu hnutí SPD 3milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Dnešní verdikt, podle kterého hnutí SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 jen komunikovalo svoje názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. S rozsudkem souhlasí státní zástupce David Jachnický. Svoboda slova podle něj není absolutní.
4: Já jsem předkládal v rámci závěrečné řeči titulní výtisky týdeníku Der Stürmer, který vlastně zobrazoval alegorie, které byly v té době taky považovány nebo označovány za pravdivé, které směřovaly vůči Židům a myslím si, že nemusím v České republice říkat, kam to směřovalo.
2: Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se proti němu. Obžalobě čelí taky předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje chování policisty, který v půlce května zasahoval v Českých Budějovicích proti dvěma mladíkům. Oba byli podezřelí z rušení nočního klidu. Jak informoval mluvčí inspekce Jakub Augusta, GIBS prověřuje, jestli byl zásah přiměřený a policista nebyl přehnaně agresivní. K události došlo 17. května po 11. hodině v noci v jednom z českobudějovických domů. Dva mladíci začali před policisty utíkat. Pronásledování pokračovalo několika ulicemi. Podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích policista jednoho z mladíků při zadržení napadl. Odborníci z Ústavu biologie obratlovců tento týden pomáhají pelhřimovským rybářům s likvidací sumečka černého. Všežravá invazní ryba nemá v českých vodách přirozeného predátora. Loni ji poprvé zaznamenali taky v rybníku Stráž v Pelhřimově. Biologové tam proto teď do vody umístili 60 vrší, do kterých ryby chytají, vysvětluje Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců.
5: Především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, protože ten revír je úplně zničený.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 11 až 8 stupňů. Zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Mlhy se ale budou rychle rozpouštět. Během dne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer postupně na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Maximální teploty vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou ke 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením dneska počítejte ve Vimperku. Kvůli opravě silnice je uzavřený pravý jízdní pruh v Pasovské a Pražské ulici. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krá- Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Jihočeští zemědělci bojují s následky sucha, po první seči mají výrazně méně pícnin pro dobytek a musí sahat do loňských zásob. Podíváme se také do Českých Budějovic, kde pokračuje obnova historického Kendeho vily, nejvýznamnější židovské památky ve městě. A zamíříme i na Šumavu. Regionální muzeum v Českém Krumlově totiž převádí rozsáhlou sbírku historických pohlednic do digitální podoby, aby byla dostupná veřejnosti. A jaká bude hudba? Těšit se můžete na skupinu Bony M, Michala Tučného a právě teď na Petra Muka. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 8 minut. Ladíte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a se zpravodajským souhrnem už je vedle ve studiu připravena usměvavá kolegyně Petra Pitra.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích učinili posun ve výzkumu klíšťat. Podle jejich studie si klíště obecné umí samo vytvářet kyselinu sialovou. Molekula byla doteď spojovaná s buňkami obratlovců, včetně člověka. Objev mění pohled na biologii přenašečů infekčních nemocí. Doplňuje mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
3: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech, popřípadě jejich schopnost přenášet nebezpečné patogeny.
2: Výstavy v Kendehovile v Českých Budějovicích přiblíží osudy jejich židovských obyvatel i válečnou historii. Hlavní program město plánuje na rok 2028. Radnice proto pokračuje v rekonstrukci domu. Letos se řemeslníci zaměří na opravu střechy a fasády za 8 milionů korun. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících.
2: O osudu Kendehovily se víc dozvíte už za pár minut. Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením ve Strakonicích má novou přístavbu a zateplení. Modernizace 2 vzájemně propojených budov v Ellerově ulici stála 18 milionů korun. Jak informovala mluvčí radnice Markéta Bučoková, město za ně vybudovalo přístřešek pro auta nebo nové požární bezpečnostní schodiště. Zateplená je fasáda i střecha a významnou změnou je nová bezbariérová rampa. Lidi můžou opět využívat přívoz přes Vltavu v Českém Vrbném v Českých Budějovicích, informovala o tom mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová. V červnu, v červenci a v srpnu bude přívoz v provozu od středy do neděle od 12 do 20 hodin. Loď s kapitánem bezplatně převeze kromě lidí i kola, koloběžky, kočárky nebo psy.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
5: Medicine man!

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě radnice zaplatí 8 milionů korun.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendu, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli půjdete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník / správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
3: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Tady se dochovalo dokonce i osvětlení. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, když byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A na jině tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a tu budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
5: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17:23. Český rozhlas České Budějovice. Kvůli suchu nenarostla tráva a jihočeští farmáři skladili až o 60% méně pícnin než loni. Dobytek proto musí krmit zásobami z Loňska a vymýšlet jiné alternativy. Doufají, že další seče budou po deštích lepší a dorovnají ztráty.
1: Není tady skutečně hmota žádná, je to všechno uschlý.
2: Na louku nedaleko Mečichova na Strakonicku jsem v traktoru vyjela se zemědělcem Františkem Maškem ze zemědělského družstva Třebohostice.
1: Jindy bývají řádky pomalu pod nápravu, teď pomalu řádek není ani vidět. Z těch 8 hektarů, co svážíme, tak je tady zhruba 1,5 fůra. V jiném období, když je vlhko, pěkný počasí, tak tady bývá okolo 6-7 fůr.
2: S předsedou zemědělského družstva Třebohostice Miloslavem Kořánem se teď půjdu podívat na sousední neposekanou louku.
3: Můžeme se tou loukou projít. Zde vidíte, že to spodní patro tráv je úplně vypálen. Zbyly tady nějaký jitrocele žebříčky, které jsou ve výši 10 cm, takže ty do sklizně vůbec nezasáhnou. Ty trsy tráv, těch je tady několik a vymetan jsou vždycky z jednoho trsu 2-3 stébla, které dorůstají do výše nějakých 30 cm. V normálním stavu by to mělo být někde 50 cm vysoký a hustý.
2: Zemědělské družstvo Třebohostice sklidilo o 50% méně pícnin než loni. V Třebonině na Českokrumlovsku byly výnosy ještě nižší. Doplňuje předseda zemědělského družstva Jan Rytíř.
4: Oproti minulému roku jsme sklidili pouze nějakých 35-40%. Toho jsme hlavně dali do senáže a z těžko přístupných ploch jsme udělali seno. Ale toho seno opravdu bylo jen 2-3 fůry. Zatím krmení nahrazujeme z loňských zásob a opravdu věříme, že krmení zajistíme tím, jak uděláme nějaký ty směsky, aby dobytek nestrádal.
2: Farmáři si musí poradit i s nedostatkem senáže.
4: Jakmile sklidíme obiloviny, ty první, což znamená ozimý ječmen, tak to vysejeme nějakýma směskama. Směsku považuji u nás oves plus nějaký luskoviny, aby jsme to mohli koncem září sklidit do silážní jámy.
2: Někteří farmáři uvažují podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové i o jiných alternativách.
5: Například využívat cukrovarské řízky nebo další alternativní krmné suroviny. Taková řešení však znamenají dodatečné náklady, které dále zvyšují tlak na ekonomiku živočišné výroby. Další vývoj bude záviset především na počasí a výsledcích následujících sečí. Pokud by se nepodařilo zajistit dostatek krmiva pro nadcházející období, nelze vyloučit, že někteří chovatelé budou nuceni přehodnotit rozsah svých chovů.
2: Ještě větší ztráty očekávají zemědělci u řepky a ozimu, což citelně zasáhne do jejich hospodaření. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: I Got You Babe, velmi slavná verze písně z 80. let, ale kdybyste se zeptali kolegy Jirky Kasala, kdo tohle zpívá v originále, jistě by na vás vyhrkl Sony a Cher a píseň je z roku 1965. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Jak vypadala Šumava před desítkami let? Odpověď na tuto otázku ukrývá sbírka historických pohlednic, kterou získalo regionální muzeum v Českém Krumlově. Teď se všechny snímky postupně přesunou do digitální podoby. Díky tomu budou dostupné nejen badatelům, ale i široké veřejnosti. Víc o ní řekl v ranním vysílání kolegyni Adele Jirkalové, kurátor muzea Fotoateliér Seidl Petr Hudičák.
1: My jsme dlouhodobě spolupracovali jako muzeum Fotoateliér Seidl v Českém Krumlově se sběratelem Reinholdem Finkem z Německa. Jeho rodiče pochází z Šumavy a on se dlouhá léta věnoval právě té šumavské tematice. Jednou z těch částí, čemu se věnoval, byly staré pohlednice. My jsme od něj koupili 21 tisíc pohlednic, které jsou do roku, dejme tomu, 1950 a dalších asi 5 tisíc o něco mladších, ale co to je mladé, když jsou staré 70 let. Takže dohromady se jedná něco přes 25 tisíc pohlednic.
2: Co všechno na těch pohlednicích je? Je něco, co vás osobně zaujalo?
1: No, je tak, že jsem neměl možnost vidět úplně všechny, to bych možná prohlížel ještě teďko, ale samozřejmě mohli jsme se seznámit s náhledy těchto šanonů. Tedy víme, že se jedná, a také to známe z předchozích knih, které vydal Reinhold Fink, nebo z materiálu, který nám půjčoval, tak abychom je mohli zařadit do knih, které vydávalo Muzeum Fotoateliér Seidl. Tedy jedná se o pustu černobílých fotografií, ale taky velmi zajímavých barevných litografií, tedy jedně z těch nejstarších pohlednic, které se na Šumavě vydávaly. Co nás, mě zajímá nejvíc a očekávám od té sbírky, doplnění našeho archivu, archivu Josefa a Františka Seidlových, právě o ty pohlednice, které neznáme. Takže to je velké očekávání.
2: Kde posléze lidé pohlednice najdou?
1: Tenhle ten společný projekt počítá s tím, že digitalizované pohlednice budou na webu ve fotobance Muzea Fotoateliér Seidl. To je jedno místo, kde si je lidé budou moct nalézt. Dalším pro přesměrování na databankách našich partnerských organizací v Rakousku, jako je Böhmerwald Muzeum ve Vídni.
3: Den v kraji.

0: Francie, Alžír, ale třeba i Husinec nebo mnohá další místa. Jeho Česká filharmonie toho už letos stihla hodně. Co ji ještě čeká, jak se připravuje na rok 2028, kdy budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury a co chystá na svou 46. sezonu? Nejen o tom si popovídáme s ředitelem jeho České filharmonie Otakarem Svobodou a hornistou Robertem Tauerem. Nalaďte si nás ve čtvrtek 4. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Je 17 hodin a 41 minut. Na řadě je počasí.
3: Počasí. A jak tomu s počasím skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak bude v noci a zítra?
4: V noci a zítra do střední Evropy bude postupovat studená fronta, před kterou k nám bude ale proudit teplejší vzduch od jeho západu. V noci a ráno bude tedy jasno až polojasno. K ránu se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy, které se budou rychle rozpouštět. Během zítřejšího dne pak od západu začne přibývat oblačnosti a večer se potom od severozápadu postupně na většině území kraje začnou vyskytovat také přehánky. Ojediněle se může vytvořit i bouřka. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a maximální denní budou vyšší než dnes mezi 23 až 26 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude slabý jižních směrů, který se zítra večer bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
3: A jaký bude první červnový pátek?
4: V noci na pátek přes naše území přejde studená fronta a za ní se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne bude tedy zataženo s deštěm a výjimečně se mohou vytvořit opět i bouřky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti večer až do vyjasnění. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia a maximální denní budou za studenou frontou o trošku nižší kolem 17 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout.
3: A teď bych směrem k víkendu prosil jen dobré zprávy, jak v sobotu?
4: V sobotu zpočátku nás bude ještě ovlivňovat tlaková výše nad naším územím a odpoledne pak postupně brázda od severozápadu a s ní související frontální systém. V noci a ráno bude tedy jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, které se opět budou rychle rozpouštět. Během dne pak bude od jeho západu přibývat oblačnosti a pouze ojediněle se budou vyskytovat slabé přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maximální kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v sobotu bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: A nakonec se zeptám na počasí v neděli.
4: V neděli bude polojasno až oblačno a v první polovině dne pouze výjimečně se slabými přehánkami. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v neděli bude slabý, během dne potom přechodně mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Zvažujete, že si do rodiny pořídíte čtyřnohého parťáka? Tak právě vám může být k užitku rozhovor, který jsme na naší stanici vysílali dnes dopoledne. Naším hostem byla publicistka Leona Pospíšilová, autorka nové knihy s názvem Já a pes. Moderátor Matěj Vodička se jí například zeptal na základní otázku,

0: potřeba si uvědomit, že podvědomně už do toho vztahu s tím psem přistupuji s touhletou informací a tu informaci o sobě mu předávám. A ta informace se projeví v rámci jeho chování. Často právě nežádoucím chováním, kdy ten pes vzhledem k tomu, že já k němu nějak přistupuju, třeba trpí separační úzkostí ve chvíli, kdy má být sám doma, protože samozřejmě jsme se na sebe na začátku nafixovali. Takže věc je, první určitě je ta, odpovědět si na otázku, proč psa potřebuji a jestli mi nemá v mém životě něco nahradit, protože v té knize taky popisujeme psychologické aspekty s psycholožkou, která vlastně popisuje to, že opravdu platí pravidlo spokojený pán rovná se spokojený pes. V té knížce se snažíme i říci to, že není to jenom o tom sledovat potřeby psa, ale sledovat potřeby pána, jak je na tom psychicky. Jestli ho ten pes třeba v rámci toho soužití nějakým způsobem třeba automaticky k něčemu nevybízí, k nějakým úzkostem, musím jít cvičit, dneska jsem nešel se psem cvičit, mám z toho výčitky, jsem nemocný, teď jsme nebyli a tak dále. Takže tohle to je potřeba všechno nad tím přemýšlet, než ten pes do té domácnosti přijde. Pak jsou to pochopitelně praktické momenty, to znamená určitě finanční situace. Určitě. A v kontextu s tím přemýšlet v horizontu, dejme tomu následujících 10 let, protože psa v průměru, psa si nepořizujeme na 3 roky, jak může vypadat můj život za 10 let.
1: Když jste zmínila tu rodinu, tak jak se právě připravit, rodina jako celek, jak by se měla připravit na příchod toho čtyřnohého parťáka do rodiny, do nového prostředí?
0: Je to určitě o tom se připravit nebo připravit si technicky domácnost, pokud to bereme po té technické stránce, tak bereme si třeba štěně z chovatelské stanice nebo z útulku staršího pejska, je to úplně jedno, ale projdeme si domácnost, zjistíme, co by tam teoreticky mohly být jakési nástrahy, to znamená od kabelu počínaje, pojedovaté květiny konče, to jsou takové ty spíš úsměvnější věci, ale ono se to nezdá, taky je dobré se racionálně zamyslet nad tím, kde bude mít pes své místo, jestli vůbec v rámci domácnosti máme místo na to, kam si pes může jít odpočinout, protože je potřeba říct, že v téhleté společnosti kolikrát panuje mýtu, že je potřeba psa tahat všude a sdílet s ním všechny zážitky, ale takhle to vůbec není. Pes je stvoření, které potřebuje minimálně 18 hodin spánku, štěňata 20. Samozřejmě každé plemeno, pozor, to má zase jinak, ale často nežádoucí chování pramení z toho, že je pes přetažený, že je unaven. Tudíž je potřeba přemýšlet nad tím, v jaké místnosti zdali vůbec mám, můžu tomu psovi dopřát klid. To znamená projít celou tu domácnost toho technického hlediska a pochopitelně příprava typu obojky, postroje a tak dále. A další věc je určitě to, že by si lidi měli na příchod psa vyměřit čas, který s ním budou v počátku trávit. Nemůžou si pořídit psa nebo neměli by si pořídit psa a jít do práce a jako děj se vůle boží, ale měli by si skutečně vyhranit. Alespoň říká se první 14 dní, každý odborník to samozřejmě má časově ohraničené jinak, ale vyhranit si čas, pozor, nebýt s ním 24 hodin, 7 dní v týdnu, protože ve chvíli, kdy vy pak do té práce skutečně odejdete a ten čas byl, ten pes byl celý čas zvyklý trávit s vámi, mohl by to brát jako zradu, mohly by tam právě vznikat ty úzkostné stavy, separační úzkosti a podobně.
2: Celý rozhovor s Leonou Pospíšilovou, ve kterém zazní třeba i otázka pořizování psů z útulku, najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítřejším hostem Matěje Vodičky bude ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda a marketingová manažerka souboru Kateřina Kyselová. Dopolední povídání si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 17:55, tolik dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám ještě pozvánku k zítřejšímu poslechu. V ranním vysílání uslyšíte silný příběh maminky Andreji Jindrové, která se vyrovnává se ztrátou syna talentovaného volejbalisty Martina Jindry. Připomeneme také letošní ročník Martyho memoriálu, který pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. Podíváme se i na Třeboňsko, kde ochránci přírody po téměř 50 letech znovu potvrdili výskyt kriticky ohroženého líkovce vonného. A krátce po sedmé nabídneme tradiční rozhlasový sloupek. Jiří Březina starší se v něm zamyslí nad pivem, fenoménem, který mnozí považují za české rodinné stříbro. To všechno už zítra ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Moskva hrozí Ukrajině odvetou za dronový útok na ropný terminál v Petrohradu. Povodí Vltavy pokračuje v rekonstrukci jezu ve Vrcovicích u Písku. Jeho čeští podnikatelé se můžou hlásit do soutěží firma a živnostník roku. Noční teploty se budou na jihu Čech pohybovat kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažený ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dneska začíná takzvaný ruský Davos. Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má pozítří vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl ten na Petrohrad.
6: Ruské sociální sítě zahltily desítky amatérských videí, které zachycují letící ukrajinské nepilotované letouny, následné exploze a hořící ropný terminál. Podle těchto záběrů byla zasažena i námořní základna na nedalekém ostrově Kronštadt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích ocenil dobrou práci všech složek, které se na tzv. Dalekonosných sankcích podílely. Podle petrohradských úřadů ruská protivzdušná obrana sestřelila 59 ukrajinských dronů a několik lidí bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Povodí Vltavy pokračuje v rekonstrukci Otavského jezu ve Vrcovicích u Písku. Úpravy levé části dělnice zahájí v následujících týdnech. Práce potrvají do konce roku. Informovala o tom mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Na levém břehu řeky staveniště zabere celý trávník, který v létě lidi využívají k rekreaci. Vodáci budou muset lodě přenášet po pravém břehu. Podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku zahájili svůj 21. ročník. Zájemci o účast v soutěžích můžou zasílat svoje přihlášky do poloviny června. Následovat bude hodnocení a 23. září proběhne v Českých Budějovicích krajské kolo. Nejúspěšnější firma a živnostník pak postoupí do celorepublikového finále. Doplňuje za organizátory Petr Kopáček.
7: Malí a střední podnikatelé, ale i živnostníci z celého Jihočeského kraje, tak mají opět zajímavou možnost, jak se představit a prodat své příběhy a tím si třeba i nějakým způsobem pomoci ve svém biznise. Uzávěrka soutěže je 12. června, účastníci neplatí žádné poplatky.
4: Počasí.
5: V noci se na jihu Čech ochladí na 11 až 8 stupňů. Zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Mlhy se ale budou rychle rozpouštět. Během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách se dostanou ke 20. Slabý vítr jižních směrů se k večeru bude měnit na mírný severozápadní a biozátěž se zvýší na dvojku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České

18 hodin a 4 minuty začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. A já už mám na telefonu prvního dnešního volajícího. Pěkný podvečer, Melodie podvečera, Radek Diviš u telefonu.
1: Dobrý podvečer, Radku, Robert. Já bych chtěl zahrát naší kolegyňce Šárce k narozeninám. A také vám do studia a také Michalovi, vašemu kolegovi, Adelce Jirgelové a všem lidičkám dobré vůle a aby se měli lidi rádi písničku, kterou jsme si vybrali.
0: Moc krát děkujeme. Máte pro taky vaší kolegyni nějakou speciální motivační zprávu?
1: Aby byla hodně zdravá, to je asi to nejdůležitější, aby, jak se to přeje, a hodně lásky, aby byla spokojená i manželství a aby všechno vycházelo tak, jak ona si sama přeje nejvíc.
0: My se připojujeme a gratulujeme. Pěkné odpoledne.
1: Děkujeme.

0: Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, Melodie podvečera a Český rozhlas České Budějovice. A já mám teď na telefonu paní Lenku. Pěkný podvečer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím.
0: Tak, máte šanci popřát a vybrat písničku.
1: Já bych strašně moc ráda a chtěla bych vás poprosit, jestli byste mohli zahrát moji nejmilejší tchyni, kterou mám. Je to paní Alenka, je to strašně hodná osoba Zbyňová z jižních Čech, máme ji strašně moc rádi a byli bychom hrozně rádi, kdybyste zahráli za všechny, který k dnešním 77. narozeninám přeju všechno nejlepší. Bude to její manžel Václav Vašek, jejich synové Luděk, potom Vašek a dcera Renata. Všichni vás máme, babičko, hrozně rádi, máme vás strašně rádi a přejeme vám pevný zdraví.
0: My držíme pěsti, také přejeme pevné zdraví, protože to je v tuto chvíli asi to nejpodstatnější.
1: Ano, ano.
0: Mějte se hezky.
1: Moc milujeme, všichni.

0: Posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já tu mám dalšího volajícího. To by měl být Josef, já vás zdravím, příjemný podvečer.
1: Dobrý den, pane Radku. A vás taky zdravím všechny z rádia vašeho. Poslouchám vaše pořady, to je špičkový. Asi nejlepší rádio vůbec Čechá.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Chtěl bych zahrát manželce svátku.
0: A máte pro ní nějaké speciální přání?
1: Tak já bych jí chtěl hlavně popřát hodně zdraví, trpělivosti, sláma se všema, protože nás je dost, jako. A aby to s náma ještě dlouho vydržela, no.
0: No, na to musíte pracovat hlavně vy.
1: Já vím.
0: Tak pěkný podvečer. A hrajeme vaší paní k dnešnímu svátku a vlastně i všem ostatním, které nosí stejné jméno.
1: Všechny jako rodina Krauzová z Paponic, rodina Valtů z Křešína a rodina Polívková a Vojníková.
0: Děkujeme, mějte se.
1: Vystarsnou včerejší déšť na střechách.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr a hned k věci. Byla jednou z komerčně nejúspěšnějších popových vokalistek v Británii a někteří kritici ji označovali dokonce za nejnadanější hudební zjev své generace. Slibnou kariéru ale černovlásce s hlubokým výrazným hlasem i výstřihem kazila závislost na drogách a alkoholu, z níž se neúspěšně léčila. Nakonec jí v červenci 2011 i vzala život v pouhých 27. Hudební otisk do historie je v případě Amy Winehouse tedy vlastně jen letmý a přitom velmi silný v podobě toliko dvou alb. My si dneska pustíme to lepší, nazvané Back to Black, v pořadí druhé a poslední.

Už po albové prvotině Amy Winehouse, která vyšla v roce 2003 pod názvem Frank, se britský hudební tisk hemžil články o tehdy 20-leté Marlene Dietrich z Londýna a zaručeně nejlepším debutovém albu posledních let. Psavcům, kteří své objevy rychle vynášejí do nebes a pak je stejně bryskně a snadno popravují, není radno vždy věřit. Navíc každé přirovnání skoro vždycky trochu kulhá. Amy Winehouse však stojí za to slyšet, tím spíš, že její další album Back to Black bylo o třídu lepší než zmíněný debut. Silný, nezaměnitelný hlas a určitá divokost tuhle dceru taxikáře a lékárnice na první poslech odlišovaly od podobně tradičním jazzem ovlivněných kolegyň. O pelotonu zaměnitelných popových princezen už ani nemluvě. Amy, která sice do značné míry z vlastního rozhodnutí plnila častěji společenské než kulturní rubriky světového tisku, byla opravdickým čertovým kvítkem. Ale kvůli tomu bychom nemuseli ještě zapínat CD přehrávač. Rozjívené anorektičky, co se umí svetovat nebo spít pod obraz, jsou možná zdrojem příjmů pro bulvární slídily, ale těžko přinutí zmlsané posluchače k hlubšímu zájmu. K tomu je třeba mnohem víc než jen zajímavý hlas a sebedestruktivní chování. Třeba to, že její talent, hudební vkus a umělecká umanutost v kontextu se stále ještě velmi mladým věkem z ní dělali jednu z nejpozoruhodnějších osobností tehdejší pop music. Proto poslouchejme.

Vypadala trochu jako námořník v sukni, nebo jako světská šéfka střelnice u kolotoče, anebo občas i jako nevkusně ohozená holka z nevábných koutů velkých měst, kam chlapi chodí jen za tím jedním. Ale dneska už to nejsou jen šaty, co dělá člověka. Amy Winehouse se narodila 14. září 1983 v Londýně. Vyrůstala pod vlivem jazzu a blues, oblíbené muziky svých rodičů. Jako dítě se naučila hrát na kytaru a klavír a v 16 se poprvé postavila za mikrofon jazzového orchestru. Ve stejné době objevila hip-hop a R&B a místo Ellie Fitzgerald a Franka Sinatry začala poslouchat kapelu The Roots a zpěvačku Erykah Badu. Když ji objevil hledač talentů, měla v zásobě už pěknou řádku vlastních skladeb. Okouzlení módním R&B a hip-hopem a zároveň láska ke starým jazzovým a soulovým zpěvačkám či vokálním skupinám 60. let je pro část dnešní scény příznačná. Potud by ještě byla Amy Winehouse jednou z davu. Vymykala se z něj však zvučným a nesmlouvavým hlasem a především tématy svých písniček, které nejenže se nevyhýbají osobním trablům, ale naopak bez oklik a zástěrek míří přímo do jejich středu. Jistě, že za jejich výsledný zvuk patří porce kladných bodů i producentovi Marku Ronsonovi, který chytlavě smíchal hudební retro výraz s moderní dynamikou, ale bez silné interpretky by to nebylo moc platné. Navíc Amy nebyla jenom zpěvačkou se sugestivním výrazem, ale také zručnou textařkou, jež podle všeho nepotřebovala pro inspiraci nic víc, než jen srovnat si pocity uvnitř vlastní hlavy. Když říkala, že psaní písniček se u ní podobá vymítání ďábla, dneska už s definitivní jistotou víme, proč jí tohle tvrzení věřit.

Zkoušeli to poslat mě do léčebny, ale já řekla ne, ne, ne. Jo, byla jsem černá ovce, ale až se vrátím, vždyť víte, já nemám čas a i když si můj táta myslí, že budu v pohodě, zkouší mě přesvědčit, abych se šla léčit. Ale já nepůjdu. Ne, ne, ne. Tolik písnička Rehab. Jak už jsme si řekli a mnozí z vás už dávno poznali, muzika Amy Winehouse v sobě nesla vášeň pro jazz, stejně jako ovlivnění nejnovějšími trendy. I když šla ve stopách černých legend, evidentně nechtěla být jen epigonem, znovu přežvikujícím již dávno vyslovené. Ve svých letech Amy vcelku pochopitelně netrpěla sentimentem, ba co víc, uměla být i pěkně hubatá, když bez obalu říkala: já nenávidím jazzové puritány. Když jdu do hiphopového klubu, všichni tam kouří a baví se. Když jdu do jazzového klubu, nedá se tam nic dělat, protože na pódiu otravuje nějaký 50-letý dědek se saxofonem. Pokory se od téhle přidrzlé samorostky s námořnickým tetováním, chováním i žízní nedočkal vlastně nikdo. Ovšem stejně nekompromisní byla i sama k sobě. Ve své asi vůbec nejlepší písničce You Know I'm No Good zpívá: podvedla jsem i sama sebe a věděla, že se to stalo. A tobě jsem přece řekla, že jsou se mnou problémy. Takže hele, už víš, že nejsem žádnej dobrák. Ano, do přátelských dobráků měla Amy Winehouse asi skutečně daleko, stejně jako k udržitelné životosprávě. Přesto měla velký dar, který moc popových zpěváků nedostává. Byl to výrazný autorský talent a zvláštní jiskra syrové interpretační přesvědčivosti. Jen si pro jejich naplnění přidělila strašně málo času. Poslouchejme tedy aspoň to, co stihla a co zůstalo. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Doplňkové penzijní spoření má být výhodnější. Ministerstvo chce snížit poplatky a přilákat mladé lidi. Vzdělávací programy a výstavy v českobudějovické Kendeho vile přiblíží její válečnou historii. GIBS prověřuje chování policisty v Českých Budějovicích při zásahu proti mladíkům. Zítřejší teploty budou kolem 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministerstvo financí dneska zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Výstavy v Kendeho vile v Českých Budějovicích přiblíží osudy jejich židovských obyvatel i válečnou historii. Hlavní program město plánuje na rok 2028. Radnice pokračuje v rekonstrukci vily. Letos řemeslníci opraví střechu a fasádu za 8 milionů korun, říká primátorka z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
7: Ta rekonstrukce potrvá tak, abychom to za rok a půl zvládli, to znamená v roce 2028 bychom měli mít rekonstrukci za sebou, měli bychom mít jak ten vnější kabát, kterým teď začínáme, a střechu v pořádku. Samozřejmě, že tam dojde i k té rekonstrukci uvnitř těch interiérů.
2: Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje chování policisty, který v půlce května zasahoval v Českých Budějovicích proti dvěma mladíkům podezřelým z rušení nočního klidu. Informoval o tom mluvčí inspekce Jakub Augusta. K události došlo 17. května po 11. hodině v noci v jednom z českobudějovických domů. Dva mladíci pak začali před policisty utíkat. Podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích policista jednoho z mladíků při zadržení napadl.
1: Počasí.
2: Noční teploty budou na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni, zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, během dne čekáme přibývání oblačnosti, večer pak postupně na většině území přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí ke 23 až k 26 stupňům, na horách ke 20. Slabý vítr se k večeru změní na mírný a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
2: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
1: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
2: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
1: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala. Mm-hmm.
2: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
1: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
2: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. Mm-hmm. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundar a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
1: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zase někdy příště.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný poligon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala, jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli tam došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme, jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jako, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo, takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích, takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádel na Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je, my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, že co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní, já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14. 8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu, ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text. Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vlastně vás někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak, no. To, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila a četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávila hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak

0: oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
1: Jsme tam nějaký film třeba v Karlových Varech, nebo vůbec?
0: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána, nebo dopoledne, od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy a večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
1: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nikol Kouklová.
0: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Kojal omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Kojal nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jeho západu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson a Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejichž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, Solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Vladimír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním tak si mě šímej.

0: historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller. A k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní, jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesudu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat i jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: V celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic. Počasí. V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216. Brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl. Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeď. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Žáno, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Majstr, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On ji má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: No, bojeď bych nebyl. S tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Chci nám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude peta!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde. Jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává. Když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si, ti se mají, ti skřivánci, létají si, kam je křídla donesou, zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
1: koktal vojáček.
3: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou

největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší jedné hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. No a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase Řecko-Rýmský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no a tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, no, jestli můžeme se nějak nevyzdělat, tak samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. No a tam cestovky jsou taky označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolené, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako to chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, jako normální guten tak, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu, na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to bude. No tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak víš, tady normálně nějak anglicky a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Ježiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhé léta vidím tady, jak to můžu mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že co, jak se tam toho. No a paní říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta emigroval do světa, no a tak se takový uženil, no a tak jsme jako toho už takhle dostali, se jako nevrát.
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodný. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dala nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak si říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dala nám do toho, dala nějaký směr, o, kam jezdit tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak si říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačatra. No tak jsme tam jako vše se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a, no, a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No a tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme říkat prostě na nějaký punc, nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dala nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představit, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zas někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čech a domekáme do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla předtáčku, že Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověk Čechůry, a se říkala, no čeho mu nikdy povedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla,
1: ano,
0: nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, k čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo, je koláč s jahodama, drží jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůžeš všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to je jahoda,
0: jeskoláč
1: s jahodám. Jeskoláč s jahodám, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuzile, co zaslechl, co by slyšet.
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to vás moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství.
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám krásné léto, které už všetci je na cestě.
1: Známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějakej tej své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co tam moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18-19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná, nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako... to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mokly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili že o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a jako, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeju vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od tady od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, jak se, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali, mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové nebo snad třeba i nebiologické matky mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu léta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se nohrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám od toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomluvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nějak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojeni, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré, kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromí, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný.
0: Jo?
1: Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, mě, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju na Falkna dlehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu, je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka. Jo. A no prostě já nevím, takový.

0: takovýhle chování.
1: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátelé. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
0: Máte pravdu. Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidmi jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě ten to večerní téma dnešní, jo.
1: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
0: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem ucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle a řeknu vám, že mám svatý klid. Telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
1: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela ztotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím. A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
0: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý. I dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takovým urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme pak jako slyšet zrovna nechtěli.
2: Řekni o 30.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, my víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete. No.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel s Nadšenými lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stána a třeba za váma přijde jako mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz lomítko linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No.
1: A chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů, dočasně jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami, tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízená, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Já jsem nebyly bony, jo, lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení a měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou v srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla. Prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát, jak jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo ze 19 jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím, když maminka umřela, já přišla do toho bytu, tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka, já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat a tam měla ty moje skleničky z toho tu sexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy, tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To proto, že paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pán Borku, já vám povím taký jeden trochu veselý případ a jeden taký smutný.
0: Takový je život, no, ano.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli jako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa jako povolení na zabíjaní prasec. Jako keď sa malo zabíjacka robiť. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši nevím prečo, tak jako oni chceli zabíjať jako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, teda aby som išla spať, tak som išla spať, už aj sa mi teda akože stelo, aj som sa hodzívala tak skoro spať. No a tak išla sem spať a tak naraz došel sused. K nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chtěli, aby se měla spát, oni se ten soused zabíjal, on byl jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počut. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých žedatých vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoty rozebrali. Víte, ja už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí deti toho suseda tiež odvedú k svekru si jeho. Aby sme neboli ani tí deti doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedilo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď ste žme zatajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tej starej.
0: Áno, ja vám rozumiem, oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja som na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla jsem múdené maso, co jsme svetili, keď jsme boli na omši v sobotu, na Bílou sobotu.
0: No prostě nic se od vás nedozvěděli.
1: No, tak nedozvěděli se nic. Já jsem prostě oné. Tak potom to chodilo, je to jako skončilo, a potom, kdo to mohl spravit, kdo to mohl udat. Ale já jsem to neudala. To je jako, ale to udali taká najlepší kamarádky, to byly dvě, maminé, tí to udali.
0: Hmm.
1: No, a tak teda to Vyondro vysvětlo tak, že a potom já až po koľko rokoch jsem se přiznala, že jsem to čula. No, lenže oni nevedeli, kdo to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď jsem se já přiznala, tak oni potom už povídali, že to jsem asi já, to bylo už potom na mě. Lenže já jsem povídala, já ne, já jsem to neudala, já jsem měla tolko rozumu, že aby jsem to nepovídala, keď jsem to jako nesmela, keď ma tam odvedli k té starinke, tak jsem to nepovídala a potom ale se to dozvedelo, že to povídali ti dvě maminé kamarádky.
0: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona barkedy, keď jsem já například robila palacinky alebo nějaké také oné, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasinek, zanesla sa mi a ona mela sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam dosla, tí parasinky sa nonesla, tak oni tam sedli, tá jej sestra, ona a mama a oni sa vyprávali a oni, jak jsem tam já došla, oni s takým smíchem mi povídali, že ta sestra už bude mít bábu, že je těhotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otěhotnila. No a já jsem jako jsem to zebrala, no otěhotnila, ne, však to se stává.
0: No to jsou někdy, no.
1: No, a v čeleti naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle sem otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a... Naraz, keď som jako odchádzala, tak tá, mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu jako obúvala a ona povedá, že čula nás asi. A ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tému nerozumela, že ona je sprostá. Jako já,
0: tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky. Že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem, ano, že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a obula botu a išla jsem preč. A v cvíti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podezrenie, že teda ona otihotnila na dovolenke a teda tak. Lenže vše sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vedenie, že to má ako, že ono, že od muža, že na dovolenke, sa práve figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila takzvane. No, pani Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: tak
0: zpět k závěru.
1: No a potom jsme byli na volbách, keď to je jako na volbách, a tam se ta jedna paní pýtala, že bože, že na koho mi hen ten chlapec je, to tam byl syn tej, co to měla od toho jako druhého. A já jsem mi jednoducho povídala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec se celý na něho podobá. No takže to jsou dva případy, které jsem teda jako měla také, co jsem neměla počuť.
0: No taky jste dostala dvojnásobný čas, jak se tak dívám na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Paní Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Děkuji a dovidění.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ani nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, ať to nějak jako odstojí. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádr, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádr, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si zapeán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Borku, já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychlé hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát, možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodala. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, naschledanou.
0: Naschledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMS-ek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem v zaměstnání prvním a stalo se to, co. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to, to, to, to, a teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslechl. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost. A já tam zůstala zamčená, tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babička říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela, zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak, a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer, ano, dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem nastupovala do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postranně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalej opravdu vychytrálek,

0: banky ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, té řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
1: Stalo
0: Takže
1: se?
0: Takže to byl zážitek z mé první práce.
1: A stalo se vám něco?
0: Naštěstí to neudělal. Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
1: On tam taky zůstal, ano?
0: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
1: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
1: Díky,
0: dobrou
1: naslyšenou.
0: Noc.
1: Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a je jich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách Osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě vždycky varují, říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnýmu nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. A na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne blesk pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Nehoš, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je ten základ.
1: Jste přijal.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem říkal, když také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je, já
1: ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není
0: no,
1: k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka, radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, omtore! Holoto plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O maj durman, pajce fáro. Ty tu chlapi zníte zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady tomhle mlině se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omný more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil. Vy ksupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas prr. Tady je náš revír.
3: To če vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: To tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Počeví, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omný more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, on prejde flek. A Jářku hned na to zase.
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: vy. No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30letý vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám. Abyste neřekli, že jsem lakomec nepřející.
2: Jaký raje, bole.
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Bole ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strana má.
2: Tam si mama Mariáše, tiše.
5: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Dule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam,
2: tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10, pořád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko dřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu vej přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
5: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
5: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
5: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
5: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
5: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
5: To jsi psala červeným ingoustem.
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
5: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
5: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert.
5: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Zemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
5: Ale kolik mi šost, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš. Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
5: No, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
5: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj.
6: Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
6: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
6: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
6: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
6: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
6: No vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To je nějak bodřený hřbety, to je...
6: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
6: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
6: Ty
2: dáváš.
6: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
6: Barva.
3: Dobrá.
6: 7 červených.
3: Leď jako brno.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelp. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížetek vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm
2: Pepíček Rus. A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který jsou...
5: Na někoho, koho neměl rád.
2: Paž tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků. Tak by...
5: No, v nebo kostce. Taky, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak no, vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: Teď to
3: začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no? To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom vždycky jenom načal.
3: Nezlob si, nezlob ti.
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob ti. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
5: taky, se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uličník,
3: ten
2: večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hřibnitele. Ano, a svoji roli, no.
1: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brevty, no,
2: nádherný. Ten slavný brevty.
7: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
7: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: No páš to skutečně, to byly ale rozkošný brevty.
3: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: To má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Ceciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal až vám říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, Ša-ča. To pokládám za nejslavnější brev.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny a já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střevo. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. Ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška, ale Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.